od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

Dnešní hodinku Oldies jsme my dva v ostravském rozhlasovém studiu OP1, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk, pracovně nazvali Forrest Gump podruhé. Kdo poslouchal před 14 dny, tomu je to jasné, opět namídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a sloup John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimi Hendrix přidal Dylanův song All Along the Watchtower, vtipálek a zloděj v textu představují pravděpodobně dvě společenské třídy. V další dvojici písní si tu druhou asi zabroukáte také.

Přiznám se, že ten první song The Doors Soul Kitchen jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

Dozněla další dvojice písní, The Buffalo Springfield připomněli svůj největší hit For What It's Worth. Předčasem v této hodince zazněl a o čem je, už se vysvětloval. Valčíček Jackie DeShannon What the World Needs Now is Love byl v roce 1965 jejím prvním zásahem do Top Ten a složila ho věhlasná autorská dvojice Bekerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange z třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byli The Doors po čtvrté, co znamená to break on through to the other side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Forrestu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pete Seegera. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Byrds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was Bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníku, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí, končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je z toho strudaná?
5: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli, a to je Petr Kostka. Petře, vítám.
7: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
6: Jaké bylo léto?
7: Ach, horké.
6: Ano.
7: To je pravda. Ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků z Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
6: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
7: ano,
6: to jezero. Proč ne?
7: Mně to stačilo.
6: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
0: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudly, neboštíka Rudly Dale'a, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, sedl si a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roštine savše, mám si tady nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pán si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl,

0: že, jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život. Že on se zdolal sám.
1: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
0: Ano, jenom jednou.
1: A vy jste slyšeli jenom tři. Jeden. Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka. Vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku. Tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta. A chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mazovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nadchle, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím, Hrva ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v Četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky za to koupal kerivu, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička, pohano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal, mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvětový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menčík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezky. Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. Jo. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady
4: jsem
2: úplně uměl. Hraje rukama a byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl, já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr Kostka, náš dnešní

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem, tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. Ale už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně. Tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale Takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč seš proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 leta vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen.
3: Oh.
2: A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Mějí vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi první roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, a na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papír, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča za chvilku rozmýšlá a povídá: "Tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a sem tam do toho cinkněte tým klenkáčkem." "Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem."
8: "Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?"
7: "Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený."
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?"
7: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka." Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. "Promiňte, pijete alkohol?" "No dovolte, já jsem abstinent." "Vážně, tak opravdu nepijete?" "No jistě, že nepiju." "Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu lahev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod."
6: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká: "Ty máš pivo."
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych se prosím vás mohl, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Pár... Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
1: Ajaj.
3: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vy hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsou z Moravy, tak tu Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak, patrujte.
1: Vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubošovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáři a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: V jenom jednom? Vidíš, já si myslel, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: klipu víš, ještě, no. Jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček, tuzemský rumeček, jako, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli takový trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo. Jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady tohle, v té Kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do tý, jo, do tý kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Z jizersko-horské železnice zmizí modré regiospajdry, dostanou nový nátěr. Policie žádá o spolupráci rodiče dětí, které využívaly služby masážního salonu v Jablonci nad Nisou. Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. A dnes čekejme oblačno až zataženo, k večeru slabé přehánky a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. České dráhy připravují úpravu 15 vlaků, které zajišťují dopravu na takzvané jizersko-horské železnici. Jde o tratě na Jablonecku z Liberce do Frýdlantského výběžku a Stanvaldu do Železného Brodu. Jedná se o soupravy Regio Spider ve světle modrém laku, které na tratích jezdí od roku 2011. Nově mají všechny vozy dostat červeno-bílý nátěr s regionálními motivy. I s nákupem nových vlaků přijde České dráhy repase původních vozů na 500 000 000 korun, říká dopravní specialist společnosti Koryt LK Pavel Blažek.
2: Ty vozidla projdou opravou všechna, kromě toho nátěru se mění i podlahy, potahy sedaček a podobně a poslední vůz by měl být hotový v únoru. Je to v rámci té zakázky, kde se s tím počítalo dopředu.
1: Policisté kvůli probíhajícímu trestnímu řízení žádají rodiče dětí, které využívaly služeb relaxačního a masážního salonu Wellsins v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Na webu policie o tom informoval její krajský mluvčí Vojtěch Hrobovský. Důvody ke zveřejnění výzvy podle něj policie sdělí, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí. Jako kontakt policie uvedla telefonní číslo 720 076 822. Policisté žádají o pomoc rodiče dětí, které využívaly služeb salonu jak v prostorech provozovny, tak i v domácím prostředí. Celkem 363 netopírů odchytili během srpna v budovách pracovníci Liberecké záchranné stanice Archa. Výjezdů k nim měli celkem 10. Během srpna a září totiž vrcholí každoroční migrace netopírů, kteří si hledají nové úkryty. Letos je situace proti předchozím rokům klidnější. To se musí záchranná stanice postarat o 600 až 800 zvířat, říká její vedoucí Ivana Hans-Venclová.
3: Největší počet odchycených netopírů z jedné invaze, to bylo před několika lety v jednom panelovém domě v Jablonci nad Nisou, kde jich v jediném pokoji jsme jich odchytili 499.
1: Netopíří invaze se v Česku podle ochránců nejvíce týká právě Liberce a Jablonce nad Nisou. Přesné důvody odborníci neznají. Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka z lánské rodinné hrobky, je vyvezli po téměř 80 letech. Zkoumat teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Sport. Liberecké fotbalistky postoupily do druhého předkola evropského poháru. V prvním utkání zvítězili v Sarajevu 3-2 a doma jim stačila remíza 1-1. Gol Slovanu vstřelila v záloze hrající Michaela Ferencová.
4: Verili jsme si, išli jsme do toho naplno, dali jsme do toho všetko a výsledok přišel, aj keď remíza, ale postup máme. Prvý polčas jsme mali veľa strat, všetci jsme byli pozdě, ale do druhého jsme leteli lepšie. Počasí.
1: A po ránu je i přechodně zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo. Večer se místy může vyskytnout slabší dešť nebo mrholení. Teploty vystoupí přes den na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Lučanech nad Nisou v blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí na konci září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Září nám pokračuje a znamená to jediné, teď už tedy v kalendáři 3. 4 minuty po 5. hodině a i v tomto čase přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Je tu začátek dalšího dne, je tu začátek také dalšího dobrého rána, do kterého vás zdraví Martin Kolín a my se společně budeme mít možnost vydat do Jablonce nad Nisou, kde se právě od začátku září rozšiřuje poptávková doprava. Kam konkrétně, to se za okamžik v reportáži dozvíte. Tak dobrý poslech a hlavně

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj!

Skupina Olympic na začátku našeho dnešního, tedy čtvrtečního vysílání. Zdraví vás Český rozhlas Liberec 10 minut po 5. hodině. Jen doplňme, některá města v Česku v září spustila provoz poptávkové dopravy. V Jablonci nad Nisou už funguje přes rok. Pro velký zájem teď jablonecká dopravní přidala dvě nové destinace. Dodávka cestující nově zaveze do Kinastu a Lukášovského údolí. Víc podrobností k novému provozu prozradila včera Filipu

0: Mají slovy reportérka Kateřina Kubíčková.
1: Kinast a Lukášovské údolí obsluhuje poptávková doprava. Od úterý přibylo celkem 19 nových nástupních míst. Stejně jako u zbylých oblastí můžou lidé do auta nastoupit na autobusovém nádraží, na které je taky dodávka může přivést. Já jsem dnes dopoledne mluvila s ředitelem jablonecké dopravní Lubošem Vejnarem a ten mi sdělil, že zatím se lidé pouze na tuto službu, na ty nové oblasti poptávali, zatím ještě nikdo tu dopravu do těchto nových oblastí nevyužil.
2: Ona od tohoto měsíce funguje poptávková doprava taky v Rychnově u Jablonce nad Nisou, to je taky nová oblast?
1: Ne, tak docela. Službu už tam jablonecká dopravní v Rychnově testovala v červnu, zkoušela tam nový typ provozu, dodávka totiž v místě jezdí hlavně ráno a okolo poledne. Sloužit má totiž zejména dětem, které z okolí Rychnova jezdí do školy a ze školy. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara červnový zkušební provoz ukázal, že je o službu zájem, proto ji teď dopravce po letních prázdninách znovu obnovil. Kromě dětí ji ale můžou využívat i další obyvatelé.
2: A připomeňme i další místa, kam jablonecká poptávková doprava jezdí.
1: Službu jablonecká dopravní začala provozovat v loni v červenci. Za první rok ji využilo téměř 6800 cestujících a zájem podle ředitele Vejnara stále roste. Zpočátku dodávka jezdila do 4 oblastí, nahradila spoje na lince 117 do Lesní ulice přes Dolinu na Hutě a taky linku, která jezdila přes Jablonecké paseky do Jindřichova. Služba jezdí taky do oblasti ohraničené Dlouhou ulicí, Pražskou a Novou Pražskou, kam městská hromadná doprava nejezdila vůbec. Čtvrtou oblastí je Novoveská ulice a okolí. Vloni v listopadu přibyla ještě oblast Dobré Vody a Petřína. Po městě je teď zhruba 100 nástupních míst, obsluhují je 2 9-místné elektromobily, no a v příštím roce chce jablonecká dopravní pořídit ještě jeden.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách očekáváme přechodně i zmenšenou oblačnost, jinak přes den bude oblačno až zataženo. Večer se může místy vyskytnout slabší déšť nebo mrholení a nejvyšší denní teploty opět celkem příjemné 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno ještě slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Eternať z písní Aj tak jsme stále frajery v 5:21. Dobré ráno pokračuje, my jsme rádi, že i dnes jste si naladili Český rozhlas Liberec a proto můžeme nastínit také odpolední program, neboť i po dnešní 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, herec Tadeáš Moravec. Dozvíte se například i to, jaké byly jeho začátky studia herectví v Anglii.
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký a samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí. A vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal. Takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, které byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Já jenom pro úplnost to doplním, že si budete moci celý rozhovor s Tadeášem a Moravcem poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Jak to vypadá s rekonstrukcí tramvajových kolejí v Masarykově ulici v Liberci? Nejen o tom se dozvíte v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se odpoledne sejde se zástupci vládních motoristů sobě. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku zprovoznila nový pavilon pro výuku lesnických oborů. Škola tak může přijmout více zájemců o obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. Až do 20. prosince má trvat oprava tramvajových kolejí v Masarykově ulici v Liberci. Rekonstrukce přitom začala už v polovině června. Důvodem prostoru je změna technologií oproti pokládce kolejí v 90. letech. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě odvolal ředitele ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus a Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy. Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letišti v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě. Po ráno je přechodně zmenšená oblačnost, jinak čekejme přes den oblačno až zataženo, večer se místy může vyskytnout slabší déšť nebo mrholení. Odpolední teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, za námi další zprávy Lídy Routové, znamená to tedy jediné, můžeme nabídnout další písně čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec dnes s datem 3. září. A ať už jde o keramiku, zpěv nebo třeba některý ze sportů, můžeme doplnit, to je totiž zlomek zájmových aktivit, kterým se děti můžou ve volném čase věnovat. Třeba na některém ze zájmových kroužků, které nabízí v Libereckém domě dětí a mládeže Větrník. Jaké to jsou, o tom uslyšíte už za okamžik. Do té doby slibované písně, hned z úvodu je to Karel Gott a s ním Holka v domě.

0: Ikonický hlas Karla Zicha nám zpříjemnil naše čtvrteční dobré ráno, a to i 9 minut po půl šesté. Mimochodem také čas, kdy se budeme moci podívat na kroužky. Se začátkem školního roku dětem vybírají volnočasové aktivity a zápis na zájmové kroužky včera otevřel taky Liberecký dům dětí a mládeže Větrník. Na letošní nabídku kroužků se měl právě včera možnost zeptat se přímo paní ředitelky Marty Kultové.
1: V letošním školním roce nabízíme zhruba 230 zájmových aktivit a naši úplně největší cílovou skupinou jsou děti prvostupňové. Hned za nimi je poměrně široká nabídka i pro předškolní děti. Snažíme se samozřejmě oslovit i druhostupňové děti a středoškoláky a v posledních letech také stoupá zájem u rodičů úplně s nejmenšími dětmi. Takže i ty nás navštěvují a i v této oblasti my rozšiřujeme nabídku.
0: Jsou pro letošní rok některé kroužky třeba v nabídce poprvé?
1: Určitě, my se snažíme každý rok nabídnout něco nového a v tomto roce jen tak pro příklad nabízíme nově například hravou matematiku nebo animovaný film. S tím tady ruku v ruce jde i PC hrou, kdy se budou děti seznamovat s Windowsem a internetem. Z oblasti sportu to je například akrojoga nebo scénický a muzikálový tanec a z oblasti rukodělných kroužků tež perkování.
0: Byť tedy z názvu Dům dětí a mládeže je patrné, kdo bude cílovou skupinou, můžou se na nějaký kroužek hlásit i dospělí?
1: My, jak říkáte, není to naše cílová skupina, ale aspoň v omezené míře jim nabízíme zájmové aktivity a jsou to zejména, je to zejména v oblasti sportu a nebo v oblasti řemeslné a rukodělné výroby.
0: Samozřejmě nabízí se i otázka ohledně kapacity. Co když mají děti o kroužek zájem, ale právě kapacita už je plná? Je ještě nějaká šance, jak to místo získat?
1: I to se může stát, že ta kapacita se poměrně rychle naplní. Nicméně rodiče často nemají ještě v ruce kroužky ze svých škol, takže své dítě přihlásí, ale pak v dalších týdnech dochází k určité fluktuaci a k odhlašování. Takže rodiče mají možnost se přihlásit jako náhradníci a v řadě případů se na ně i dostane.
0: A teď tedy závěrem, myslím si, praktická technikálie, ta se bude týkat ceny. Zdražovali jste letos ceny kroužků?
1: Tak plošně jsme ceny nezdražovali, nicméně u některých kroužků došlo k nižšímu nebo k vyššímu navýšení z důvodu toho, že se nám zdražil materiál, nebo vstupy, anebo nájmy.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty 21 až 24 stupňů, na horách dnes 17 až 20 stupňů Celsia. Takový výhled máme na čtvrtek s datem 3. září. Ráno přechodně i zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo a večer se může vyskytnout slabší déšť nebo mrholení. Ráno slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr, přes den mírný jihozápadní vítr a na horách hlášený západní čerstvý vítr. Tak takové počasí dnes můžeme očekávat v Libereckém kraji.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: tak.
1: Před 130 lety, 3. září 1896, se v Praze narodil Otto Heller, významný český kameraman z počátku naší kinematografie. Za kameru se poprvé dostal jako asistent reportéra, a to v listopadu 1916 na pohřbu císaře Františka Josefa I. a ve 20. letech už patřil k našim nejvytíženějším kameramanům. Před svým útěkem před nacisty do Velké Británie v roce 1938 stačil v Československu natočit na 70 němých filmů a zhruba 40 zvukových, a některé z nich se hrají dodnes. Za všechny můžeme jmenovat například filmy s Voskovcem a Werichem, Hej Rup a Svět patří nám, s Hugo Haasem třeba 11. přikázání, Ulička v ráji nebo Bílá nemoc, a v neposlední řadě i komedie s Vlastou Borjanem jako C a K Polní maršálek, Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa, To neznáte Hadimršku nebo Nezlobte dědečka. A právě z tohoto filmu Karla Lamače z roku 1934 si teď poslechněte krátkou ukázku.
2: Když chcete o New Yorku,
3: prosím.
2: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně, tedy řekl bych, zadomněný město. Je postavený roku tak nějak jako 17., 16., 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 1400 poschodí.
4: A ty, to snad není možné.
2: No jo, on je to trošku moc. Ale 1200 má jistě.
4: No pravda.
2: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 1400 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Pak kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
4: Tohle.
2: No. Teď co je zajímavý, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. Co je teda hrozně zajímavý u nás, understand, v Americe, že tam hrozně umírají listonoši. On to taky není se co divit. On jde ráno s telegramem, není nikdo doma. Jde tam v 10, jde tam v 11, jde tam ve 12, furt nejsou doma. Odpoledne tam jde, nejsou doma. Večer je mrtvej. Nemůže to vydržet. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Ku příkladu, když já jdu vybírat činži a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok vo Vánoci doma.
5: Jonáši, co dělá Anton?
2: Který Anton? Zelený?
5: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Francisca.
2: Ze San Francisca, ten takový ten oblíkanej.
5: Ano.
2: Já už vím, já ten. To víš, že umřel?
5: Mrtav? Anton?
2: No jo, ten umřel. Yes, no, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec, měl teda, co měl hodně krávy a tak, a svařovali mlíko v takovým velikým kotli, on tam šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jakož králov.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česká Lípa chce navýšit kapacitu speciální základní školy v Jižní ulici. Jablonecká poptávková doprava obsluhuje taky Kinast a Lukášovské údolí. Jediný Čech v představenstvu Škodovky se od října přesune do Volkswagenu. A dnes bude oblačno až zataženo, k večeru se přidá slabý déšť, teploty vystoupí až na 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lída Jiroutová, přeji hezké ráno. Město Česká Lípa navýší kapacitu základní školy Jižní, která je určena pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením a také s poruchou autistického spektra. Takových školáků ve městě přibývá. Základní škola Jižní v České Lípě navíc slouží nejen pro místní žáky, ale i ty z okolí.
3: V současné době navštěvuje speciální základní školu 90 žáků. Více jich do budovy nevejde. Od příštího školního roku by tam ale měla začít fungovat jedna třída navíc. Vzniknout má z nevyužívané jídelny. Škola dnes totiž pro výdej jídla používá jiné prostory. Podle mluvčí českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové teď bude město podávat žádost na ministerstvo školství a potřebuje získat i souhlas od stavebního úřadu ke změně využití prostor. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Poptávková doprava v Jablonci nad Nisou má dvě nové oblasti. Devítimístní elektromobil nově zajíždí do Kinastu a do Lukášovského údolí. Celkem už jablonecká dopravní nabízí poptávkovou dopravu v 8 lokalitách. Nástupních míst je necelá stovka, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnár.
4: V nové oblasti číslo 132, což je oblast Kinastu, tak tam přibývá 9 nových nástupních míst. V oblasti číslo 133 Lukášovské údolí 10 míst a celkově poptávková doprava už obsluhuje 95 nástupních míst.
1: Po prázdninové pauze služba začala znovu fungovat taky v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Tam je určena zejména pro svoz dětí do školy. Obnova památkově chráněného parku u Severočeského muzea v Liberci skončí během letošního listopadu. Práce tak pokračují podle plánu. V parku dlouhodobě odumíraly některé stromy a cesty byly ve špatném stavu. Problém byl i se vstupními schodišti z Vítězné a Masarykovy ulice, která se na několika místech propadla. Jediný Čech v současném představenstvu Škody Auto Martin Ján povýší. Od října bude členem představenstva pro prodej a marketing ve Volkswagenu v německém Wolfsburgu. Ján v koncernu působí 20 let. V minulosti měl na starosti například prodeje v Rusku nebo působil na vrcholných pozicích firmy v Číně. V české Škodovce by mohl i po přesunu do Německa zůstat. Vedení firmy ho totiž nominovalo do dozorčí rady Škody Auto. Sport. Fotbalisté Jablonce v dohrávce čtvrtého šance ligy remizovali na hřišti Bohemians 1-1. Gól Severočechů dal v nastavení v první půlce obránce Cedidla, který skóroval v tomto ročníku už po třetí. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
5: Má sebevědomí tím, že ty góly dal, tak prostě tam jde dát gól znova. Takže to si myslím, že je dost důležitý, hlavně u těch standardek, z kterých se prosazujeme. Vlastně dali góla z dohrávaného dlouhého autu, pak jsme měli dvě největší šance taky ze standardek, ale my prostě potřebujeme, aby jsme byli nebezpeční nebo efektivní z té hry a to se nám zatím moc nedaří. Počasí.
1: Teď po ránu je přechodně i zmenšená oblačnost, jinak čekejme oblačno až zataženo. Večer se místy může přidat slabší déšť. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čas nám opět trochu pokročil, teď už 4 minuty po 6. hodině, datum ale stejné 3. září, které připomínáme, čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, tak na začátku další vysílací hodiny. A od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín. Je můžeme doplnit hned tedy z úvodu další hodiny, že stát po 20 letech změní podporu pro bioplynové stanice. Některé podniky ale nové podmínky splnit nedokážou a znamená to tedy, že i skončí. Z jakého důvodu a jaké změny tedy celé toto řešení přinese. O tom se dozvíte více už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání.

0: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Zdravím vás do něj, zdravím vás také u poslechu našeho vysílání. Připomeňme dnešní datum, a to 3. září. 11 minut po 6. hodině. K tomu tedy ale doplňme, že po 20 letech skončí státní podpora pro bioplynové stanice, které produkují elektřinu nebo teplo. V Česku je jich přes 500. Nový systém naopak počítá s příspěvky na výrobu biometanu. Takových stanic je zatím 14. Někteří provozovatelé změnu technologie nezvládnou. Byla by příliš drahá nebo složitá. Hrozí jim, protože výrobu utlumí nebo zastaví úplně. Reportér Josef Kopecký zjišťoval podrobnosti.
1: To je úplně to nejdůležitější.
2: Jo, ten nový systém pořizovali, tak to je 5,5 milionů.
1: Motor bioplynové stanice.
3: Každý den strvíme 22 tun zbytků z těch jám, kukuřice a senáž.
4: Pro zemědělské družstvo Agro Libomněřice je bioplynová stanice klíčová. Vyrábí elektřinu pro kravíny, sušičku obilí, teplo ohřívá vodu. I kdyby zaplatilo přestavbu, stejně podle předsedy Jiřího Brzáčka plyn do sítě nedostane.
5: Pro nás není tak jednoduchý, my jsme daleko, středotlak je někde u Hrbokova, což je 7 km od sebe přes hlavní silnici, přes lesy, takže u nás přechod na biometan nepřichází v úvahu.
4: Právě zemědělci provozují většinu stanic v Česku. Nový evropský model podpory obnovitelných zdrojů praxi výrazně změní, jak vysvětluje Jan Štambaský z České bioplynové asociace.
6: Dnes je už cílem důrazná kontrola emisní stopy vyráběné energie. To znamená potom odklon od cíleně pěstované biomasy směrem k vedlejším produktům, druhotným surovinám a odpadům.
5: To je vlastně plný ty kejdy.
7: Pod náma je ta směs, kterou promícháváte a ono to pracuje.
4: Libomněřické družstvo ve stanici zpracovává vlastní vstupy. Ven posílá elektřinu, na které utrží zhruba 20 milionů korun ročně, říká vedoucí služeb Radomír Petr.
8: My spotřebujeme cca 15-17% elektřiny a zbytek dodáváme do sítě.
4: Podle Jana Štambaského jsou nastavené podmínky zvládnutelné, zároveň ale potvrzují, že některé stanice skončí.
6: Podmínky těchto programů jsou celkem přiměřené, ale základním problémem je fakt, že vždycky musí dojít ke změně substrátové skladby bioplynové stanice. A to prostě vždycky nejde.
4: Liboměřicím vyprší licence za 2 roky.
5: S tím ale souvisí samozřejmě už osevní plán na rok 27, protože musíte podle toho zasejt kukuřici, kterou potřebujete do bioplynové stanice. Pojedeme na poloviční výkon, aby jsme zásobili elektřinu naše střediska, které na tom jsou postavené, a uvidíme, co dál.
4: Na transformaci sítě získala Česká republika 90 miliard korun. Přechod na biometan by měla stihnout do konce roku 2030. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes pokračuje relativně příjemné počasí, teploty nad 20 stupňů až do 24 na horách, mezi 17 až 20. Ráno přechodně i zmenšená oblačnost, jinak očekáváme oblačný až zatažený den. Večer se může místy vyskytnout slabý déšť nebo mrholení. Teploty tedy známe, biometeorologickou předpověď tu očekáváme dnes na jedničce, tedy na mírném stupni zátěže.
2: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
3: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Jaro, léto, podzim, zima.
5: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava. Tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Pátý nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.

0: Jaká výstava je pro návštěvníky připravena v Krajské vědecké knihovně v Liberci? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda to schválila v pondělí. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Vadím taky, že s nimi vláda o změnách předem nejednala. Lidé od zítřka neprojdou Riegerovou stezku u Semil. Po celý měsíc tam bude město opravovat vysutou galerii. Semilská radnice nechá vyměnit pochozí prkna a natřít konstrukci. Výstavu o horolezci Josefu Rakoncajovi můžou ode dneška vidět návštěvníci Krajské vědecké knihovny v Liberci. Vernisáž začne v 17 hodin a zúčastní se i horolezec Marek Holeček. Bezpečnostní incidenty v Německu spojované s Ruskem jsou podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vážné, napsal to na sociální síti X. Česko je teď podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Fotbalistky Liberce si zahrají druhé předkolo evropského poháru. Po výhře 3-2 v Sarajevu jim k tomu stačila v odvetě s bosenským týmem remíza 1-1. Podrobnou reportáž uslyšíte krátce po 7 hodině. Po ránu je přechodně zmenšená oblačnost, jinak bude přes den oblačno až zataženo. Večer se místy může vyskytnout slabší déšť. Odpolední teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Nádražní v Zákupech se srazila dvě osobní auta, na místě je policie, a dvě osobní auta se srazila taky v ulici Dubická v České Lípě, i tam je na místě policie.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl sedmé a za námi další zprávy Lídy Routové. To během čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, do kterého vás tady i v tomto čase zdravíme. Připomínáme dnešní datum, a to 3. září. Říká se, že kdo si nepamatuje svoji nebo nezná svoji historii, je odsouzen k tomu si zopakovat a prožít znovu. My se tomu tedy vyvarujeme a historii si připomeneme, a to před 7. hodinou společně s předškoláky. A když říkám historii, tak tím myslím skutečně naše dějiny, proto si s nimi připomeneme Přemysla Orá. Z jakého důvodu, to se ve vysílání dozvíte. Do té doby nejen na další písně, ale už za okamžik také další aktuality Libereckého kraje. Dnes

0: klidu zahájena další část ranního vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec, a to s písní Znám jednu krásnou zahradu. Dvojce Helena Vondráčková a Václav Neckář k tomu. A to v čase 6 hodin a 38 minut. Řidičům s předstihem přejeme šťastnou cestu, ať už cestujete kamkoliv za prací, za povinnostmi, nebo naopak třeba za volným časem na silnicích, rozhodně v ranních hodinách a také během špičky opatrně. K tomu jsme slíbili další pohled do Libereckého kraje a v tomto směru budeme moci začít u tradičního soutěžního hudebního festivalu Tulifest, který propojuje zdravou a handicapovanou společnost. Po několika letech mění místo konání. Letošní 13. ročník se totiž tuto sobotu odehraje na horním parkovišti obchodního centra Nisa v Liberci. Těšit se můžete na kapely i solové interprety. Jako hlavní host se představí na závěr festivalu lonští vítězové, kapela Devines. Koupit si budete moci výrobky schráněné dílny a těšit se na občerstvení z bystra Tulipan. Festival odstartuje v 10 hodin a vstup na akci je poté zdarma, tak v případě, že byste se o víkendu chtěli bavit hudbou a podpořit také dobrou věc, rozhodně už tušíte kde. K tomu se budeme moci vydat i do zaniklé osady v Jizerských horách, kde si v sobotu připomenou 250 let od první tavby skla na tomto místě rodem Rýdlů. Na sklářskou slavnost do Kristiánova přijede i potomek tohoto rodu. Součástí programu budou také tvořivé dílny a soutěže pro děti. Pohádky, jízda na koni nebo lanovka přes řeku Kamenici. Vystoupí také několik kapel. Tak i v tomto směru možnost užít si víkend hudbou a přitom také trochu zavzpomínat na historii. Tak věříme v tomto směru, že jsme hlavně nastínili právě nadcházející víkend, přece jen v kalendáři 3. září, tedy čtvrtek. Víkend se nám postupně blíží. První zářijový týden tak konečně v tomto směru míří k té příjemnější části. Pokračuje také dobré ráno a pokračuje i se světovým jménem, jako je Ricky Martin.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během čtvrtečního rána, ještě tady právě na začátku dne, očekáváme i zmenšenou oblačnost, jinak bude ale přes den převážně oblačno až zataženo a večer se místy může vyskytnout slabší déšť. Nejvyšší denní teploty opět ale příjemné 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno k tomu slabý proměnlivý nebo západní vítr, přes den už mírný jihozápadní a na horách čerstvý západní vítr. Biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce, ta značí mírný stupeň zátěže.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se teď přesuneme do minulosti, a to o 185 let. 3. září roku 1841 ve Stadicích na Ústecku v severních Čechách totiž slavnostně odhalili pomník Přemysla Oráče, mýtického českého vládce a manžela kněžny Libuše. Přemysl Oráč se stal zakladatelem nejstarší české vládnoucí dynastie Přemyslovců, jak praví legenda. Tu děti sice ještě neznají, ale o zemědělci určitě něco ví, zjistila to redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Přemysl Oráč?
2: Nevím.
3: Nevím.
1: Co dělá, když orá?
2: Třeba orá nějaký pole, kde mu vyroste to další a tam třeba bude nějaká kukuřice a má bejka a má takový jakoby malý jakoby vozíček a tam má takový kolečka dvě a takový špičatý hrábě. Tím dělá takový ty kopečky.
4: Ne, přijede kombajn a posype to semínkama.
1: Proč se orá pole?
4: Aby tam rostla zelenina anebo oves.
3: Aby si ochutnal.
4: No asi z pole se nemůže ochutnávat, Klaudy. Tam nasazil nějaký pán a to se nejdřív musí zeptat. A to jako nejde.
1: Proč ten Přemysl Oráč neměl traktor?
4: Protože dřív ještě asi traktory nebyly.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Motoristé sobě budou jednat s premiérem a ministryní financí o návrhu rozpočtu na příští rok. Vadí jim vysoký deficit. V rýnovecké věznici začal nový školní rok. Dánsko podle šéfa kontrarozvědky odhalilo plány na ruskou sabotáž. A dnes čekáme oblačno až zataženo, k večeru slabé přeháňky a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Motoristé sobě chtějí odpoledne představit premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO více než 20 návrhů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Koaliční straně se totiž nelíbí plánovaný schodek 389 miliard korun. Odpolední schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle předsedy sněmovního rozpočtového výboru Vladimíra Pikory z motoristů budou změny v rozpočtu na příští rok nezbytné.
2: Deficit je extrémně vysoký, musí se s tím něco udělat. V tuhle chvíli budeme hledat všechna řešení. Zároveň je potřeba si připomenout, že v tuhle tu chvíli žádný deficit na stole finální není. O tom se bude celý měsíc jednat. Na druhou stranu my nemůžeme počítat, že to bude v roce 2027 nějaký velký číslo, ve chvíli se uvědomí, kolikátýho dneska je.
1: Pikora se jednání zúčastní spolu se šéfem motoristů Petrem Macinkou. V pondělí chce na koaliční radě otevřít otázku rozpočtu také SPD. Ministryně financí už dříve uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Nicméně možné úspory vidí maximálně v řádu jednotek miliard. V jablonecké věznici Rýnovice tento týden začal nový školní rok. Školské vzdělávací středisko nabízí učební obor obráběč kovů. Do prvního ročníku v něm letos nastoupilo 48 odsouzených. Obor je na 3 roky a je zakončený závěrečnou zkouškou. V tomto školním roce by k ní mělo dojít zhruba 30 žáků. Nová kniha Můj život lovce doma i v Africe přináší svědectví o Karlu Podstatském z Lichtensteina. Publikaci přeloženou z německého originálu z roku 1929 vydal Národní památkový ústav v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů Šlechta na cestách. Knihu dnes pokřtí na hradě Grabštejn, pak bude k zakoupení na pokladně Grabštejna nebo na e-shopu i památkového ústavu.
3: V knize Manžel poslední šlechtické majitelky Grabštejna Marie Klam-Galasové shrnuje své celoživotní cestovatelské zážitky a vzpomíná na lovecké výpravy v Evropě a Africe. Podle vydavatelů se v knize odráží stav tehdejšího světa a autor v ní odhaluje svoji povahu. Text je doplněný o úvodní slovo, ediční poznámky a dosud nepublikované fotografie. Anna Podhorná, Český rozhlas.
1: Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terče měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingské to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Sport. Fotbalový Liberec má novou posilu nigerijského záložníka Johnsona Daudu. Se Slovanem podepsal 5letou smlouvu. V této sezóně ale bude ještě 19letý fotbalista hostovat ve svém dosavadním srbském klubu Novi Pazar. Počasí. Přechodně i zmenšená oblačnost, jinak bude přes den oblačno až zataženo, večer se místy může přidat slabší déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Pertolticích pod Ralskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
4: Příjemný poslech ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec vám od mikrofonu i po 7 hodině přeje Martin Kolín. Zdravíme vás také do nového dne. Připomínáme dnešní datum, a to čtvrtek 3. září. V případě, že jste včera našli svou cestu na stadion Unisy v Liberci, můžu jenom nastínit, že jste byli u historického momentu. Nejen, že se po 6 letech vrátili evropské poháry právě do Liberce, ale k tomu šlo o historický postup v nové soutěži, kterou rozehrály fotbalistky Liberce. Ty nakonec postoupili do další fáze Europa Cupu, tedy evropského poháru. My právě včerejší utkání připomeneme už za okamžik v další reportáži čtvrtečního Dobrého rána.

0: Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My jsme rádi, že jsme si měli možnost připomenout píseně Tulák po hvězdách 11 minut po 7 hodině. Před okamžikem jsme mluvili o historii a skutečně liberecké fotbalistky přepsali tu klubovou. Postoupili totiž přes bosenské Sarajevo do druhého předkola evropského poháru. Z hřiště soupeře si přivezli výhru 3-2. Doma Slovanu stačila remíza 1-1.
1: Vítal moderátor diváky na stadionu Unisy. Přišlo jich téměř 15. Liberecké fotbalistky sice před nimi jako první inkasovali, dokázali ale srovnat na 1-1. Postup trefila Slovanu Michaela Ferencová.
2: Verili jsme si, išli jsme do toho naplno, dali jsme do toho všetko a výsledok přišel, aj keď remíza, ale postup máme. Prvý

0: Polčas sme mali veľa strat, všetci sme boli pozde, ale do druhého tu sme leteli lepšie.
1: Domáci hráčky nám vyzdržela golmanka Alexandra Kroupová.
2: Podľa mňa kľúčový byla ta týmovosť a to, že sme proste chteli a museli sme vlastne jakoby nepřestat, takže vlastne ten tým proste celkově, že sme za sebou stáli, podľa mňa. Cítila som sa sebevedomá furt a myslím, že i tým sme sa cítili sebevedomí a šli sme si proste za tým dál, no.
3: Boli to strašné nervy, bylo to těžší, než sme počítali. Z hlediska trenérského mňa samozrejme mrzí, že sme kontrolovali tu hru v prvním poločase, zejména byla na nás patrná nervozita a to si myslím, že se podepsalo a soupeři jsme přenechali iniciativu a nebejt brankařský Kroupový a nějakým způsobem obětový práce stoperek, tak si myslím, že jsme měli velký problémy.
1: Navázal trenér Jiří Kaiser. Druhý poločas už byl v podání Slovanu jiný. Dusno prý v kabině nebylo.
3: Spíš jako takový jako lehký sklidnění, a protože jsme to opravdu nebyli my a myslím si, že to bylo hlavně o hlavě tohleto utkání. No, tak lehký povzbuzení a oni to taky nemohli vydržet celý zápas, takže zaplať pámu jsme rádi za tu remízu, která vede ke kýženému postupu.
1: A vedla také přímo v kabině k liberecké zasloužené pozápasové oslavě.
2: Tak slavili jsme, zpívali jsme nějakou slovaňáckou hymnu, ne nějakou samozřejmě jako velkou. A pak jsme zpívali toto, jsme to ještě nemali, protože jsme to tady ještě neměli, že jo.
1: Prozradila Alexandra Kroupová něco málo ze šatny postupujícího Slovanu. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pravděpodobně nepotěšíme milovníky takového toho typického léta, vysoké teploty dnes neočekáváme. Na druhé straně příjemný den, ten nás skutečně v Libereckém kraji čeká. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno přechodně i zmenšená oblačnost, jinak bude převážně oblačno až zataženo. A večer se místy může vyskytnout i slabší déšť. Biozátěž na jedničce a následně tedy ráno hlášený slabý, proměnlivý nebo západní vítr.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V České Lípě navýší kapacitu základní školy Jižní, která je určena pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením a také s poruchou autistického spektra. Takových školáků ve městě přibývá. Mozaika pro opravovaný liberecký plavecký bazén by měla být hotová do konce září. Vyrábí firma Preciosa Ornella v Desné na Jablonecku. Jde o repliku původní červené mozaiky. Střední průmyslová škola v Liberci si v září připomene 150 let od svého založení. Vznikla v roce 1876 a patřila k prvním svého druhu v Rakousko-Uhersku. Pro veřejnost je připravena akce na sobotu 19. září. Dva novináři Českého rozhlasu Večer převezmou cenu Rudolfa Metka, konkrétně šéfredaktor Stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Porota ocenila jejich popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Katar dnes slaví 55 let nezávislosti na Velké Británii. Země s přibližně 3 miliony obyvatel zbohatla hlavně díky vývozu zemního plynu a ropy. Dnes má výraznou roli i v diplomacii. Patří mezi hlavní prostředníky při jednáních mezi Spojenými státy a Íránem. Po ráno je přechodně zmenšená oblačnost, jinak čekejme přes den oblačno až zataženo. Večer se místy může vyskytnout slabší déšť a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kolony aut máme hlášené kvůli zúžení a práce na silnici 35. Ve Stráži nad ní jsou od viaduktu ve směru na Liberec.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Teď už tedy 2 minuty po půl osmé. Přejeme příjemný poslech ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za námi další zprávy Lídy Routové. Za okamžik společně probereme aktuality libereckého kraje a naopak v závěru hodiny, tedy před osmou, zamíříme do archivu a zjistíme, jak to v libereckém kraji, nebo respektive na našem území, vypadalo před 100 lety. Můžu nastínit, že dnes potěšíme milovníky železnic.

0: Jana Zagorová a společně s ní další písnička, která nám nezestárla, je naprosto nezbytné. 8 minut po půl osmé v tomto momentě je nezbytné, abychom si společně připomněli a také prozradili další zajímavosti a aktuality Libereckého kraje. Ku příkladu ve Vratislavicích nad Nisou si cestu, kterou si místní už dávno vyšlapali, mohou užít o něco příjemněji, hlavně tady i pro odpočinek. Podél Běšiny při ulici Seniorů nově umístili několik dřevěných laviček. Ty totiž nabízí místo, kde se můžete během procházky na chvíli zastavit, posedět a odpočinout si v klidném prostředí, obklopeném zelení, což je rozhodně příjemná věc. Občas vypnout hlavu a zkrátka užívat si jen ticho, klid a trochu zeleně. K tomu se můžeme vydat do Lučan nad Nisou. Právě tamní knihovna totiž bude v pondělí a ve středu příštího týdne, znamená to 7. a 9. září, z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena. Zapůjčené knihy je možné zanechat na pokladně městského úřadu, konkrétně v prvním patře budovy.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin téměř 43 minut, to je také standardní čas, během kterého řešíme počasí a řešíme ho přímo s meteorology. Dnešním meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu je pan Pavel Juza. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, čtvrtek v kalendáři 3. září, prozraďte, co jste nám v Libereckém kraji právě na dnešek naplánovali.
2: Tak teď v současné době máme v Libereckém kraji většinou polojasno a teplota je většinou v rozmezí 10 až 13 stupňů, na horách o něco chladněji, kolem 5 až 8 stupňů. A co jsme připravili na den, zpočátku ještě zmenšená oblačnost, přes den převážně oblačno až zataženo, večer se může vyskytnout nějaký slabý déšť a teploty očekáváme 21 až 24 stupně.
1: Tak můžeme říct pro tento týden takové standardní počasí. My jsme spolu také včera řešili rozdíl mezi astronomickým a klimatologickým létem. Teď už tedy víme, že to klimatologické léto skončilo, to astronomické pokračuje. Na druhé straně z pohledu meteorologů to znamená možnost nějakého srovnání. Léto, tedy to klimatologické, už je za námi. Tak bylo třeba oproti předešlým letům něčím zvláštní?
2: No, tak nějak dalo by se říct, že když vezmeme průměrnou teplotu za to období a vezmeme to třeba z nějaké stanice, která měří už dost dlouho, třeba Praha Clementinum, která měří od roku 1775, to znamená, že už máme v podstatě 252 let záznamů z této stanice, tak za těch 252 let toto léto bylo druhé nejteplejší hned po létě roku 2019. To byla jedna věc, která byla zajímavá, a druhá byla, že zatímco v minulosti bylo několikrát překročena v České republice nebo dříve i v Československu teplota 40 stupňů, a to třeba jeden den za léto, tak letos bylo 40 stupňů v rámci České republiky překročeno hned 3 měsíce po sobě, a to v červnu, v červenci a v srpnu. Přičemž dohromady se to týkalo asi 5 kalendářních dnů, kdy byla naměřena teplota přes 40 stupňů, což se dá říct, že nemá obdoby.
1: Takže skutečně léto pocitově, nejen nakonec tedy pocitově, ale i hodnotově bylo velmi teplé, to nám shrnul tedy během dnešního přehledu pan Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu, a my za to děkujeme, přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Po písni Goodbye skupiny Rybičky 48 a Marka Ztraceného, tedy v překladu Naschledanou, my se loučit nebudeme. 7 hodin 49 minut naopak v tomto směru zamíříme opět do historie 3. září v kalendáři a jak jsme slibovali, v dnešní epizodě budeme pravděpodobně schopni potěšit milovníky železnic.
1: Stalo se před 100 lety v našem kraji.
2: Dnes nás archivář Petr vezme na Česko-Lipsko roku 1926. Petře, co tenkrát hýbalo Českou Lípou?
3: Miluju technické novinky a musel jsem si je připravit i ze 100 let starých novin. Prostě technické novinky mě baví. V České Lípě tehdy probíhaly zkušební jízdy nového motorového vozu. Říkalo se mu Pullmanův vagón. Vyroben byl přímo v Českolipské vagonce, a to v rámci snahy našich drah zefektivnit ztrátový provoz vedlejších tratí, díky tomu, že bude využita motorizace osobní dopravy.
2: Už to tady vidím, velký čtyřnápravový vůz se spalovacím motorem, 18 metrů dlouhý krasavec, vlastní osvětlení, vytápění, automatické brzdy, na tu dobu neuvěřitelný komfort pro cestující.
3: To rozhodně, proti vlakům s dřevěnými lavicemi, lidé na nádražích nevěřícně koukali, proto příměr Pullman. I když tenhle pojem je spojen především s luxusními salonními a lůžkovými vozy, ale nenechte se mást, v meziválečném československém nebo německém prostředí šlo především o synonymum pro prostorný, velkoprostorový a luxusně vybavený denní vůz. Abychom byli tedy přesní a železničně korektní, šlo o motorový vůz řady M220.1, u nás provozovaný do roku 1938.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Nepsalo se ale jen o kolejích a železnicích. Co dalšího jsi pro nás dnes připravil?
3: Mě v České Lípě zaujal městský trh. Na něm se totiž objevil nevídaný úlovek. Obří koš plný živých raků z místních potoků. Koš jako takový přilákal obrovské zástupy zvědavců, i když kupců prý bylo jen velmi málo, protože raky v potocích už tenkrát brali lidé jako vzácnost a nechtěli si je tedy k jídlu kupovat.
2: Zářící nový vlak a příroda s raky. Tak co jsi pro nás připravil na zítra?
3: A zítra bychom se společně mohli vydat třeba na ještět.
1: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sport Life. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Zaměstnavatelé a odbory odmítají navrhované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda je s nimi prý předem neseznámila. Rígrova stezka u Semel nebude od zítřka přístupná. Liberecké fotbalistky postoupily do druhého předkola evropského poháru. A dnes bude oblačno až zataženo, k večeru se přidá slabý déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lída Jiroutová. Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních dvou měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu pro další dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
5: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
4: Navrhované změny kritizuje taky třeba koaliční hnutí SPD. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku zprovoznila nový pavilon pro výuku lesnických oborů. Jeho výstavba a vybavení moderních dílen stály 46 milionů korun. Škola tak může přijmout víc zájemců o obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva. Lidé od zítřka neprojdou Rígrovou stezku u Semel. Po celý měsíc tam bude město opravovat vysutou galerii. Semelská radnice nechá vyměnit pochozí prkna a natřít konstrukci. Kolik bude oprava stát, říká vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Vladimír Bělonohý.
6: Celkové náklady dosáhnou 1,2 milionů korun, ta částka je včetně DPH a věříme tomu, že to bude i částka konečná.
4: Vysutá lávka tvoří část z 5-kilometrové pěší trasy ze Semel do Spálova. S návratem dětí do škol může přibýt případů žloutenky, varuje předtím Státní zdravotní ústav. Ten od začátku roku do konce srpna zaznamenal v Česku celkem asi 1500 nových případů hepatitidy A. Nejvíc jich bylo v Praze a na Jihomoravském kraji. Za celý loňský rok lékaři odhalili přes 3200 nakažených a situace byla nejhorší od 80. let minulého století. Preventivními opatřeními proti žloutence jsou podle ústavu pravidelné mytí rukou, pití bezpečně pitné vody nebo konzumace hygienicky nezávadných potravin. Sport. Fotbalistky Liberce si zahrají druhé předkolo evropského poháru. Po výhře 3-2 v Sarajevu jim k tomu stačila v odvetě s bosenským týmem remíza 1-1. Výraznou oporou Slovanu byla golmanka Alexandra Kroupová. Říká, co o konečném úspěchu rozhodlo.
7: Tak podle mě klíčový byla ta týmovost a to, že jsme prostě chtěli a museli jsme vlastně jakoby nepřestat, takže vlastně ten tým prostě celkově, že jsme za sebou stáli podle mě. Cítila jsem se sebevědomá furt a myslím, že i tým jsme se cítili sebevědomí a šli jsme si prostě zatím dál, no. Počasí.
4: Přechodně zmenšená oblačnost, jinak čekejme přes den oblačno až zataženo, večer se místy může přidat slabší déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrný provoz na centrum.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čtyři minuty po 8 hodině my přejeme příjemný poslech. Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Připomínáme také dnešní datum, a to 3. září. Od mikrofonu vás tedy i v tomto čase zdraví Martin Kolín, i následující hodinou vás tedy slovem budu provázet. Můžeme nastínit, co nás čeká už za okamžik, tedy po 8 hodině. Doplňme, že Preciosa Ornella v Desné na Jablonecku vyrábí mozaiku pro opravovaný plavecký bazén v Liberci. Téma, které samozřejmě Liberečany pálí, ostatně ale každý prvek, který nakonec zpříjemní ten pobyt právě v bazénu, je rozhodně vítán. Jak ale ta výroba právě té mozaiky, kterou jsme ještě tedy doposud znali a kterou pravděpodobně budeme znát i do budoucna, vypadá, na to se společně za okamžik podíváme.

0: Skupina Beatles, legendy z britského Liverpoolu, také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to 11 minut po 8 hodině. Také čas, kdy se budeme moci přiblížit i k rekonstrukci libereckého bazénu. Zhruba za rok by si mohli v libereckém a plaveckém bazénu zaplavat první lidé. Opravu stadionu plánuje Liberec dokončit v červnu příštího roku. Otevřít ho chce v září. Po rekonstrukci budou nově uspořádané šatny nebo třeba fitness centrum. Některé prvky ale zůstanou stejné jako před rekonstrukcí. Vrátí se třeba ikonická červená mozaika. Tu aktuálně vyrábí v Desné v Jizerských horách.
1: Materiál už máme vyrobený, jenom tady v tu dobu bude probíhat ještě měsíc příprava těch rastrů.
2: Jakub Gargela, šéf vývoje Preciosa,

0: Ornella mluví o rastrech, na které se přilepují jednotlivá sklíčka mozaiky.
1: Čtvercový rastr, který pak vlastně jako celek se už aplikuje rovnou na tu zeď.
0: Jak vidím, tak ikonická červená barva zůstává zachovaná.
1: Je to replika mozaiky libereckého bazénu.
0: Co všechno tady máme vlastně za odstíny?
1: Čím strakatější, tím lepší. V minulosti tato ta strakatost vznikala spíš omylem. To černé žíhání, které je na těch obdélníčkách, v podstatě je způsobeno tím, že mezi ty barevné, korálové, jak my říkáme, tyče se vkládala sem tam černá tyč, jako z černé skloviny, a ono to vytvářelo takovýhle dekor. To bylo cílený, ale ta strakatost byla spíš jako neduch.
0: V současnosti firma různé odstíny vyráběla cíleně.
1: Protože to vyrábíme jinou technologií, jednostupňově, tak v podstatě jsme museli vytvořit několik šarží různých barvy a ty jsme pak smíchali dohromady, tak aby jsme vytvořili tu strakatost.
0: Barevné obdélníčky se vkládají do kovového rastru a posléze se na ně lepidlem přilepí perlinka, vysvětluje Gargela.
1: To se vlastně přiloží na ten rastr s tím nabraným skleněným substrátem a lepidlem se tato tkanina přilepí.
0: Pak se dlaždice musí ještě vysušit a následně putuje na kontrolu.
1: Tady je teda dílna kvality. Kvalitářky kontrolují každou dlaždici, zároveň teda ty dlaždice očistí.
0: Kolik mozaiky pro liberecký bazén vznikne?
1: Aktuálně je potřeba něco přes 3000 metrů čtverečních. Je to zhruba nějakých 36 tisíc těchto desek. Co se týká hmotnosti toho skla, tak je to přes 20 tun.
0: V bazénu lidé mozaiku uvidí například ve sprchách nebo na schodišti v hlavní bazénové hale. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Také dnes, myslím si, potěšíme teplotami. Očekáváme mezi 21 až 24 stupni. Na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia. Ráno přechodně i zmenšená oblačnost, jinak bude přes den převážně oblačno až zataženo. A večer se místy můžou vyskytnout i přehánky, případně slabý déšť. Biometeorologická předpověď mírná na jedničce a ráno slabý, proměnlivý nebo západní vítr.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio

0: 8 hodin a téměř 22 minut během čtvrtečního dobrého rána v kalendáři 3. září to roku 2026. Vyšetřovatelé by už mohli brzy najít odpověď na otázku, jak zemřel československý minister zahraničí Jan Masaryk. Po skoro 80 letech exhumovali jeho ostatky včera na Lánském hřbitově. Dobové vyšetřování sice uzavřelo případ jako sebevraždu. Už tehdy ale panovalo podezření, že syna prvního československého prezidenta někdo zavraždil.
1: Ostatky Jana Masaryka před zhruba hodinou odvezl pohřební vůz. Vyšetřovatelé je tak exhumovali po více než 8 hodinách.
2: Hlásila z Lánského hřbitova naše reportérka Adéla Burešová s tím, že policie nechtěla zveřejnit místo, kde budou znalci ostatky zkoumat. Jasno, kolem Masarykovy smrti by mohli do vyšetřování vnést novodobé technologie. Ostatky totiž experti potrobí rentgenovému a CT vyšetření, nebo taky provedou 3D sken kostí. Jednou z nejasností je třeba rána, kterou měl Masaryk za pravým uchem. Historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů ale upozorňuje, že podle Masarykových tajemníků šlo o jizvu po bitvě.
3: Podle jiných lidí, kteří se případem zabývali, tak tam mohla být stopa po kulce nebo po vpichu nebo něco dalšího. A z tohohle hlediska to nové ohledání a nové expertízy mohou přinést vyjasnění.
2: Badatelka Václava Jandečková ze Spolku pro výzkum totalitních režimů upozorňuje, že i další stopy můžou naznačovat cizí zavinění. Poukazuje třeba na svědectví potomků patologa, který jeho tělo ohledával. Podle jejich zjištění mělo tělo totiž další pohmožděniny a ty by podle Jandečkové mohli naznačovat, že Masaryka někdo zabil.
4: Našel jinak pohmožděniny, odřeniny po celém těle a zároveň se mu nezdály nohy, respektive chodidla. Upozornil na to, že mohla být rozbita i jako tupými údery.
2: Nejasnosti ale nejsou jenom kolem Masarykových zranění. Otázky vyvolává například i to, jak jeho smrt tehdy vyšetřovaly bezpečnostní složky. Podle přednosty Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavla Toupalíka existuje dokonce podezření, že Státní bezpečnost nechala pitevní zprávu sfalšovat.
5: Když byla prováděna prohlídka lékařem, tak se údajně už nejednalo u tu prvotní vlastně polohu těla po tom dopadu svého okna, čili ta úplně prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru z okna a tak dále.
2: Akademici a badatelé se dodnes neshodnou, jak Masaryk zemřel. Část z nich se přiklání k verzi, že ho někdo zabil a další část se přiklání k sebevraždě. Patří k nim i zmiňovaný historik Jan Kalous, který připomíná, že Masaryk byl pod velkým tlakem, měl psychické problémy a před smrtí se vzpamatovával z komunistického převratu.
3: Ten únor 48 pro něj znamenal určitou bariéru a určitý problém, tak to naznačovali i jemu blízcí lidé, jako byli jeho tajemníci, ale samozřejmě ponechávám si určitou míru toho, že je možné dospět k něčemu jinému.
2: Jan Masaryk zemřel 10. března roku 1948, tedy zhruba měsíc po únorovém komunistickém převratu. Podle oficiální dobové verze skočil z okna Černínského paláce. Kriminalisti se k případu v minulosti vraceli opakovaně, ale okolnosti Masarykovy smrti neobjasnili. Vyšetřování naposledy uzavřeli v roce 2021 potom, co zkoumali nahrávky policisty Willibalda Hoffmana, kterou objevil Český rozhlas. Ostatky Masaryka by policisté měli do rodinné hrobky vrátit už dnes. Jakub Kulavjak, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O rozpočtu na příští rok budou dnes jednat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zástupci koaličních motoristů sobě. Ti kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. S plánovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Babiš ale včera řekl, že se za rozpočtem stojí. V rámci nového posudku na plánovanou rychlostní silnici první třídy 35 z Turnova do Úlibice bude prověřovat i varianta 4 pruhu. Původně ředitelství silnic a dálnic 4 pruhy počítalo. Nakonec ale v původním posudku zůstala jen varianta 2 pruhu a místy střídavý 3 pruh. Nová kniha Můj život lovce doma i v Africe přináší svědectví o Karlu Podstatském z Lichtensteina. Publikaci přeloženou z německého originálu z roku 1929 vydal Národní památkový ústav v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů Šlechta na cestách. Knihu dnes pokřtí na hradě Grabštejn. Nový zákon o vysokých školách by mohl platit od roku 2028. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO to řekl po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Předloha by mohla změnit například volbu rektorů. Ty by vybíral nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Tři čeští tenisté postoupili do 3. kola US Open. Linda Nosková, Karolína Muchová a mezi muži Jiří Lehačka. Karolína Plíšková naopak vypadla a Nikola Bartuňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve 2. kole. A po ránu je přechodně zmenšená oblačnost, jinak bude přes den oblačno až zataženo. Večer se místy může vyskytnout slabší déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Daliborova v Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové během čtvrtečního ranního vysílání. To nám ostatně pokračuje také po 8:30. I v tomto čase vás vítáme do nového dne a zdravíme také u poslechu. A budeme se moci za okamžik ve vysílání také vydat do Jablonce. Konkrétně za tamní policií, která zadržela 2 závodníky. A celému případu se věnoval také Miroslav Holubec. A právě v Krimi příbězích nabídneme podrobnosti.

0: 8 hodin 39 minut. Zdraví vás Český rozhlas Liberec. Pokračuje dobré ráno s datem 3. září. Teď už tedy 9 minut po půl deváté, kdy se budeme moci vydat na silnice. Už jste někdy při řízení překročili povolenou rychlost? Ono, ostatně, to je asi dost směšná otázka. Na světě zřejmě neexistuje řidič, kterému by se to někdy nestalo, nebo spíš nestávalo. A věřím, že většině řidičů se to stává neúmyslně. Můžeme jen doplnit, že do této kategorie ale těžko zařadíme dva řidiče, které nedávno zastavila jablonecká policie. Víc nám o tom řekne Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Také na dnešní dva případy bychom mohli použít rčení, když dva dělají totéž, není to totéž. Ale asi bychom ho museli upravit na když dva dělají totéž, může to být totéž, ale ne úplně. No, raději budu konkrétní. Dva řidiči na Jablonecku se dopustili téhož přestupku, ale každý s jiným výsledkem. Říká se tomu těžká noha na plynu. Asi většina řidičů vnímá nejvyšší povolenou rychlost jako takovou, kterou je třeba jet, abyste nezdržovali provoz. Jenže nikdo nemá v noze tempomat, nikdo nedokáže držet svou rychlost přesně na 50, mimo město na 90. Takže výkyvy nahoru či dolů nutně musí nastat, přičemž při nižší rychlosti ještě o nic nejde, ale jakmile vám ručička tachometru přeleze nahoru, už vám hrozí pokuta. Ale proč o tom vlastně mluvím, když se tenhle problém netýká ani jednoho z našich dvou dnešních delikventů? Ti se totiž o nějakou nejvyšší povolenou rychlost ani nesnažili, ani se k ní nepřiblížili. Oba ji totiž překročili o 63 km za hodinu. Toho prvního jablonečtí policisté odchytili v Maršovicích. Ano, tam se cedule začátek a konec obce střídají docela rychle, projíždíte malými výskami. Ale ráno v 8:30 už tam může být celkem slušný provoz, zejména chodců, takže prosvištět turist 113 je docela hazard. Tolik se nesmí ani mimo obec. To druhého řidiče přistihli na výpadovce na Rychnov a ten zase jel pro změnu rychlostí, jakou nesmíte ani na dálnici, 153. Navíc v neděli, kolem 5:00 odpoledne, kdy bývá na silnicích opravdu rušno. Tohle pokuta na místě nevyřešila, policie předala jejich případy k dalšímu řízení. A vy si z těch dvou určitě neberte příklad. Radši si otevřete noviny a přečtěte si o všech těch nehodách, které jim podobní zavinili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes teploty velmi příjemné, jen doplňme maxima 21 až 24, na horách následně 17 až 20 stupňů Celsia. Ráno přechodně i zmenšená oblačnost, jinak bude převážně oblačno až zataženo a večer se místy může vyskytnout slabší déšť. V ranních hodinách slabý proměnlivý nebo západní vítr, přes den už bude vítr mírný jihozápadní a na horách očekáváme vítr čerstvý západní. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, tedy na jedničce. A tak nám pokračuje týden, na který jsme v podstatě zvyklí i během čtvrtka 3. září. V 8 hodin a 46 minut vás zdraví Český rozhlas Liberec. Přejeme nejen úspěšný den, ale také příjemný poslech.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: svět.
1: Jméno, které na severu Čech velmi bezpečně známe, Olga Lounová s písní Memento Mori, a to 9 minut před 9. hodinou. Nevím, kam se ten čas nakonec vytratil, ale je to skutečně tak, jsme na závěru čtvrtečního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec a mě nezbývá nic jiného, než pozvat na vysílání po 9. hodině. To se totiž mikrofonu ujme kolegyně Iveta Kalátová, která vás provede dopolednem a podještědem a bude skutečně na co se těšit, například se společně s ní vydáte na Riegerovu stezku, a to hned po 9. hodině. Podrobnosti se právě v dopolední pod ještěnem dozvíte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberce tak v tuto chvíli, v tento čas, s přáním příjemného poslechu vydařeného čtvrtka loučí Martin Kolín.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Z jizersko-horské železnice zmizí modré Regio Spidery, dostanou nový nátěr. V sobotu se v Česku ochladí a bude pršet. Nový park u Severočeského muzea v Liberci má být hotový v listopadu. A dnes čekejme oblačno a zataženo, k večeru slabé přehánky a teploty mezi 21 až 24 stupni. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. České dráhy připravují úpravu 15 vlaků, které zajišťují dopravu na takzvané jizersko-horské železnici. Jde o tratě na Jablonecku z Liberce do Frýdlantského výběžku a Stanvaldu do Železného Brodu. Jedná se o soupravy Regio Spider ve světle modrém vlaku, které na tratích jezdí od roku 2011. Nově mají všechny vozy dostat červeno-bílý nátěr s regionálními motivy. I s nákupem nových vlaků přijde České dráhy repase původních vozů na 500 000 000 korun, říká dopravní specialista společnosti Koryt LK Pavel Blažek.
3: Ty vozidla projdou opravou všechna, kromě toho nátěru se mění i podlahy, potahy sedaček a podobně a poslední vůz by měl být hotový v únoru. Je to v rámci té zakázky, kde se s tím počítalo dopředu.
1: V Česku se o víkendu mírně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude většinou oblačno, srážky se objeví jen ojediněle v Čechách. Zítra teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky, nejvyšší denní teploty většinou budou do 23 stupňů. V neděli se začne znovu postupně oteplovat. Příští týden by tak znovu mohlo být až 30 stupňů. Obnova památkově chráněného parku u Severočeského muzea v Liberci skončí během letošního listopadu. Práce tak pokračují podle plánu. V parku dlouhodobě odumíraly některé stromy a cesty byly ve špatném stavu. Problém byl i se vstupními schodišti z Vítězné a Masarykovy ulice, která se na několika místech propadla. Za revitalizaci parku zaplatí Liberecký kraj téměř 50 milionů korun, říká ředitel muzea Jiří Křížek.
4: Jsou hotové zemní práce, probíhá dláždění cest a výroba mlatových cest, probíhají betonáže vodního prvku a opěrných zdí a s výsadbou samozřejmě musíme počkat na podzim. I když teda částečně druhy rostlin, které už to snesou leto počasí, tak už třeba živé ploty z habrů ty už se sázely teďka.
1: Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Balint Rův v rozhovoru pro portál Telex. Nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit taky v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami odtajnit současný premiér Petr Maďar. Budapešť pravděpodobně zveřejní archivy k výročí maďarského povstání 23. října.
2: Počasí.
1: Přechodně je i zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo, večer se místy může přidat slabší déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na inženýrských sítích převedl provoz do protisměru a zúžil vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Zahradní v Liberci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ano, šťastnou cestu a hlavně příjemný a pohodový poklidný poslech Českého rozhlasu Liberec už vám teď přeje Iveta Kalátová. Právě začíná dopoledne pod Ještědem. Máme tu 3. zářijový den, no a před námi máme aktuální informaci. Oprava Visuté galerie uzavře od pátku Rieglovu stezku u Semil. O tom, co a jak dlouho se bude opravovat, to už uslyšíme za chvíli v našem vysílání. No a s Danielem Šmídem v rámci etikety budeme krátce před 9:30 řešit pánské oblečení z pohledu žen. To bude určitě hodně zajímavé povídání. No a to vše bude doplněno písničkami, které nestárnou a hlavně které máte rádi. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

kartom na burek, a taki porcelan. Sam odrejnj.

0: Okay. Sí.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
2: Medicine man,

0: Také máte velkou radost z toho, že už se nám ten pracovní týden tak trochu překlopuje a před námi už se rýsuje první regulární krásný zářivý víkend. A když se má poněkud ochladit, tak možná vás to stejně bude táhnout do přírody. Tak ty nadcházející týdny a s nimi přicházející babí léto, podzim, lákají k výletům a jeden z oblíbených turistických cílů na Semilsku, ale nebude v nejbližší době přístupný. Rigrovu stezku totiž čekají opravy. A z podrobnosti k projektu vítám už ve studiu redaktorku Anu Podhornou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Co konkrétně se bude opravovat a hlavně víme, kolik to bude stát?
1: Oprava se týká visuté galerie, to je asi 77 metrů dlouhá lávka ve výšce 6 metrů nad hladinou toku řeky Jizery. Co se bude opravovat, to vysvětluje za Semilskou radnici vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Vladimír Bělonohý.
2: Uzavírka galerie na Rýrově stezce je především z důvodu ne úplně havarijního, ale dožilýho stavu pochozí vrstvy, to jsou prkna. Samozřejmě součástí toho jsou i nějaké obnovy nátěrů.
1: Oprava vyjde na zhruba 1 200 000 korun a na projekt dostala Semilská radnice 500 000 korun od nadace ČES v rámci programu na opravu turistických tratí.
0: A kdy přesně bude stezka uzavřená?
1: Visutá galerie se bude opravovat od zítřka, tedy pátku 4. září a v plánu je měsíční uzavírka, ale podle vedení Semil se přesný termín dokončení bude odvíjet od klimatických podmínek. K uzavření celé stezky nedojde, ze strany od Spálova bude možné projít. Ale pozor, ze stezky údolím se nedá napojit na jinou turistickou trasu. To je možné pouze v jejich počátečních bodech a turisti, kteří by se cestou ze Spálova vydali, se tak před visutou galerií musí otočit a jít zpátky stejnou trasou.
0: Aha, až bude vše opravené a trasa znovu otevřená, tak co na ní uvidíme?
1: Celá trasa značená červenou turistickou značkou je dlouhá 5,5 kilometru a vede ze Semilského náměstí na nádraží ve Spálově. Liné se údolím řeky Jizery, na protějším břehu je možné spatřit vlak, i když je tato část železnice známá tunely. Kromě visuté lávky turisti na trase narazí na několik skalních vyhlídek a studánek nebo projdou tunelem ve skále. V jeho blízkosti se v zimě na skalním převisu tvoří ledopády. Údolí nabízí také technické památky, vodní elektrárny a k ním přilehlé jezy.
0: No a kam tedy v okolí se měl vyrazit, než se stezka opět zpřístupní? Ty máš nějaké tipy?
1: Podobná je trasa Kamenického stezky, ta vede po modré a žluté turistické značce, výhledy do okolí poskytne kopec Kozákov. A prohlédnout si Rýgrovu stezku z druhého břehu řeky je možné z celoročně otevřené feraty Vodní brána.
0: Příjemná pozvánka od redaktorky Anny Podhorné, tak děkujeme a přejeme krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: To byl mistr zkrátky Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme čtvrtek 3. září, takže nám jsme věnovali předchozí díly naší rubriky o etiketě s Danielem Šmídem. A v dnešním pokračování mají svoji roli opět ženy, ale i muži. Pokračuje Lada Klokočníková.
1: Je tu náš seriál o etiketě, je tu náš Daniel Šmíd, dobrý den.
2: Dobrý den, těším se moc.
1: Dnes si budeme povídat o mužském oblečení z pohledu žen, ale především o komentářích, které mnohdy ženy, co se týká mužského oblečení, mají. Jaké děláme nejčastější chyby?
2: Já si vzpomínám na jednu situaci, jel jsem v tramvaji a přede mnou seděly dvě ženy a jedna z nich povídá té druhé. Já jsem mu všechno vyházela ze skříně. Všechny ty hadry jsem mu vyházela a koupila jsem mu nové. A tím se nebavila o svém 3letém synovi, ale bavila se o svém manželovi, partnerovi, kterému jednoduše vybílila šatník, protože se jí nějakým způsobem nelíbil. To je jedno z podnětů, proč se tomuhle věnují, že ženy relativně často v mnohdy falešné domněnce si myslí, že mužskému oděvu rozumí a že chápou, jak se ten muž bude cítit dobře. Vím, že muži mají mnohdy rezervy vůči oblékání, ale to mají ženy taktéž. A není žádný mandát, zvláště na veřejnosti, toho svého muže nebo svého syna nějakým způsobem znevažovat jeho oděv. Co to máš zase? Uprav si, zastrč si ten. Což se relativně často stává vůči synům, ale protože některé ženy si berou své muže tak trošičku jako své syny, tak se to stává i velmi často vůči partnerům.
1: Takže tady chce to určitou dávku úcty či tomu partnerovi a prakticky nekomentovat opět.
2: Něco jiného, pokud jste v té šatně, chystáte se na nějakou akci, domluvit se, co si oblečeme, co si budeš brát ty, tohle si budu brát já. Prosím, slaďme to. Ne nutně barevně, to ne, ale stylově to slaďme. Já si chci vzít šaty, OK, no tak já chci vzít šaty, tak ty musíš mít kalhoty, košily a sako. Pokud já si vezmu sukni, můžeš mít třeba kalhoty a košily. Umět to také zvládnout tohle, vysvětlit proč tomu druhému, proč je to pro vás důležité, ale pokud se to už stane, že se třeba s tím člověkem, s tím svým partnerem setkáte bez té možné přípravy někde na veřejnosti, no tak to nikdy nekomentovat.
1: Nekomentovat. Platí to i o vzhledu asi, když třeba se nám nelíbí jeho vousy,
2: ano,
1: jeho účes.
2: Ano. Nebo dokonce to se relativně často stává, že ženy upravují své muže. Že mu vlastně učešou vlasy, nebo mu vlastně, řekněme, něco stáhnou někam, opraví límec a tak dále. To je správně, když někoho upozorníme na to, že nevypadá směrem k dokonalosti, ale vždy po souhlasu. Milane, smím ti prosím upravit límec. Stalo se, že ho máš neupravený, že jsi ho ten límec obrátil do saka dovnitř. Nemůžeme to jenom tak ho začít opravovat na veřejnost. Ten náš Jarin, ten se neumí ani oblíct.
1: Pokud už se to stane, jak by měl zareagovat partner?
2: Pokud chce zachovat partnerství, tak to přejít a v ústraní požádat svoji ženu, která o něho zřejmě asi v dobré víře dbá, ale dělá to špatně, požádat ji, aby to nedělala takhle na veřejnosti.
1: Děkujeme za rady, které se týkaly tentokrát vzhledu a komentářů k mužskému oblečení a zase za týden nashledanou o ženách a o mužích.
2: O ženách a jejich etiketě.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak to v lásce chodí, i to zaznělo v písničce Jakuba Smolíka ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mám tady pro vás ještě pár informací, které by vás mohly zajímat. Město Harrachov má na svém webu informaci, že tamní sběrný dvůr má upravenou provozní dobu pro odpad na kupony, otevřeno v úterý od 8 do 16.30 a v sobotu od 8 do 11 hodin a prodejna stavebně na železářství u autobusového nádraží prodloužila svou otevírací dobu od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin. No a Jablonečany by mohlo zajímat, že budova jabloneckého magistrátu v ulici Komenského 8, kde sídlí správní odbor, bude v průběhu září pracovat v omezeném režimu. Důvodem je výměna oken v celém objektu. Tak do pátku budou uzavřeny občanskosprávní agendy, nebude tedy možné vyřizovat občanské průkazy, cestovní pasy či trvalý pobyt. Bez náhrady je zároveň zrušena úřední sobota 5. září tohoto roku.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Seven. I have a dream. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava, tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. 5. nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. San Marino je nejstarší stále existující republika na světě. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Poté, co římský císař Diokletián zahájil pronásledování křesťanů, uprchl Marinus na horu Monte Titano, kde postavil malý kostel a založil 3. září 301 dnešní město San Marino. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Strašlivý zabiják mohl podle odhadu do konce války usmrtit až 3 miliony lidí. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. Prodávala se ve čtvrtlitrových láhvích za 5 korun československých. Koruna z toho byla záloha na láhev. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. A Octavia se stala nejúspěšnějším autem české automobilky. Počet vyrobených aut všech generací se blíží 8 milionům. Americký tenista André Gessi po 21 letech ukončil svou profesionální kariéru přesně před 20 lety v roce 2006. S Borisem Beckerem ten den vypadl ve 3. kole na US Open. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Je třeba autorem scénářů k seriálům Život a doba soudce AK nebo Stíny v mlze. Já přeju pěkný den.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jestli pak víte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, že zhruba za rok by si už mohli v libereckém plaveckém bazénu zaplavat první lidé. Opravu stadionu plánuje Liberec dokončit v červnu 2027 a otevřít ho chce v září. Po rekonstrukci budou nově uspořádané šatny nebo třeba fitness centrum a některé prvky ale zůstanou stejné. Jako před rekonstrukcí vrátí se třeba ikonická červená mozaika. Tu aktuálně vyrábí v Desné v Jizerských horách. Více podrobností najdete na liberec.rozhlas.cz. Teď už poutníci a v 10 hodin zprávy s Lídou Jeroutovou.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vládní motoristé sobě se sejdou s premiérem Andrejem Babišem. Vadí jim deficit rozpočtu na příští rok. Ředitelství silnic a dálnic prověří novou silnici z Turnova do Úlibic i ve variantě 4 pruhu. V Desné v Jizerských horách by měla tento měsíc skončit výroba mozaiky pro liberecký bazén. A odpoledne bude oblačné až zatažené, k večeru se přidá slabý déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké dopoledne přeje Lída Jiroutová. Zástupci motoristů sobě budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu, který má dosáhnout výše 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
4: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
2: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýše v řádech jednotek miliard. V rámci nového posudku na plánovanou rychlostní silnici první třídy číslo 35 z Turnova do Úlibic se budou prověřovat i varianta 4 pruhu. Původně ředitelství silnic a dálnice 4 pruhy počítalo. Nakonec ale v původním posudku zůstala jen varianta 2 pruhu a místy střídavý 3 pruh. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se ale teď situace po vyžádání nového posudku změnila.
5: Je požadavek ze strany Královéhradeckého kraje, to řeší ve 4 pruhu. Tak je potřeba prověřit i tuto variantu, protože je výrazně preferovaná i veřejností a osobně s tím i souhlasím, protože to 2+1 není úplně ideální technické řešení z hlediska kapacity a bezpečnosti. Takže i toto bude vlastně v rámci procesu EIA prověřováno, včetně ekonomických hodnocení.
2: Mozaika pro opravovaný liberecký plavecký bazén by měla být hotová do konce září. Vyrábí firma Preciosa Ornella v Desné na Jablonecku. Jde o repliku původní červené mozaiky. Skleněné obdélníčky aktuálně firma lepí na perlinku a vytváří jednotlivé dlaždice. Na obklady bazénu bude potřeba přes 3000 metrů čtverečních mozaiky. Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekaterinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letišti v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín taky uzavře ruský generální konzulát v Bonnu, zpřísní taky hraniční kontrolu ruských občanů.
3: Počasí.
2: V Libereckém kraji je přechodně i zmenšená oblačnost, jinak ale čekejme odpoledne postupně oblačno až zataženo. Večer se místy může přidat slabší déšť. Teploty přes den vystoupí na 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče v ulici Nové Zákupy. V Zákupech na Českolipsku se srazila 2 osobní auta, na místě je policejní hlídka. A před libereckým tunelem se srazila 3 osobní auta, a to ve směru na Hrádek nad Nisou. Očekávejte tam komplikace a zdržení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď už máme krátce po 10. hodině. Vše dobré a příjemný poslech vám přeje z Českého rozhlasu Iveta Kalátová. Dopoledne pod Ještědem pokračuje a za chvíli už se podíváme do Stráže pod Ralskem. Tam se totiž chystá na dnešní odpoledne sportovní den mládeže. Podrobnosti přidá už za okamžik náš regionální stopař. A krátce před 10:30 vám v dalším díle seriálu týdne představíme projekt Počítače dětem. Už v době pandemie COVID-19 a distanční výuky začaly vybírat ještě funkční notebooky pro ty rodiny, které si je finančně nemohly dovolit, a pomáhá dál, jak se přesvědčíte už za chvíli. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A budeme sportovat fotbal, florbal nebo házená. Na všechny tyto tři sporty se můžete těšit dnes odpoledne na sportovním dni mládeže ve Stráži pod Ralskem. Nejlepší účastníci navíc budou soutěžit i v celorepublikovém finále soutěže. Podrobnosti k celé akci se vydal zjišťovat náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého už vítám v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne z nového sportovního hřiště v Ralsku, protože i tady dneska už dopoledne je sportovní den mládeže. Trenér a organizátor Jan Váňa ještě na poslední chvíli tady rovná děti, nicméně už je taky u mého mikrofonu. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne pro všechny posluchače.
2: Tak co se teďka bude dít jednak v těch nejbližších minutách tady v Ralsku a předpokládám, že pak i odpoledne ve Stráži pod Ralskem?
3: Máme děti rozdělené, přihlásili se nám všechny děti navštěvující tady místní základní školu v Ralsku, rozdělený do 4 týmů, čeká je soutěžní trojboj ve fotbale házené, kdy si to rozdají mezi sebou o zlaté, stříbrné, bronzové a bohužel i nějaké bramborové medaile. No a zároveň v dopoledním programu, kdy jsme tady, tak bych chtěl i pozvat na odpolední akci ve Stráži pod Ralskem, kde od 17 hodin na tenisových kurtech bude probíhat místní městský kolo v podobném smyslu jako tady, kde se můžou děti a mládež těšit na obdobné aktivity. Takže určitě doražte.
2: Ano, zároveň tady ty sportovní dny mládeže, to není nějaká jednorázová akce, vy to děláte v podstatě v průběhu celého roku po celé republice, tak představte trošku širšeji ten koncept a co třeba čeká i ty nejúspěšnější účastníky.
3: Je to tak, já jezdím po celé republice, jak často říkám, od Aše až po Český Těšín. Navštívím během roku přibližně 150 škol, 150 obcí a měst, kdy místní, vždycky jsou to místní žáci, si utkávají mezi sebou v namíchaných smíšených týmech právě v těchto třech aktivitách, jako je oblíbený fotbal nebo futsal, házená a florbal. A ti nejlepší, kteří si právě odnesou zlatý medaile z toho domácího kola, tak získávají ještě nominaci na finálový Grand Slam, který se letos koná v Praze na konci listopadu. No a právě pro ně je ta odměna, že se budou moct v uvozovkách ulejt ze školy a je reprezentovat přes půl republiky, když jste v Aši nebo v Českém Těšíně v Ostravě, právě do Prahy svoji školu a svůj tým.
2: A připomeňme ještě jednou ten odpolední program ve Stráži pod Ralskem. Pokud by ještě někdo nás slyšel a chtěl si se svým dítkem přijít zasportovat nebo třeba jenom zafandit, kdy a kam tedy mohou lidé přijít?
3: Takže jak již bylo řečeno, od 17 hodin tenisové kurty Panda Sport, Stráž pod Ralskem. Budu už určitě o 15 minut dřív, budu tam na všechny čekat. Takže děti, mládež, veřejnost, dospěláci, pokud chcete, přijďte, budu tam pro vás připraven.
2: Zve tedy na sportovní den mládeže jeho organizátor a trenér Jan Váňa.
1: Nové sportovní hřiště ve Stráži pod Ralskem je opravdu moc pěkné a právě z tohoto místa se nám také přihlásil náš regionální stopař Patrik Fischer. Děkujeme za pozvánku a pěkný den, naslyšenou.
2: Těším se na vás odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: O cestách lásek nám zpívala Marcela Holanová ve čtvrtečním dopoledni pod Ještědem. No a nás čeká pokračování našeho seriálu týdne, ve kterém se věnujeme rodičům, kteří jsou na všechno sami, ať už je to táta nebo máma. Ne každý rodič si může dovolit koupit dítěti notebook. Ukázala to už pandemie COVID-19, kdy některým školákům chyběly počítače pro domácí výuku. V roce 2020 tak vznikl charitativní projekt Počítače dětem, který ale pomáhat nepřestal. Dál vybírá od firem i jednotlivců zachovalé notebooky, které dětem ještě bez problémů poslouží. A jak uslyšíte v dalším díle našeho seriálu týdne Jeden rodič na všechno, velký zájem bývá právě na začátku školního roku.
1: Kousek od metra Opatov v Praze navštívím takzvané instalační centrum projektu Počítače dětem. Tady zařízení od lidí nebo firem upravují tak, aby se mohla poslat potřebným dál. Mají tady nápis Počítače dětem a spousty fotek těch, kteří už počítače dostali. Dobrý den.
2: Dobrý den, Fáriová, těš mě.
1: Vy jste Kamila Fáriová, máte ten projekt na starosti.
2: Ano, přesně tak.
1: A teď tady vidíme spoustu krabic, procesorů, monitorů.
2: Tady se to všechno dává dohromady. Tady vlastně všechno, my si to sem svážíme a kluci, servisáci vlastně to dávají dohromady. Čistí, přeinstalovávají, prostě tak, aby se to pak mohlo poslat těm dětem, které potřebují.
1: Máte hodně čekatelů na počítač?
2: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
1: Můžeme se tady projít?
2: Určitě. Tady vlastně vidíte, máme spoustu notebooků, o který je asi největší zájem, protože vlastně ty děti samozřejmě ten notebook můžou si vzít sebou do školy, domů, prostě je to jako nejpraktičtější pro ně.
1: Jsou tady krabice, kde jsou myši, nabíječky, ještě další třeba propojovací kabely.
2: Je tady vše. Tady vidíte i vlastně nějaký brašny, co taky dostáváme, to se těm dětem taky jako hodí.
1: Máte tady servisního technika Lukáše. Poptávka je taková, aby počítač uměl co, aby ten školák s ním dokázal dělat co?
3: Samozřejmě máme nějaký minimální konfigurace, který prostě potřebujeme, aby splňovali. Není to jako herní stroj převážně, ale je to spíš jako takový ten office, znamená nějaký tabulky, Excel, Word a jako tohleto. Ty základní věci to prostě musí zvládat. Pokud ne, tak to demontujeme na náhradní díly.
1: Tamhle máte sadu nářadí, to patří teda k vaší běžné výbavě, pak ještě vyfoukáváte z toho zařízení práh.
3: Ano, ano, tím fukarem.
1: Vy máte přímo fukar, ten vypadá jak na listí.
3: Fouká to hezky.
4: Jdeme foukat.
1: To je výkonnější fukar než ten ve spreji, tím vyčistíte víc počítačů možná
3: určitě,
1: najednou.
3: Určitě.
1: Nějaká rada pro běžného uživatele, který má doma starší počítač a neví, jestli by mohl ještě sloužit?
3: Samozřejmě může to přinést k nám nebo na jakoukoliv tu výdejní pobočku, my už si posoudíme sami.
2: Nejjednodušší je přinést to na to jedno z těch svazových míst, máme jich 22 po celé České republice, případně se můžou přímo přes e-mail dotázat, je to ještě vhodný, není, co s tím mám dělat, asi takhle.
1: Vy máte takovou pojistku, aby to využívali opravdu ti, kteří to potřebují. To je kontakt na pana třídního učitele nebo paní třídní učitelku?
2: Přesně tak. Vlastně ta rodina, když si žádá, tak vyplní formulář, tam vyplní kontakt na třídního učitele a ten nám následně potvrdí, jestli opravdu ten student chodí do školy, snaží se, rodina spolupracuje a jestli to podle jeho názoru má opravdu smysl.
1: Co samoživitelé a samoživitelky a počítače?
2: Samozřejmě procento těchto rodin je docela vysoké, kam ta technika od nás jde. Si uvědomujeme, že financování v rodinách, kde je pouze jeden rodič, je často složitější než tam, kde jsou dva.
1: Jaké to je, když skutečně předáváte tu techniku těm, kteří si ji nemůžou dovolit a hodně na ní čekají?
2: Je to samozřejmě hezký. Dost často se jedná o první počítač, který to dítě má a vidíte, že má radost, že prostě je na tom najednou stejně jak ty kamarádi, tak ta radost je velká a to samozřejmě je velká radost i pro nás.
1: Doplňuje Kamila Fáriová z projektu Počítače dětem. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jestli pak víte, že v českém dubu chystají zahrádkářskou výstavu, bude v tamní české besedě a slavnostní otevřou už zítra v pátek 4. září v 9 hodin ráno a otevřená bude v pátek do 19 hodin a v sobotu od 8 do 16 hodin. Pěstitelé a spolky představí například odrůdy jabloní, hrušní, květin a zeleniny, které se u nás v kraji pěstují a bude také možnost koupit si ovoce nebo regionální výrobky. A svou činnost na výstavě představí i českodubské spolky myslivců, včelařů, chovatelů i rybářů. A pro děti budou připravené zábavné znalostní testy a samozřejmě i odměny. Více najdete na webových stránkách Českého dubu.

0: V dopoledni pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je tady další díl spotřebitelského servisu a dnes se ptáte Josefa Černého na důvody k reklamaci.
1: Paní Alice poslala tento dotaz. Z důvodu ceny jsem koupila malou levnou chladničku, do které se ale skoro nic nevejde. Je tam malý prostor, láhve se kácejí a tak dále. Ráda bych věděla, jestli to jsou vady, které je možno reklamovat. Paní posluchačko, to, co popisujete, nejsou bohužel vady, ale vlastnosti uvedeného výrobku a reklamovat je tedy nelze. Příště je potřeba si kupovaný výrobek lépe prohlédnout.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
1: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams.

0: A přiblížil se nám čas, kterým se opět odebereme k receptům našich babiček ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak ty nám dnes přiblíží historii a využití grapefruitu a jeho šťávu použijeme při přípravě ztracených chlebíčků. Recept ze stoleté kuchařky pro nás mají Jaroslav Hoření a Vladimíra Jakoubějová.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které hospodyně připravovaly v kuchyni před 100 i více lety, si dnes připomeneme jedno exotické ovoce – grapefruit. Ještě na počátku 20. století patřil u nás grapefruit mezi vzácné lahůdky.
2: Tento nízký, trnitý subtropický strom, který plodí velké, kyselé až polosladké, nahořklé plody, pochází z karibského ostrova Barbados. Pravděpodobně vznikl k přirozeným křížením sladkého pomeranče a pomela. Dříve, než ho lidé začali konzumovat, zbudil zájem přírodovědců.
1: Jeho objevitelem, tedy člověkem, který v roce 1750 toto tehdy takzvané zakázané ovoce poprvé popsal, byl velšský reverend Griffith Hugh. V roce 1814 grapefruit objevil i přírodovědec John Luhan na Jamajce. Podobně jako většina citrusů se nejdříve pěstoval jen jako okrasná rostlina. Jeho plody začali lidé konzumovat až v polovině 19. století. Nejdříve v Americe, kde se o jeho rozšíření postaral hrabě Odette Philip na začátku 19. století. U nás si toto ovoce své konzumenty hledalo poměrně dlouho. Nejprve si ho našli lékárníci, kteří z jeho jader vyráběli oleje a tinktury. Teprve v první polovině 20. století si lidé grapefruit oblíbili pro jeho osvěžující chuť i využití v kuchyni. Nejčastěji se podával čerstvý, rozpůlený, lehce posypaný cukrem, který zmírnil jeho typickou hořkost. Připravovali se z něj také marmelády nebo šťávy. Nastrouhanou kůrou se dochucovaly moučníky a sladké pečivo. U našich sousedů v Sasku se grapefruit dokonce vařil, aby ztratil kyselost. V měšťanské kuchyni grep nikdy nenabyl takové oblíbenosti jako citron a pomeranč. Hospodyně ve městě ho podávali na stůl hlavně proto, že byl zdravý, protože obsahuje celou řadu vitamínů a minerálů a dalších cenných látek. Doporučovali ho na správné trávení, na zlepšení činnosti srdce a cév a taky těm, kteří chtěli zhubnout. Jeho hořkost totiž omezovala chuť na sladké. Receptů na zpracování grepu ve starých kuchařských knihách moc nenajdeme, obvykle jen na různé šťávy a nápoje. Ale v jedné staré kuchařce z roku 1926 jsem objevila jeden zajímavý.
2: A je to recept na ztracené chlebíčky.
1: Do půl litru mléka nasypeme cukr, trochu soli a šťávu z grapefruitu. Nakrájíme housky na řízky, asi 1 cm silné, jež omočíme v mléce a pak obalíme v rozšlehaných vejcích. Osmažíme a neseme teplé, ocukrované na stůl. Mléko můžeme nahradit i vodou, do které jsme vymačkali šťávu z citronu. V pánvi musí být vždy dost čerstvého másla, asi jako na omeletu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pět minut nás dělí od hodiny 11. V 11 hodin už zprávy s Lídou Jiroutovou a po 11. hodině náš pravidelný host, dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0. Tak možná, že se to také někdy tak přihodí při cestách v cizině, že po příjezdu domů nám do schránky přijde nemilá obsílka se zprávou, že na úsekovém radaru v cizině jsme překročili rychlost. Co v takové situaci dělat? Výše pokut v některých evropských zemích je mnohem vyšší než u nás a může tak zatížit domácí rozpočet. To a ještě více budeme s naším hostem řešit po 11. hodině. Počkejte se na to.

0: Víte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí vzrostla na necelých 52 tisíc. V Jizerskohorské železnice zmizí modré Regio Spidery, dostanou nový nátěr. Usídla německé technologické společnosti v Mnichově v noci zaútočili žháři. A dnes čekejme oblačno až zataženo, k večeru slabé přehánky a teploty mezi 21 až 24 stupni. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vzrostla o 4%. Nejvíce si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak pobírají lidé v Karlovarském kraji. České dráhy připravují úpravu 15 vlaků, které zajišťují dopravu na takzvané Jizersko-horské železnici. Jde o tratě na Jablonecku z Liberce do Frýdlanského výběžku a Stanvaldu do Železného Brodu. Jedná se o soupravy Regio Spider ve světle modrém laku, které na tratích jezdí od roku 2011. Nově mají všechny vozy dostat červeno-bílý nátěr s regionálními motivy. I s nákupem nových vlaků přijde České dráhy repase původních vozů na 500 000 000 korun, říká dopravní specialista společnosti Koryt LK Pavel Blažek.
3: Ty vozidla projdou opravou všechna, kromě toho nátěru se mění i podlahy, potahy sedaček a podobně a poslední vůz by měl být hotový v únoru. Je to v rámci té zakázky, kde se s tím počítalo dopředu.
1: Policisté žádají o spolupráci rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Velesence v Jablonci nad Nisou, a to jak v prostorech samotné provozovny, tak také v domácím prostředí, doplňuje mluvčí policie Vojtěch Robovský.
4: Tady se nám ozvali na telefonní číslo 720 076 822. Důvody, které nás vedou ke zveřejnění této výzvy, sdělíme, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí.
1: Staveniště u německé technologické společnosti Rohde & Schwarz v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku. Informovala o tom německá policie. Čin vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Firma dodává zboží i armádě. Bezpečnostní složky v souvislosti s tím zadržely dva Bulhary. Podezřelí jsou z toho, že krátce po půlnoci na staveniště u sídla společnosti hodili zápalná zařízení. Jedno z nich se vznítilo a způsobilo menší škody.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji je přechodně i zmenšená oblačnost, jinak ale bude oblačno až zataženo. Večer se místy může přidat slabší déšť. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů. Na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 17 až 20 stupňů. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo jihozápadní do 3 metrů za sekundu. Postupně se změní na mírný jihozápadní a zesílí na rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. Na horách pak fouká čerstvý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou hlášeny postupně velmi dobré a bio je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v obci Cetenov na Liberecku srazilo nákladní auto cyklistu. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Očekávajte tam komplikace a zdržení. Buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále. Stále příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, to vám ještě teď krátce po 11. hodině přeje Iveta Kalátová, tak možná vyrážíte ještě teď na dovolenou, nebo jste se vrátili. No, příjemné vzpomínky na dovolenou v zahraničí nám ale může po několika týdnech překazit dopis, který obsahuje výzvu k uhrazení pokuty v řádu několika desítek i stovek eur. Příčinou bývá často dopravní přestupek, třeba v podobě špatného parkování nebo překročení povolené rychlosti. Proč se nevyplácí ignorovat výzvu? S jakými pokutami musíme počítat v sousedních státech a kde můžeme zkontrolovat i své nedoplatky? To vše probereme už za chvíli s dopravním expertem Romanem Buckým.

Zpěvák, muzikant Palo Habera, kdo ví, jaký je řidič, jak řídí. To se asi už nedozvíme, ale na našich silnicích zůstaneme, protože naším hostem Českého rozhlasu Liberec je

0: překročení rychlosti, bylo to někde u Garlic. No, tak ten známý mi říkal, no to je zvláštní, že mě to nepřišlo doporučeně nebo do datové schránky, zdali se najednou nejedná o něco.
1: Tak nemusí to chodit doporučeně, může to přijít jako obyčejná listovní zásilka. Ono to dokonce může být doručeno i elektronicky, ale to zpravidla nebude, protože když ten zahraniční úřad zjistí přestupek, tak se napojí na naši databázi provozovatelů motorového vozidla, konkrétního, a zjistí zpravidla adresu k doručení listovní zásilky, čehož oni využívají. Čili může to přijít jako nedoporučené. Správně by to mělo být tedy v jazyce státu, kam se ta zásilka posílá.
0: Bylo to v němčině.
1: V češtině. Mm. Ovšem, když na to člověk nebude reagovat, tak se mu to může jenom vymstít. Nicméně, když něco takového přijde, tak je potřeba vědět jednoznačně, že tam nějaký úřad má nějaké identifikátory. To je první věc. Třeba hlavičkový papír, identifikátory zjistit na internetu, jestli to opravdu existuje. V každém případě musí být jasná identifikace toho vozidla, na vozidlo, registrační značka, fotečka, a musí tam být jasně napsáno, kdy a co se s tím vozidlem spáchalo a co teda za to oni chtějí. Jo? Pokud bychom měli pochybnosti, tak samozřejmě je tam i kontaktní nějaký údaj na ten příslušný úřad, tak se dá napsat tedy dopis, že došlo to a to pod spisovou značku, to tam taky je, a případně teda, že chcete potvrzení pravosti. Napsat dopis v němčině dneska je brnkačka, umělá inteligence na to přeloží. Ještě si můžete říct, jestli chcete spíš literární nebo úřední styl. To je výhoda, jo. Ale říkám, rozhodně reagovat, protože jakákoliv pasivita by se mohla náhradně vymstít. A tady je třeba říct, že zrovna rychlost, překročení rychlosti jízdy patří mezi 8 skupin dopravních přestupků, které jsou takzvaně přeshraničně vymahatelné. Čili ten titul, že teda ten stát nebo ten úřad cizího státu chce nějaké peníze, tak ten je právoplatný i tady v České republice, takže i tady může pak dojít třeba k exekuci.
0: Tak ten můj známý, není to žádný střelec, který by schválně překračoval rychlost, šlo o úsek, který byla to normální dvouproudová silnice, nebyly tam žádné doby. Přehlídl, že tam je 50 a jel 90, a to už je tady podstatný rozdíl.
1: Ale to se může stát každému. Tady šedeme přes hranice do Německa, do Žitavy, tak tam máme hned zahraniční čáru značku 10 km hodině maximální povolená rychlost. A to byste koukala, kolika lidem přišel pozdrav. O tamto jel jste 28 km hodině. Pět za už to v desítkách eur. A ten člověk říkal, člověče, desítka, to je neměřitelný na tom tachometru, tak jel po šestku. A ještě desítkách, třicítka se snese. No ale ona je tam kamera, ta je přísná, jo. Čili ono to výraznější překročení rychlosti může znamenat, že je někde extrémně nízká povolená rychlost, člověk to tam trošičku rozbalí a už najednou se to tváří, jako kdybyste byla terácia, někdo 50 překročil, je to vrah.
0: To jo? Je hned, to je
1: takže,
0: hned.
1: Takže a jsou dokonce lidi, kteří přijeli z dovolení týdenní z Francie a už tam měli 3 pozdravy ve schránce. Ty byli tak rychlí, že jim přišly rovnou 3 pokuty během toho týdne, co jezdili.
0: Tak to
1: ve Francii
0: je tady
1: to totiž tak, že to dělá automat, ten si zjistí.
0: A k tomu se určitě dostaneme. Já ještě jenom dodám, že k té upomínce o zaplacení pokuty byla právě přiložená fotografie, kde byla i tvář toho řidiče. Tak to už se zkrátka dobře nedá nic dělat.

nepřijde.

0: slavíci z Madridu Valdemar Matuška. No, jak to asi vypadá s pokutami ve Španělsku? No, třeba se k tomu také dostaneme s naším dnešním hostem, kterým je dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0. Za co se nejčastěji pokutuje v zahraničí, tedy co se týče našich řidičů?
1: Je to nejenom naši řidiči, rychlost jízdy. A teď jsem viděl statistiky, které vydala Evropská komise, tak pokud je o rychlost jízdy a pokuty, tak přes 90% je už pomocí automatizovaných systémů. Čiže už tam není policista z masa a kostí a už tam na vás číhá radar, který to změří a pak to všechno doběhne, až k vybrání té příslušné částky. Čili ano, rychlost a je to pomocí radaru.
0: Třeba takové parkování, to jsou třeba také v některých státech, jsou přísní.
1: To, samozřejmě jsou, nebo vjezd do různých zón. Jo, podle jednak třeba nejste ten typ dopravy, který tam patří, nebo máte úplně jinou emisní třídu, takže tam třeba nesmíte, takže i to se dneska docela sleduje. Ale ono je tady osmice jaksi přestupků, které jsou takzvaně přeshraničně vymahatelné. A za to vám pak teda přijde výzva až domů, jak jsme se bavili v tom předchozím případu, a vy teda byste měla zaplatit. No a teď o co se jedná, tak jednoznačně je to překračování rychlosti jízdy. Druhá skupina je jízda na červenou, ať je to semafor nebo třeba železniční přejezd. Třetí potom nemáme bezpečnostní pás. Za čtvrté jedeme bez helmy. Dále potom alkohol. Za šesté drogy. Pak to máme jízda v zakázaném pruhu, takže třeba vyjedete do krajnice, podjíždíte auta krajnicí, protože chcete někde odbočit, tam stojí kola, jak si to zkrátím. No a pak pochopitelně nedovolené používání mobilního telefonu. Tohle všechno, když se zaregistruje, a nejste tedy odhalen na místě a neuhradíte tu pokutu na místě, tak vám to může pěkně přijít až domů do schránky s povinností to uhradit. Pak jsou pokuty třeba za parkování, to se takto přeshraničně z pravidla nevymáhá a většinou je to dělané tak, že teda vás chytí na místě. Tady doporučuji zaplatit, protože když nezaplatíme, tak fajn, a nezaplatíme, ale jsme někde v registru dlužníků. Čili pak poletíme třeba za 3 roky někam do zahraničí, do Karibiku, budeme přesedat v Drážďanech, celník se podívá do systému, řekne, máte tady neohrazenou pokutu, do té doby, než ji zaplatíte, vás dál nepustím. Nebo v tom autě pojede někdo jiný, řekne, na registrační značku tohoto vozidla neohrazená pokuta, nepojedete dál, než ji uhradíte. Takže oni si to pamatují. Takže jsou opravdu sofistikovaní, co se týče vymáhání peněz, tak se dělá dneska všechno pro to, aby to z těch lidí dostali.
0: No, to tedy opatrnosti určitě není na zbyt. Tak dalo by se říci, my si tedy můžeme zkontrolovat do registru dlužníků, zdali náhodou třeba se od někud vrátíme, něco třeba nám může přijít, nějaká obsílka nemusí. Pro jistotu je občas asi dobré se do toho registru podívat, zdali náhodou tam něco.
1: Ale to registru dlužníků jejich, jo? Třeba německé nebo francouzské, takže u nás se to nerozvíte. Oni to chtějí.
0: Aha, takže neexistuje nějaká přeshraniční spolupráce.
1: To je mezi těmi úřady, takže oni si vyžádají kontaktní data na provozovatele vozidla, ale jsme v nějakém registru třeba německém, protože jsme tam nezaplatili za něco a to se tady nedozvíte. Mm-hmm. Jo, ale on si to člověk pamatuje, že někde něčemu vyklous nebo vyhodil pokutový lístek a říká si, no tak je to fajn. Před 20 lety to zpravidla procházelo, opravdu se to nezaplatilo, tak to bylo dobrý, že vás nechytli s radarem v ruce, tak z toho člověk věděl, či kamery nebo radary ty stabilní nebyly. To byla jako doba taková pionierská, kdy se člověk ještě svéz na těch silnicích. Dneska už opravdu musíte číhat a jsou některé státy, které jsou opravdu minimálně tolerantní. Máte 50, změří vám 51 a přijde pokuta. Jo, to Rakousko třeba, opravdu se s tím nemažou. A pak tam máte ještě ty IGL zóny, to jsou vlastně zóny ekologické, kdy teda máte 100 na té dálnici, 130 můžou být vozidla, která jsou třeba plně elektrická nebo jsou na vodík, což teda zpravidla nebývá, že jo, to je cesta, která ještě není jasná, jestli se to tímhle směrem půjde. No a teď je tam jinak 100, pod tím je speciální nápis, že 130 můžou jít ti, kteří jsou bezemisní. Řada řidičů si vůbec neuvědomí, že ta 100 platí pro ně, což je drtivá většina z nás. A myslí si, že to třeba platí IGL, to je třeba pro kamiony nebo pro autobusy, tak to mají 130. A tady přichází obrovský pokuty, že to není porušení pravidel silničního provozu. To je porušení ustanovení zákona o ochraně přírodního prostředí. A ty jsou daleko vyšší ty pokuty. Může jít až o 1000 €.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je dnes dopravní expert Roman Budský z platformy Vize Nula. Tak pane Budský, z vašeho povídání začínám zjišťovat, že se musíme stále učit novým značením. My jsme teď naťukli Rakousko a to značení IGL. To si tedy opravdu musíme zapamatovat, protože pokud někde vidíme 130 pod tím IGL, tak v domnění, že můžeme jet 130 a máme spalovací motor, tak je to průšvih.
1: Tak je to průšvih, je to vlastně ekologické opatření, takže ne podle pravidel silničního provozu, ale podle zákona o ochraně životního prostředí, a to oni jeho porušení popravu trestají výrazně přísněji než porušení pravidel silničního provozu. A hodně lidí do toho spadne. Jsou to nejenom emise, může to být třeba i hluk. Takže jedete někde po dálnici noční, prostě široko daleko nikdo není, tam 80 nebo 100 člověk si říká, tak tady přece nikomu neublížím, jak to trošku po česku rozbalím, ale oni tam číhají radary. A radar neposuzuje, jestli tam byla nebo nebyla silná doprava. Oni řeknou, ne, my tady chráníme spánek těch lidí, kteří bydlí vedle této dálnice, proto je tady ta omezená rychlost. Čili doporučuji brát to maximálně vážně.
0: Pane Budský, teď se vás na něco zeptám. Dejme tomu, nedej bože tedy, že pojedu do Rakouska, mám spalovací motor a zkrátka dobře to IGL, jak si špatně pochopím, a vesele si jedu 130. A teď mě vyblejskne jeden radar, po 100 kilometrech další. Tak to znamená, že se mi ty pokuty tady pěkně násobí.
1: Každého místa by pak mělo přijít jaksi pozdrav.
0: Ano.
1: A zažil jsem případ, jeden pán mi volal, když byl na italské hranice z Rakouska, říkal, jenom pro zichr se chci ujistit, že jsem neudělal přestupek. Jel jsem tam IGL zóna 130, tak jsem jel 130, mám oktávku turbo diesla. To bylo pro autobusy, že jo, nebo kamiony IGL. Tak jsem vysvětlil, že to je teda něco úplně jiného. A teď mu teda zmlknul, říká, myslíš, že něco jako nějaká pokuta, tak jsem mu řekl, že to může být i v tisících eur. A to jako z každého místa říkám, je to pravděpodobný. A kolik to tak bude dělat? Já jsem říkal, zeptal jsem vás jinak, jak máte starý auto 2 roky, v jaký verzi ji máte v týdle, tak takový tichý, taková chvilka mlčení, říkám, to by vám asi mělo stačit.
0: Jo. Ten prodej takže, toho auta.
1: Jo, prodáte to auto, jo. Čili opravdu berme to vážně. Víte, co mě mrzí? Na jedné straně se tady prostě sjednocuje za vše, co všechno vám přijde. Přijde flaster, ale nikde není žádná snaha, jak si konzolidovat a dávat dohromady společná pravidla silničního provozu pro celou Evropskou unii, aby ty řidiči při překročení hranic prostě věděli, ono to v zásadě platí jako u nás. A už vůbec se třeba Evropská komise neobtěže tím, že by byla webová stránka, kde máte, řekněme, aspoň ty nejdůležitější pravidla silničního provozu z jednotlivých členských států. Čili ti šoféři se nedozvědí, co po nich vlastně za tou hraniční čáru chcete v té jiné zemi, ale mají naprostou jistotu, že když něco poruší, tak přijde flaster. A tohle se mi zdá hodně nefér.
0: Na to tabulky jsou.
1: To je hodně nefér.
0: To máte pravdu. Pokud ještě teď někdo v září, a je hodně těch lidí, míří do zahraničí ještě na dovolenou, třeba do Chorvatska, do Itálie, prý chorvatská dopravní policie je hodně přísná.
1: Oni jsou přísní, protože skončilo období teda pouhý domluv. A dneska už to teda berou, že ty lidi, kteří dělají přestupky, to dělají na schvál, vědí dobře, že prostě páchají ten delikt, takže jsou nekompromisní, prostě na místě vyžadou zaplacení té částky, a může se stát, že člověk nezaplatí, a ono to bývá většinou spojeno ještě s takovým tím chováním, přezdírami určitý policie, jako je zvykem v České republice, tak policie se řekne, nemám jistotu, že byste to uhradil, tak to uděláme jinak, vozidlo se odstavuje. Nebo vám zabavím řidičák, jestli to máte někoho, kdo má papíry, pokračujete dál, jinak do zaplacení pokuty nic. V Itálii se může stát, že řeknou, výborně, jak to řešíme úplně jednoduše, oni mají odstavná místa pro odtažená vozidla, čili vy jste neuhradil, odtáhneme to tam a tam, až budete mít penízky, jak si pro to auto přijďte, nicméně budete platit ještě za odtah a za uskladnění vozidla. Podobně ostří dovedou být třeba i Slovinci. Jo? Takže já vždycky doporučuji, a ještě doplním, že v Německu dokonce jsou zvláštní a hodně vysoké pokuty za nevhodné výrazy, když titulujete policistu. Když mu třeba, no nebudu to tady říkat,
0: ano.
1: Ale oni rozeznávají nejen ty německé výrazy, ale dokonce v těch příhraničních oblastech rozeznají, že i z té češtiny to je něco podobného, takže se může stát, že po něm chcete, on po vás chce 20 eur, vy mu řeknete něco hodně šťavnatýho a nejen zjistíte, že to je za 5000 eur, takže opatrně si při jednání s policisty bych doporučil maximální jaksi rezervovanost.
0: Ani si to radši nešeptejte, protože třeba umí i odezírat.
1: To je pravda. Z kamery odečtou, co říkáte, anebo styčený prostředníček, i ten je trestatelný, pokud je to na kameře zachycen.

0: dopravních prohřešcích, kterých se dopouštějí čeští řidiči v zahraničí a o pokutách si povídáme dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s dopravním expertem Romanem Buckým z platformy Vize Nula. Já jsem tady našla takové zajímavosti ohledně ve Velké Británii. Byla nedávno zavedena nová škála pokut, která může vést k trestům až do výše 150% týdenního příjmu řidiče, pokud je překročena maximální povolená rychlost o více než 50%, ale to platí pouze pro britské občany, nebo ty jsou vlastně i...
1: Vlastně britští občany, protože oni mají přístup do vlastně zase finančních análů, takže vidí, kolik ten člověk skutečně si vydělává.
0: Pokud se to Čech dopustí, tak tam to neplatí.
1: Tak bude platit klasickou pokutu, jo. Ono tady jde o to, aby ti bohatší platili víc než ti chudí, čili aby ten dopad byl takový jako přiměřeně stejný na všechny ty příjmové skupiny. Nicméně, ano, Finsko, Švýcarsko, tak tam jakože se dávají skutečně za to výrazný třeba překročení rychlosti jízdy peníze nebo pokuty, které se odečítají nebo odvozují od vyšší příjmu. Tam se skutečně nevyplatí, jak si čachrovat s daněma, ale já se obávám, že v Čechách by to kolikrát dopadlo, takže milionáři by řekli, já jsem úplně chudý člověk, auto není moje, bydlím baráku od chýně, chodím v obědva ke švagrovi,
0: když se na mě podívejte,
1: ty boty mám taky firemní, ten oblek, to mi všechno dali jako pracovní, já to mám monterky a pak nějaký chudák ze starý Fábie, to mám všechno doložený, takže by zaplatil všechno, čili já nejsem zrovna moc jaksi pod podporovatelem tohoto způsobu řešení, protože si myslím, že řada velkých ryb by uplavala beztrestně.
0: V průběhu písničky jste mi tak trošku naznačil, že teď si ještě žijeme v dobré době, ale chystají se určitě jiná zpřísnění.
1: Samozřejmě to by nebyla Evropská unie, aby se něco nechystalo a samozřejmě takového, aby nám to zase trošku jako obohatili ty zážitky. Čili od příštího roku, od konce července se rozšiřuje počet deliktů, které jsou takzvaně přeshraničně vymahatelné. To byla ta osmice, co jsem říkal. Teď tam toho bude trošku víc. A takže se bude jednat například nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi jedoucími vozidly, čili lepení. Může vám pak přijít obsílka. Dále nebezpečné předjíždění, to je takový to, že někoho lehce, jak si vybídnete, nekompromisně, aby vám vybočil do krajnice, jinak se s ním srazíte. Pak tam máme třeba jízdu v protisměru, bude se to týkat třeba dálnice. Další věc, ujetí o dopravní nehodě. A další. Takže těch deliktů bude celá řada, takže to přibyde a bude to přeshraničně vymahatelné. No a od listopadu 29 by pak mohl nastat i celounijní, případně celounijní zákaz řízení. Dneska je to tak, že když vám vysloví zákaz řízení v Německu nebo se vybodujete v Německu, tak to platí na území Německa. A vy tady jezdíte dál prostě v Česko a Slovensko a Rakousko, prostě se vás to netýká. No ale od roku 29 za zvlášť závažné delikty by měl platit celounijní zákaz, nebude to za všechny, ale bude to za delikty, které se týkají třeba výrazně vysokého překročení povolené rychlosti jízdy, bude to třeba alkohol, drogy, anebo že budete viníkem závažné dopravní nehody, kde budou teda těžce nebo smrtelně zranění lidé a bude se to týkat vlastně možných zákazů od 3 měsíců zákazů vejíž. Čili tam vám pak třeba ve Francii řeknou, takže za překročení rychlosti jízdy o 50 km hodně vám vyslovujeme zákaz. Tady může být třeba až rok zákaz řízení, čili my vám to dáváme na 6 měsíců v tom okamžiku, jak to bude pravomocný, tak to platí na území celé Evropské unie, včetně České republiky, kde je ten řidič jako domácí, jako rezident. Jo? Takže za 3 a kousek roku už to bude vlastně opravdu na hraně, že to bude vymahatelné. Zajímavý je, že když se někde vybodujeme, tak ten zákaz platí nebude celounijně. Jakože dosáhnete to kritického množství bodů. Respektive jsou země, kde se odečítají body, třeba Francie, Itálie, tam se odečítá. Dostanete 20 bodů, ale to je dole, jste na nulu, jak se řekne, sorry, není z čeho brát, končíš. Jo?
0: Ano.
1: Čili tak to se nás týká nebude. Bude to platit jenom na území toho státu. Ale jakmile to bude za nějaký jednorázový delikt, opravdu závažné, tak to platit bude. Takže pozor na to, je dobré to sledovat.
0: Pokuty v zahraničí v současné době a pokuty v zahraničí, jak se to bude celé odvíjet v příštích letech, tak o tom jsme si povídali s dopravním expertem Romanem Buckým z platformy Vize Nula. Tak vám děkujeme za váš čas, za užitečné rady a mějte se hezky.
1: Já děkuji za pozvání a vám i všem přeji krásný zbytek léta.
0: Děkujeme, nápodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra to bude o spaní, věřte, nevěřte, ale dostane se nám zajímavé rady, jak se pořádně vyspat a hlavně, jak se vyspat na kvalitní matraci. Tak my si zítra budeme povídat na toto téma s výrobcem a restaurátorem klasického nábytku Michalem Benešem po 11. hodině.

0: jak žil bych rád.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Patříte mezi milovníky štrúdlu? U ovocné náplně, která by mohla téct, je dobré rozválené těsto před plněním podsypat například strouhankou, instantní kaší nebo nastrouhanými sušenkami. Na zdravější verzi podcukrování vychladlého závinu můžete použít sušené obilné mléko, sušený slad nebo kokosovou mouku. Náplní štrúdlu existuje celá řada. Klasická jablečná nebo hrušková obsahuje 1 kilo na hrubo nastrouhaných jablek nebo hrušek, 2 hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu, 1 lžíci mleté skořice a nezapomeňte vždy na špetku soli. Vyzkoušet můžete i slanou špenátovou náplň, 300 gramů špenátu, 3 stroužky česneku, 1 cibuli, olej, 3 lžíce zakysané smetany, sůl a 150 gramů rozdrobeného uzeného tofu. Plnit můžete i klasicky, mákem, švestkami nebo zelím s uzeným.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Po písničce od skupiny Nightwork ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se opět podíváme do našeho archivu. Před 130 lety 3. září roku 1896 se v Praze narodil Otto Heller, významný český kameraman z počátků naší kinematografie. Za kameru se poprvé dostal jako asistent reportéra, a to v listopadu 1916 na pohřbu císaře Františka Josefa I. a ve 20. letech už patřil k našim nejvytíženějším kameramanům. Před svým útěkem před nacisty do Velké Británie v roce 1938 stačil v Československu natočit na 70 němých filmů a zhruba 40 zvukových, a některé z nich se hrají dodnes. Za všechny můžeme jmenovat například filmy s Voskovcem a Werichem, Hej Rup a Svět patří nám, s Hugo Haasem třeba 11. přikázání, Ulička v ráji nebo Bílá nemoc, a v neposlední řadě i komedie s Vlastou Burianem jako C.A.K. Polní maršálek, Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa, To neznáte Hadimršku nebo Nezlobte dědečka. A právě z tohoto filmu Karla Lamače z roku 1934 si poslechneme krátkou ukázku.
1: Té války z majetku Valštín.
2: Tady. Pojďte. Aha. Kolik myslíte, pane Ducháčku, že za ní můžeme požadovat?
3: Je to buncovaný, není? Dajte tým.
2: No.
3: Aha, no to já nevím, co za to, jak si.
2: A kolik?
1: 150 korun. Ale
2: 150, zadarmo.
3: No jo, to je správně, zadarmo.
1: Dovolte.
2: No ne, počkejte, vy mě nerozumíte. Já myslím, že je to cena tak nízká, že je to téměř zadarmo.
3: Aha, vy máte myslet takměř zadarmo.
2: Ano, takměř. Řekněme 250.
1: 250.
2: Dále tady máme rejtarský palaš. 17. století.
1: Také z majetku Valštína.
3: No. Tohle?
2: Ano. Tak kolik myslíte, že za něj můžeme chtít?
3: No teda já nevím, jak jsou palaše v kurzu. No,
2: ale tak přibližně.
3: Aha, tak asi baba, jak se říká, pajlajfík.
2: Ano, no.
3: 10 korun?
2: Vy jste se zbláznili.
3: Je to moc.
2: Ale moc málo. Za ten můžeme klidně chtít 250.
3: Chtít, jo? Jen jestli nám to někdo dá.
2: Ale daj rádi.
1: To je po dědečkovi.
3: To.
1: Každý den s tím cvičil místo činky. Hmm. Nemohla by ho uchovat pro vzpomínku.
3: Ne, ale co s tím, paní, budete dělat?
1: V tom je celé moje dětství, v tom.
2: Ale tak pane do.
3: Jo? No tak, prosím.
1: Děkuji.
3: Ať s tím mává na zahradě.
2: Já. Tak co máme dále? Dva svícny 17. století. Tady. Pane Ducháčku, to jsou kousky, co?
3: To není celý, to jsou jen kousky?
2: Ale ne, já to myslím obrazně.
3: Aha.
2: Nakolik myslíte, že si je můžeme cenit?
3: No, já myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom postupovali takto. Kdyby se nejdřív vycenila milostivá paní, pak byste se vycenil vy, a nakonec bych se vycenil já.
2: A ten souhrn nám dá cifru,
3: která nám bude
2: směrnicí
3: stanovení
2: ceny.
3: Správně.
2: 800.
3: Za jeden.
2: Ne, za všecky.
3: Tedy dohromady, správně.
2: No dohromady nebo za všecky, to je snad jedno, ne?
3: Ne, v tom je podstatný rozdíl.
2: Chtěl byste mě ponaučit?
3: Vy přijdete do restaurace.
2: No.
3: Při jídlo. A zavoláte číšníka, aby vám to spočítal dohromady. Co to bude?
2: No, spočítá mě to, co jsem skonzumoval.
3: No, a teď si zavoláte číšníka, řeknete, aby vám to spočítal za všecky. A máte tam celou hospodu.
2: Výborně, napište dohromady.
3: Lepší.
0: Napište dohromady. To jsme si připomněli film Nezlobte dědečka, film Karla Lamače z roku 1934. Možná, že máte chuť se na ten film co nejdříve podívat, protože to se opravdu neokouká. Faktem je, že za chvíli už je tady 12. hodina, polední zprávy si pro vás připravuje Iveta Bláhová, po 12. hodině písničky Na přání a Filip Majsl. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, mějte se krásně a zítra v pátek po 9. naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Změny podpory v nezaměstnanosti kritizuje odbory i zaměstnavatelé. Podle nich se sníží flexibilita trhu práce. Česká Lípa chce navýšit kapacitu speciální základní školy v Jižní ulici. Soudce Pavel Šámal bude moct dál rozhodovat o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Rozhodl o tom ústavní soud. Odpoledne bude převážně oblačno až zataženo, večer se místy může vyskytnout slabý déšť a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce také snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí měnit práci a to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
2: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
1: Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala. Město Česká Lípa navýší kapacitu základní školy Jižní, která je určená pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením a také s poruchou autistického spektra. Takových školáků ve městě přibývá. Základní škola Jižní v České Lípě navíc slouží nejen pro místní žáky, ale i ty z okolí.
3: V současné době navštěvuje speciální základní školu 90 žáků. Více jich do budovy nevejde. Od příštího školního roku by tam ale měla začít fungovat jedna třída navíc. Vzniknout má z nevyužívané jídelny. Škola dnes totiž pro výdej jídla používá jiné prostory. Podle mluvčí českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové teď bude město podávat žádost na ministerstvo školství a potřebuje získat i souhlas od stavebního úřadu ke změně využití prostor. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Až do 20. prosince má trvat oprava tramvajových kolejí v Masarykově ulici v Liberci. Rekonstrukce přitom začala už v polovině června. Dopravní podnik tak eviduje řadu stížností od cestujících, že opravy 500 metrů dlouhého úseku probíhají pomalu. Důvodem prostojů je ale změna technologií oproti pokládce kolejí v 90. letech. Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informoval o tom ústavní soud. Šámal tak může o kauze dál rozhodovat. Pavel se na ústavní soud obrátil v červnu kvůli svému nezařazení do delegace summitu NATO. Soud ještě v červnu vydal předběžné opatření, díky kterému Pavel do Ankary na summit odjel. Vyloučení Šámala z rozhodování navrhla vláda. Podle soudu ale není možné v žádném soudním řízení v Česku označit soudce za podjatého jeho. Jen kvůli jeho postupu o samotné kompetenční žalobě zatím ústavní soud nerozhodl.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně oblačno až zataženo a večer se místy může vyskytnout slabší déšť. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V obci Skalice u České Lípy havarovala dvě osobní vozidla, místo je s opatrností průjezdné. A na silnici 35 v Liberci se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Na místě probíhá vyšetřování nehody, také tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, Známe lepší cestu.
4: Krásné čtvrteční poledne, víkend se nám blíží a tady bych vás mohl lehce inspirovat. Máme v Česku nový rekord. Na Tachovsku si muž z lesa přinesl kapitální úlovek rekordního kotrče, to je houba, která vážila asi 15,5 kilogramu a po obvodu měla 181 cm. Představte si to a víte, co je na tom nejlepší? Že šel původně na ryby. To jsou paradoxy, co? Tak člověk jde na ryby a přinese houby a jde na houby a přinese také houby. No uvidíme, co přinesete z lesa o víkendu vy. Teď tady máme, ale jak už jsem říkal, čtvrteční časné odpoledne a to znamená také čas na písničky na přání a hezký poslech vám přeje Filip Majsl.

Máme 8 minut po 12. hodině. V samotném úvodu této hodiny už jsme si objasnili, že hmotnost se neváží v kilometrech, ale v kilogramech. No a teď si také objasníme, jak si můžete užít písničky na přání, tak říkajíc aktivně. Můžete samozřejmě telefonovat na číslo 22 155 37 22 a můžete také psát buď textové zprávy na SMS bránu 90 011 04 ve tvaru Zahrajte Liberec, potom Mezera a potom váš

One Vision, písnička, kterou určitě znáte z filmu Top Gun a znalci ji hlavně znají z alba Kind of Magic od kapely Queen. A mimochodem, když tak mluvíme o této desce, tak tour Kind of Magic vlastně před měsícem slavila 40. výročí a byla to velká událost, protože to bylo vlastně poprvé, co takto velká západní kapela dorazila do východního bloku. On to byl ten slavný koncert v Budapešti. No a fanoušci se dočkají už vlastně za měsíc obnovené premiéry záznamu z tohoto koncertu, protože celý ten koncert byl tenkrát pořízený na 35mm film, který byl ovšem pečlivě naskenován a převeden do 4K rozlišení, byl zremasterovaný.

také zvuk. No a 7. října bude mít tento koncert i se vším okolo opět premiéru. Takže vás čeká v kinech královský zážitek. A co vás čeká v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec? První písemné přání. Zahrajte prosím do CISu písničku Promises od The Cranberries pro lepší den. Děkuji, Zuzka.

chuťovka ke čtvrtečnímu obědu irské brusinky neboli cranberries a promises. Máme 3 minuty po čtvrt na jednu a pokračujeme v písničkách na přání. Je tady další e-mail, tentokrát od paní Šárky z Liberce, která poprosila o písničku od Dalibora Jandy, Já si tě najdu. A písnička bude pro všechny lidičky a dnes slaví své narozeniny kamarádka Janča z Hanichova, Martina z Broumovské, Kačka a Jirka z Galerie a svátek má Broněk z Pavlovic. Všem přeji hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu pohody. To tedy přeje paní Šárka z Liberce a k přání se připojuje i Český rozhlas Liberec.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio.

Má první láska se dnes vdává, zpívá zvesela Karel Gott, no očividně ho ta událost příliš nesebrala. My máme 4 minuty před 1:30, pokračujeme v písničkách na přání a pozor, tentokrát nám dorazil e-mail z ciziny. Napsal nám pan Evžen, že zdraví všechny, posluchače i nás v rozhlase, z báječné dovolené v bulharském Sarafovu. Pobyt mi zpříjemňuje, píše pan Evžen, poslech Rádia Liberec a prosím písničku Pane prezidente Nohavica, tak hezkou dovolenou a tady máte Jarka Nohavicu.

Jaromír Nohavica nám zpříjemnil dnešní písničky na přání a budeme pokračovat dál a s další písničkou na přání se tak trochu vrátíme k úvodu hodiny. Ona nám totiž napsala paní Hana, která uvádí: vaše předřeknutí na začátku písniček na přání bylo opravdu inspirací. Ten okamžik trval celý světelný rok, to je samozřejmě citát z jedné písničky. No a jelikož světelný rok je míra délková a nikoli v času, můžeme říct, že okamžik trval třeba 22 kilometrů. Nicméně písnička je to hezká, tak bychom si ji mohli poslechnout. Děkuji, Hana. PS, nevím, jestli to neposílám moc pozdě. No to rozhodně ne, paní Hano. Kdybyste to poslala tak o 2-3 metry později, tak možná ano, ale takhle ji určitě zahrajeme. Takže si dáme Lenku Filipovou a písničku, kterou vydala, dá se říci, před 45 kilogramy, mými 45 kilogramy, Zamilovaná.

Takové romantické zčeření těch našich písniček na přání. Lenka Filipová a Zamilovaná v Českém rozhlase Liberec. A v tomto rozpoložení jsme se dostali do druhé poloviny písniček na přání. Už máme 3:30 a pokračujeme dál dalším e-mailem. Tentokrát v něm stojí: prosím OMD Milky Way vám a také Šárce z Liberce. Děkuji, Hana.

Anglická kapela OMD, která co nevidět oslaví 50. Je pravda, že tam měla desetiletou pauzu na přelomu tisíciletí, takže to možná budou 40. narozeniny. V tomto případě opravdu možná platí, že 50 je nových 40. Teď se ale pojďme zase vrátit na tuzemskou hudební scénu. Máme tady další e-mail, ve kterém stojí: zahrajte prosím písničku Kousavá deka a posíláme ji do proseče do zahradní techniky panu Mírovi pro lepší náladu v jeho servisu. Jarda a Švejk.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Minutu po tři čtvrtě na jednu Helena Vondráčková půjde dál a my půjdeme také dál v písničkách na přání. Do e-mailové schránky nám dorazilo několik dalších e-mailů, kromě toho, který nabízí, alespoň podle předmětu, 100% hubnutí pomocí ketózy, jako kdyby někdo slyšel, když jsem mluvil o svých kilogramech. Tady máme e-mail od paní Lucie, která poprosila, abychom jí pro radost zahráli Franka Sinatru My Way.

krásná, troufám si tvrdit, nesmrtelná písnička Franka Sinatry, My Way, 9 minut před 13. hodinou. Nám se mezi tím nachýlili písničky na přání v Českém rozhlase Liberec. K závěru můžeme také trochu bilancovat. Je docela zvláštní, jak jedno takové nedopatření z úvodu hodiny, kdy člověk zamění kilogramy za kilometry, ovlivní vlastně celé písničky na přání. Celých těch téměř 60 minut se neslo v duchu kilometrů, kilogramů, kilowattů, kilojoulů. Já myslím, že kdyby to slyšel Pokáč, tak o tom napíše písničku. Konec konců, inspiraci tady má, ta leží na stole, může ji samozřejmě využít a před námi už na stole leží poslední hudební přání. Napsala nám paní Alena, abychom jí na cesty poslali Petra Nadě, pojďme se zachránit. Tak tedy vám, paní Aleno, šťastnou cestu. Vám ostatním příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec i v dalších minutách a hodinách. Za pár minut vám Iveta Bláhová nabídne čerstvé zprávy a pak Alex a host. Pořad, ve kterém Alex Minářová přivítá mladého nadějného herce Tadeáše Moravce. Filip Majsl vám přeje krásný poslech a po 14. naslyšenou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí vzrostla na necelých 52 tisíc. Rígrova stezka u Semel nebude od zítřka přístupná, město ji bude po celé září opravovat. Zásobníky plynu v Česku jsou plné na 70%, zatím méně než minulý rok. Odpoledne bude převážně oblačno až zataženo, večer se místy může vyskytnout slabý déšť a teploty naměříme do 24 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vzrostla o 4%. Nejvíce polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak pobírají lidé v Karlovarském kraji. Lidé od zítřka neprojdou Rígrovou stezkou u Semil. Po celý měsíc tam bude město opravovat vysutou galerii. Semilská radnice nechá vyměnit pochozí prkna a natřít konstrukci. Kolik bude oprava stát, říká vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Vladimír Bělonohý.
3: Celkové náklady dosáhnou 1,2 milionu korun, ta částka je včetně DPH a věříme tomu, že to bude i částka konečná.
2: Vysutá lávka tvoří část 5-kilometrové pěší trasy ze Semil do Spálova. Výstavu o horlesci Josefu Rakoncajovi můžou od dneška vidět návštěvníci Krajské vědecké knihovny v Liberci. Jmenuje se Rakoncaj, měl jsem kliku a potrvá do 24. září. Mapuje jeho sportovní výkony i osobní život. Co návštěvníci uvidí, říká za organizátory Helena Sirovátková.
4: Velkoformátové fotografie, pak nějaké osobní předměty Josefa Rakonca je dobové horolezecké vybavení z jeho vlastně majetku, ikonické bundy, oblečení Rakoncajovy knihy.
2: Vernisáž začne v 17 hodin. Zúčastní se jí i horolezec Marek Holeček. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Zásoby v Česku jsou mírně nad průměrem v Evropské unii.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně oblačno až zataženo a večer se místy může vyskytnout slabší déšť. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Libereckém Kristiánově uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá až do konce září. A silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřena. Probíhají tam stavební práce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. A host.
5: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo. Jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spolužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo, že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl radši než já, že? Ale

0: a jak jsem říkal už předtím, spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. A pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já nejsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
1: A když jste se tedy zbavil toho studiu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
0: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
1: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodli být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem. Vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký.

0: a samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
1: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
0: Myslíte jako po tom studiu, anebo
1: ne,
0: ještě během?
1: Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
0: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, že to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
1: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
0: Ne, vůbec.
1: Ne.
0: Ne, ta potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
1: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
0: No to jsem měl štěstí, protože...
1: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
0: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
1: Ještě stále ji splácí?
0: No to budu ještě 30 let třeba.
1: Aha.
0: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho. No.
1: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
0: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležité hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
1: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono? Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od díl B, který režíroval Honza Pušnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení. A hned potom jsem hrál v oddílu B člověka, který nastupuje do vězení a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolik?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kačce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
0: jsme museli. Máte ve filmu po celý natáčení toho filmu
1: jste měl paruku. Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je taky jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufáme, že se to trošku změní a že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rajlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám se srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví, takže.
0: Byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní, ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního, a do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat pro to, abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu, nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: Bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch.
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další, jako.
0: Takže... Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže a já spíš z nějakých důvodů teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako tam se nabízí to využít to herectví, že, pro tu roli. Čeká, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělému vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Z jizerskohorské železnice zmizí modré Regio Spidery, dostanou nový nátěr. Díky novým dílnám může střední hospodářská a lesnická škola ve Frýdlantu přijmout víc zájemců o lesnické obory. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přehánkami a teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. České dráhy připravují úpravu 15 vlaků, které zajišťují dopravu na tzv. Jizersko-horské železnici. Jde o tratě na Jablonecku z Liberce do Frýdlantského výběžku a Stanvaldu do Železného Brodu. Jedná se o soupravy Regio Spider ve světle modrém laku, které na tratích jezdí od roku 2011. Nově mají všechny vozy dostat červeno-bílý nátěr s regionálními motivy. I s nákupem nových vlaků přijde České dráhy repase původních vozů na 500 000 000 korun, říká dopravní specialista společnosti LK Pavel Blažek.
2: Ty vozidla projdou opravou všechna. Kromě toho nátěru se mění i podlahy, potahy sedaček a podobně a poslední vůz by měl být hotový v únoru. Je to v rámci té zakázky, kde se s tím počítalo dopředu.
0: Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku zprovoznila nový pavilon pro výuku lesnických oborů. Jeho výstavba a vybavení moderních dílen stály 46 milionů korun. Škola tak může přijmout víc zájemců o obory lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva, říká vedoucí praktické výuky Luděk Mazánek.
3: Takže vlastně se naučí od výsady přes výchovu. A jak ten les vyrůstá, pokácení i zpracování, aby vlastně z republiky nešla kulatina za levno, ale by šla aspoň nějaký to řezivo. Naši žáci můžou pracovat technickým službám, k lesnickým firmám, můžou tvořit svoji vlastní firmu, můžou pracovat na údržbě běžné zeleně, lese a tak dále.
0: Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž. Litr nafty stojí v průměru 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva výrazně zdražují od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát přestal ceny regulovat v červenci. Nejlevnější benzín je v Jihočeském kraji, nafta v Pardubickém. Nejdražší paliva naopak nabízejí pražské čerpací stanice. Plánovaný schodek 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří udržet. Uvedla to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, výjimečně může slabě zapršet. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přehánkami. Později večer od severu přijde déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 na trase Turnov Liberec u Hodkovic nad Mohelkou stojí u krajnice odstavené porouchané nákladní vozidlo. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Před námi se otevírá první hodina pohodového odpoledne a mně se líbí, jak je tematicky propojená. Nejprve s regionálním stopařem zavítáme do České Lípy na čajové odpoledne pro seniory a hned na to rubrika, co v učebnicích nebylo, na téma zuby. Začneme ale v Turnově, kde se dnes koná velká sláva, tam se otevírá nové výjezdové centrum hasičů, policie a záchranné služby za 250 milionů korun a aktuální informace přímo z místa pro nás už za pár minut bude mít kolegyně Kateřina Kubíčková. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 14 hodin 11 minut, nestárnoucí písnička skupiny Olympic, Nebe nad hlavou. Nebe nad naší hlavou je přívětivé, zprávy jsou dobré. Hasiči, policie a zdravotnická záchranná služba na jednom místě. Řeč je o novém integrovaném výjezdovém centru v Turnově. Stavba je už hotová a v blízké době by měly složky integrovaného záchranného systému začít využívat. Detaily k novému centru rozebereme s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Nové centrum stojí v blízkosti průmyslové zóny Vesecko u silnice 1/10. Blízko je taky silnici 1/35 a dálnici D10. Tato pozice je proto strategická, říká ředitel krajských záchranářů Luděk Kramář.
2: Sídlíme nedaleko silnice první třídy, nedaleko nájezd na dálnice, kde opravdu jsou vysokoenergetické úrazy. Právě ta společnost Komplexnost výrazně zkrátí vlastně dojezd všech složek na místo zásahu.
1: Zároveň je centrum blízko Turnova, do kterého tak můžou složky i nadále zajíždět. V areálu mají hasiči, policie i záchranáři své vlastní budovy, kde jsou garáže a zázemí pro zaměstnance.
0: A od kdy budou jednotky nové centrum využívat?
1: Aktuálně je potřeba dokončit ještě administrativní záležitosti a podle Libereckého kraje by provoz mohl začít zhruba od října. Hasiči se budou stěhovat ze základny, kterou mají v Turnově u bývalého autobusového nádraží. Záchranáři zase opustí výjezdovou stanici u turnovské nemocnice. Kromě hasičů a záchranářů bude v místě sídlit taky policie, konkrétně oddělení silničního dohledu.
0: Kolik peněz Liberecký kraj za to nové centrum zaplatil?
1: Stavba vyšla na necelých 265 milionů korun, 100 milionů korun přispělo ministerstvo vnitra. Základny hasičů a policie by ale měl v budoucnu získat stát. Libereckému kraji by za to měl výměnou dát budovu Skloexportu v Liberci, parkoviště na Výpřeži pod Ještědem nebo třeba bývalou hygienickou stanici v České Lípě. Podle vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku Libereckého kraje Petra Staňka, proto kraj hasičům a policistům základny prozatím tím propůjčí.
3: V návrhu máme, že do konce roku 2027 by tady byli ve výpůjčce a poté, kdybychom se nedohodli, tak bychom to řešili nájemním vztahem.
1: Budova zdravotnické záchranné služby zůstane krajská.
0: Říká naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Tak zatímco Věra Martinová a Jan Kanizám dojeli poslední relí, na další štaci se vydal náš regionální stopař a dorazil do České Lípy. Setkat se s vrstevníky, poslechnout si živou hudbu, možná si u ní zatancovat a vypít třeba čaj, to přesně je koncept českolipských odpoledních čajů pro seniory, které už se staly tradicí. Jeden takový čajový dýchánek se v České Lípě koná i v těchto chvílích a přiblíží nám ho i náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne z předsálí hlavního sálu v Českolipském kulturním domě Krystal. Přímo do sálu jsme se úplně nevydali, protože možná už sami slyšíte dolehající tóny hudby, častý potlesk a podobně, protože ano, koná se tady poměrně tradiční odpolední čaj pro seniory, který organizuje město Česká Lípa, a proto je tady se mnou i mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den.
3: Tak začněme tím, co se dnes tedy momentálně děje v sálu.
4: A tak právě teď v kulturním domě Krystal probíhají zářijové odpolední čaje. Jsou to trošku speciální čaje, protože kromě obvyklé kapely zde vystupuje také velmi oblíbené duo Yamaha.
3: Ano, oblíbené rozhodně je, protože když vejdete do sálu, v podstatě teď už byste tam možná i našli nějaké to místo k sednutí si, protože se docela dobře zaplnil taneční parket. Samozřejmě dnešní odpolední čaj už asi naši posluchači nemají šanci úplně stihnout. Nicméně pokud by někoho ta akce zaujala, může přijet ještě někdy v budoucnu?
4: Ano, tuhle akci pořádáme pravidelně a do konce roku se budou konat ještě v říjnu 8. října a v listopadu 12. listopadu. Mm-hmm.
3: Pojďme se taky trošku pobavit celkově o myšlence těch odpoledních čajů, jak to vlastně vzniklo a hlavně, je tak velký zájem jako dneska normálně a jezdí sem jenom českolipští nebo občas přijede i někdo přes polní?
4: Tak město Česká Lípa má takovou strategii nebo takový cíl, že by chtělo opravdu, aby město nabízelo zážitky pro všechny generace, a proto před několika lety jsme se rozhodli pořádat právě i tento typ akce odpolední čaje vyloženě pro seniory, a potvrdilo se nám, že tato akce je opravdu navštěvovaná spíše starší generací a máme velkou radost z toho, že se sem sjíždí nejenom českolipští seniori, ale také seniori z okolních měst, dokonce až z Děčína či Liberce, volají dopředu, jestli se ta akce opravdu bude konat, jestli mohou přijet. Je to akce, kterou pořádá město Česká Lípa 6x do roka, vždycky od dubna do června a potom od září do listopadu, a vstupné je zdarma a je to vždycky čtvrtek od 14:00, aby sem stihli seniori v pohodlně dojet a potom také odjet.
3: Takže pokud by někdo z našich posluchačů měl zájem přijet na odpolední čaj do České Lípy, nejbližší bude hned teď 8. října.
2: No, já bych řekl, že na té dnešní akci v České Lípě je kromě Dua Yamaha největší atrakcí i náš regionální stopař Patrik Fischer, který nedávno oslavil 25. narozeniny. Patriku, moc krát děkujeme. Naslyšenou.
3: Já taky děkuju. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Už máme 8 minut po půl třetí, vy posloucháte Český rozhlas Liberec, před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo. A já tady mám od Martina Písaříka poznamenanou úvodní otázku, kterou bych měl navodit dnešní téma. Ta otázka zní, co všechno víte o zubech. Mě ale zajímá už docela dlouho něco úplně jiného. Já bych totiž docela rád věděl, jestli hokejisté ty zuby, o které přijdou třeba při zápase, dávají v noci pod polštář pro zoubkovou výlu, protože někteří z nich by si mohli v podstatě přijít na docela slušné jmění. Teď už ale Martin Písaříka, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec takový pěkný pětiminutový kousek hudební historie Paul Simon a Slip Sliding Away. No a my teď v historii ještě chvíli zůstaneme, ale přesuneme se o 185 let zpět. 3. září roku 1841 ve Stadicích na Ústecku v severních Čechách slavnostně odhalili pomník Přemysla Oráče, mýtického českého vládce a manžela kněžny Libuše. Přemysl Oráč se stal zakladatelem nejstarší české vládnoucí dynastie Přemyslovců, jak praví legenda. Tu děti sice ještě neznají, ale o zemědělcích určitě něco málo ví. A zjistila to redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Přemysl Oráč?
2: Nevím.
3: Nevím.
1: Co dělá, když orá?
2: Třeba orá nějaký pole, kde mu vyroste to další a tam třeba bude nějaká kukuřice a má bejka a má takový jakoby malý jakoby vozíček a tam má takový kolečka dvě a takový špičatý hrábě, tím dělá takový ty kopečky.
3: Ne, přijede kombajn a posype to semínkama.
1: Proč se orá pole?
3: Aby tam rostla zelenina anebo oves,
4: aby si uchutnal.
3: No asi z pole se nemůže ochutnávat, Klaudy. Tam nasazil nějaký pán a to se nejdřív musí zeptat. A to jako nejde.
1: Proč ten Přemysl Oráč neměl traktor?
3: Protože dřív ještě asi traktory nebyly.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: U Turnova vzniklo nové integrované výjezdové centrum. Liberecký kraj vypsal výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec. V Rýnovické věznici začal nový školní rok. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přehánkami a teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V Turnově skončila stavba nového výjezdového centra pro integrovaný záchranný systém. Hasiči, policie a zdravotnická záchranná služba ho budou moct využívat zhruba za měsíc. Stavba u silnice 1/10 stála necelých 265 milionů korun. Z větší části zaplatil Liberecký kraj, částečně i ministerstvo vnitra. Stanice hasičů a policie by měla v budoucnu patřit státu, výjezdové centrum záchranářů zůstane kraji. Ten za to výměnou dostal několik nemovitostí, říká vedoucí odboru investic a správy nemovitostí Libereckého kraje Petr Staněk.
4: Objekt skloexportu, parkoviště na Výpřeži pod Ještědem a podobně. V návrhu máme, že do konce roku 2027 by tady byly ve výpůjčce a poté, kdybychom se nedohodli, tak bychom to řešili nájemným vztahem.
3: Liberecký kraj vyhlásil výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec. Nově obsadit chce 6 pozic v představenstvu největší krajské nemocnice. Cílem je vybrat odborně zdatné a zkušené manažery, kteří se budou podílet na dalším rozvoji největší zdravotnické skupiny v Libereckém kraji, uvedla pro ČTK mluvčí hejtmanství Andrea Fulková. Nové vedení by mělo nastoupit k 1. lednu 2027. Výběrové řízení se netýká předsedy představenstva a generálního ředitele nemocnice, jímž zatím zůstane Richard Lukáš. V jablonecké věznici Rýnovice tento týden začal nový školní rok. Školské vzdělávací středisko nabízí učební obor Obrábět kovů. Do prvního ročníku v něm letos nastoupilo 48 odsouzených. Obor je na 3 roky a je zakončený závěrečnou zkouškou. V tomto školním roce by k ní mělo dojít zhruba 30 žáků, říká mluvčí věznice Monika Králová.
5: Do lavic třetího ročníku současně usedlo 32 žáků, které v tomto školním roce čeká příprava na závěrečné zkoušky. Do 10měsíčního nastavbového kurzu CNC obrábění bylo v letošním roce přijato 6 žáků.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si dnes předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou v souvislosti s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letišti Lipsko-Hale jsou provokací, které slouží jiným zájmům. Česko také podle Macinky zpřísní podmínky pro diplomatický i technický personál ruské ambasády v Praze. Označil to za reciproční reakci na nedávné kroky Moskvy.
2: Počasí.
3: V noci bude zataženo až oblačno, výjimečně může slabě zapršet. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přehánkami. Později večer od severu přijde déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci na silnici 1/14 dnes probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Očekávejte tam zdržení.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné 3. zářijové odpoledne. No ano, léto už se nám pomalinku, polehonku chýlí k závěru. Podzim tady bude za necelé 3 týdny, konec konců meteorologové mají podzim už od tohoto úterka. I tak ale probíhají přípravy na, řekněme, léta příští. My běžní smrtelníci se na léto začneme připravovat, počítám až tak od poloviny května, to zas budou posilovny a prodejny se stahovacím prádlem praskat ve švech. Ovšem města v Libereckém kraji už teď dokončují biotopová koupaliště. Hotové je třeba v Turnově před dokončením v Jelemnici a chystá se také jedno v Hodkovicích. O tom bude už za malou chvíli mluvit kolegyně Anna Podhorná. Pak se také pobavíme při zápiscích z deníku důchodkyně Vladimíry Hamalové a rubrika Co je nového nás zavede na Sedmihorské mokřady. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Marta Kubišová nám zpříjemnila to dnešní, v podstatě ještě letní odpoledne 12 minut po 15. hodině. Ale léto nebude trvat věčně, ovšem pokud trávíte léto rádi u vody, možná jste zaznamenali, že v Libereckém kraji v posledních letech vznikají takzvané koupací biotopy. To jsou umělé založené vodní nádrže s vysázenými mokřadními rostlinami. V kořenových systémech kosatců, orobince nebo různých travin se tak filtruje a čistí voda. No a ve studiu vítám redaktorku Anu Podhor, se kterou se na toto téma podíváme podrobněji. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak kde je možné se v takovém biotopu v Libereckém kraji vykoupat?
1: Například v Dolánkách u Turnova, kde byl nový biotop zpřístupněn se začátkem srpna. Město Turnov ho vybudovalo na místě původního koupaliště, které dlouho sloužilo jen jako brouzdaliště pro děti, asi za 25 milionů korun. Areál je přístupný bezplatně a o koupání byl v prvním měsíci provozu velký zájem. Podle provozovatelů ale ne všichni dodržují návštěvní řád, například zákaz vstupu do biologických zón. Revitalizací letos prošla i neudržovaná hasičská nádrž v Dolním Sedle v Hrádku nad Nisou. Tu město nechalo upravit právě na biotop, který ale funkci hasičské nádrže nestratil. Podle nezávislého starosty Hrádku nad Nisou Pavla Farského lidé místo k rekreaci letos moc nevyužívali, připisuje to slabému průtoku vody. A do budoucna ještě město plánuje opravu hráze.
0: Když už hovoříme o budoucnosti, jaké jsou plány do budoucna? Chystá se v tuto chvíli nějaký nový biotop?
1: Ano, příští léto se na biotop můžou těšit lidé v Jilemnici. Ten se měl otevírat tuto sezónu, kvůli problémům s podložím se ale výstavba protáhla o 9 měsíců a o 3 miliony prodražila. Město za projekt finálně zaplatilo 78 milionů korun. V areálu budou 4 bazény, 2 pro děti a neplavce, plavecký bazén a pak dopadový pod skluzavkou. Momentálně se dodělávají poslední úpravy a tak si ho lidé v pondělí mohli přijít alespoň prohlédnout v rámci dne otevřených dveří. Biotop je stejně jako v Dolánkách vybudovaný na místě bývalého koupaliště.
0: To vypadá, že města volí výstavbu biotopů jako způsob opravy koupališť docela často.
1: Ano, třeba Jilemnické koupaliště bylo uzavřeno a mimo provoz 20 let. Vypuštěné bylo letos i koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou, tam také město plánuje vybudovat biotop. Přestavba koupaliště by měla začít na podzim. Radnice má vybranou firmu, čeká na podpis smlouvy a předání staveniště. Na výstavbu biotopu pak firma bude mít zhruba 11 měsíců. Projekt za 43 milionů zahrnuje rekonstrukci nádrže i zázemí koupaliště a jeho okolí.
0: Říká naše redaktorka Anna Podhorná. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
1: O golfském proudu. Bylo nebylo a jestli nezmrzli, žijí v té Evropě dodnes. Tak takhle nějak by asi vypadal úvod a závěr jedné klimatické pohádky, kterou by jedni prohlásili za další z konspiračních teorií o blížícím se konci světa, jiní za reálnou hrozbu, se kterou se snad ještě dá něco dělat, a nemálo je i těch, co už beznadějně vzdychli a doufají, že to tady ještě nějak dožijí. I přes každoročně stoupající počet dnů s teplotou kolem 40 a dávno zapomenuté vědecké varování jednoho kandidáta na prezidenta USA, Al Gora, se velká část české veřejnosti dodnes do krve hádá, že o nějakém globálním oteplování planety nemůže být ani řeč. No, možná tak ještě pár slov, asi ano, ale rozhodně na tom lidstvo nenese žádnou vinu, a tedy netřeba převádět energetický systém ani zastaralý automobilový průmysl na čistší ekologické verze. Ať tak či onak, najednou nám spousta článků od lidí s Nobelovou cenou začíná připomínat, co nám už kdysi vysvětlovali na základní škole. Jakože když se někde něco ohřívá, vzduch či voda, tak to stoupá vzhůru a naopak to studené jde dolů, což je podstata i toho severozápadní Evropu omývajícího golfského proudu, díky němuž jsme tu měli docela fajn klima. No a v tom je ten problém, protože prý vody Atlantiku se na rovníku už docela přehřívají, navíc se nám otepluje i Grónsko, odkud díky ledovcům a studené vodě z nich fungoval ten proud, co zanesl teplo až do Evropy. No a tady je ten problém, že studené vody je čím dál méně a proud prý přestává proudit. Takže paradoxně ten trvalý růst oteplování může vést až k jeho zastavení. No a to by pak v Evropě nastala další doba téměř ledová. No jo, no, věřte, nevěřte, komu chcete, já osobně spíš věřím těm chytrým hlavám s Nobelovkou, kterým o nějaké křeslo ve vládě asi fakt nejde. Hezký den vám za každého počasí přeje z Českého rozhlasu Liberec Vladimíra Hamalová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 15:39 v Českém rozhlase Liberec, Dalibor Janda, pojď dáme řeč, a my teď, dá se říci, také dáme řeč s autorem, nebo spíš spoluautorem studie, ze které se nám dostal do rukou výtažek a z něj mimo jiné vyplývá, že v sedmihorských mokřadech díky zrušení odvodnění přibyla voda v objemu 5 olympijských bazénů. To nás zaujalo a já jsem rád, že mohu v našem vysílání přivítat spoluautora studie, koordinátora pozemkového spolku Sedmihorské mokřady Vojtěcha Šťastného. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům, děkuji za pozvání.
0: Rádo se samozřejmě stalo, ale pojďme si na úvod alespoň ve stručnosti připomenout, co to vlastně jsou ty mokřady a čím jsou užitečné.
1: Tak mokřady, to jsou vlastně ta místa v krajině, kde je nějaké podmáčení, kde je vlhko, jsou to místa, kde vlastně potřebujeme holinky, když to ve stručnosti takhle shrnu. Mm-hmm. Každý si asi představí nějaké to rašeliniště, rákosinu, bažinu, rybníky, to všechno vlastně patří do těch mokřadů.
0: No a co se týče těch sedmihorských mokřadů, ty, myslím si, dostali hlavně v 80. letech asi docela zabrat, teď se je tedy podařilo revitalizovat. Co všechno ta revitalizace obnášela?
1: Vlastně v místě pro přírodu sedmihorské mokřady se podařilo to, co se málo kdy podaří, a to vlastně odstranit celou hustou síť odvodnění. Jsou to vlastně drobné až větší trubky, které vedou do otevřených kanálů a ty potom do regulovaného toku. A je to vlastně náročné, protože se musí dohodnout se všemi vlastníky, kde ta síť vlastně zasahuje. A tady se to právě podařilo a díky tomu vlastně bylo možné přerušit hustou síť drenáží a dnes vlastně v těch mokřadech už nedochází k tomu, že ta voda rychle vlastně neodtéká pryč, ale drží se právě v těch mokřadech.
0: No a už se tady nějak ta revitalizace významně projevila na samotných mokřadech?
1: No, mohli jsme to vidět právě i v letošním roce, v době toho sucha, že vlastně ta pramenitá voda, která přichází do toho mokřadu, do toho vlastně rašeliniště, slatiniště, tak se tam drží ta slatina, a právě tím přerušením těch drenáží se udržuje v těch místech a neodchází pryč, a i v době sucha vlastně se udržuje stabilně blízko půdnímu povrchu a nekolísá tak, jako tomu vlastně bylo předtím. Takže i třeba ty výsledky ukázaly, že voda nezaklesne například metr hluboko nebo 60 cm, ale drží se nějakých 20-30 cm pod povrchem, a to stabilně po celý rok.
0: Jo, jestli jsem to správně pochopil, tak ale práce na těch sedmihorských mokřadech vlastně ještě není u konce. Budete ještě pokračovat?
1: Určitě bychom rádi pokračovali i dál, protože my jsme vlastně obnovili 6 hektarů z toho území, ale to území je mnohem větší, celé má vlastně nějakých 32 hektarů a jsou tam další části, kde to odvodnění má zásadní vliv vlastně na tuhle část krajiny, a mohli jsme to vidět zase letos během toho sucha, kdy vlastně v těchto místech, kde odvodnění stále funguje, byla hladina i 1,10 m hluboko pod terénem, a to vlastně jde o místa, která jsou jenom pár desítek metrů vlastně od prostoru, kde už drenáže jsou kompletně nefunkční.
0: Říká koordinátor pozemkového spolku Sedmihorské mokřady Vojtěch Šťastný. Já vám moc krát děkuju, do vaší další práce vám samozřejmě přeju hodně štěstí a hodně úspěchů a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Tak já ještě jednou děkuji za pozvání a mějte se hezky, naschranou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina ABBA ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pro nás je to samozřejmě krásná, živá muzika, pro mladší ročníky možná tak trochu pravěk. A touto větou jsem si udělal takový elegantní, lehce křečovitý oslý můstek k pozvánce do Městského muzea Mimoň, která láká na interaktivní výstavu Vzhůru do středověku. Ta je plná zajímavostí, aktivita zážitků, kde si středověk návštěvník nejenom prohlédne, ale také vyzkouší a osahá. Další podrobnosti určitě najdete na webu města Mimoň. Pak se hezky bavte.

Ano, modrá je dobrá. No, nedá se říct, že by na nás zhlížela blankitně modrá obloha, ale nebojte se vlka nic, už za pár minut vám ten dnešní den projasní Patrik Rozehnal a herec, dramatik, scénárista a divadelní režisér Antonín Procházka, kteří vás provedou další humoriádou. Předtím pochopitelně zprávy s Ivetou Bláhovou. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec, ovšem neloučíme se nadlouho, po 17. hodině opět ve Dni v kraji. Zatím naslyšenou. Oh,

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Desné v Jizerských horách by měla tento měsíc skončit výroba mozaiky pro liberecký bazén. Vrcholí každoroční migrace netopírů a zaměstnává i pracovníky liberecké záchranné stanice. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle občasný slabý déšť nebo přehánky a teploty až 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Mozaika pro opravovaný liberecký plavecký bazén by měla být hotová do konce září. Vyrábí firma Preciosa Ornella v Desné na Jablonecku. Jde o repliku původní červené mozaiky. Skleněné obdélníčky aktuálně firma lepí na perlinku a vytváří jednotlivé dlaždice. Na obklade bazénu bude potřeba přes 3000 metrů čtverečník mozaiky, říká ředitel vývoje Preciosy Ornella Jakub Gargela.
3: Je to zhruba nějakých 36 tisíc těchto desek. Co se týká hmotnosti toho skla, tak je to přes 20 tun. Materiál už máme vyrobený, jenom tady v tu dobu bude probíhat ještě měsíc příprava těch rastrů, těch dlaždic.
2: Celkem 363 netopírů odchytili během srpna v budovách pracovníci liberecké záchranné stanice Archa. Výjezdu k nim měli celkem 10. Během srpna a září totiž vrcholí každoroční migrace netopírů, kteří si hledají nové ukryty. Letos je situace proti předchozím rokům klidnější. To se musí záchranná stanice postarat o 600 až 800 zvířat, říká její vedoucí Ivana Hans-Venclová.
4: Největší počet odchycených netopírů z jedné invaze, to bylo před několika lety v jednom panelovém domě v Jablonci nad Nisou, kde jich v jediném pokoji jsme jich odchytili 499.
2: Netopíří invaze se v Česku podle ochránců nejvíce týká právě Liberce a Jablonce nad Nisou. Přesné důvody odborníci neznají. Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž. Litr nafty stojí v průměru 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva výrazně zdražují od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát přestal ceny regulovat v červenci. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Je totiž podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka.
1: Počasí.
2: V noci bude zataženo až oblačno, výjimečně může slabě zapršet. Nejnižší noční teploty je 16 až 13, na horách 13 až 10. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přeháňkami a teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci na silnici 1/14 dnes probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Očekávejte tam zdržení. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
3: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
2: Ano, jsme si na tebe posvítili.
3: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
2: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
3: Prosím, že není to tak dávno, no, nevím, 14 dní, 3 týdny.
2: A co to bylo?
3: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
2: A počasí bylo?
3: Počasí bylo nádherný.
2: A lidi?
3: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
2: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávali potleskem a smíchem?
3: Ne, nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
2: Ano.
3: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
2: Jo, neokřikoval jsi je.
3: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
1: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to ne, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozdruh.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma. Jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v nedělu? Dáš si budíka na to nebo až
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8 se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no
1: zvědál?
2: Tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde já.

0: těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
1: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
0: No to doufám.
1: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti jo. Pak to zhmotním do něčeho takového.
0: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitáf nebo něco takového?
1: Víš, že nevím.
0: Nebo do hry, nebo tak.
1: To nevím. Já třeba Čeček hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
0: Ty si jako inspiruješ takhle?
1: No,
0: nebo
1: no,
0: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
1: Ne, ale když člověk jde tím zbytovým a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád hřbitově, člověče. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
0: Tady se sejdeme.
1: Tady se všichni sejdeme.
0: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot, anebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrý den, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Sokali. Zdravím vás, chlapi, oba. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisem.
4: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a na viděce mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji,
6: vás
5: dobrý den.
6: Trošku Patriku.
2: Děkuji.
6: Že to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, zaměří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
5: no
2: věci.
5: Jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
5: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
5: Prosím?
2: U čeho bývají?
5: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo. A na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat,
5: to,
2: anebo podporovat.
5: To jako nebudu, jo, no, samozřejmě. Ale
2: tak, pozorovat,
5: to jsou,
2: jak se to
5: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
5: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i učinkoval ty, jako rozhlasový reportér, Obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
5: No, od 17. září, kdy
2: je premiéra.
5: Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
5: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
5: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
2: Jako, je tvárná, nechá se sebou dělat.
5: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to
5: tady... Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
5: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
2: A čím zase nečistil?
5: Já jsem mu neznačistil.
2: Ne,
5: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Tím to říkáš ze spoda.
5: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
5: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
5: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
5: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
5: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo si se na něj obracel, nějaký herec, co se chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda
5: Procházka.
2: Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipů. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle v oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázení, tam musí být dole na kaši. Tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. Ano. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Že, no tak takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze nebo
1: a
2: ten.
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu Petr domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě proto. Jako... Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník. No, tak prostě
1: no jo, to... přiznejme to, řekněme to, v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat v Humoriádě s Antonínem Procházkou, Ukázkou, s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Kroměříž, zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Kdo pak tam je? Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je, dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to, víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
7: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
8: Panáčku.
9: Ano, paní.
8: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
9: Cože?
8: No, znásilnil, no.
9: Prosím vás, a kdy to bylo?
8: No, zítra to budou 4 roky.
9: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
8: Já si nestěžuju, já se chlubím.
7: Přijde chlapík do baru a objedná si.
10: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
9: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
7: Za pár sekund je zpátky.
9: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
10: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
9: Ano, a co máte?
10: Asi tak 6 korun.
7: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
8: Je, Aleno Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
11: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
7: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
8: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
11: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
7: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
12: Co strefil, Oline?
13: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
8: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
13: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
7: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
9: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
10: Ano, Morku.
9: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
10: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
9: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele.
10: Ano, lásko.
9: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
10: Ne, ty můj hlupáčku.
9: Tak to je tvůj přítel.
10: Ale kde pak, broučínku?
9: No tak, kdo to zase sakra je?
10: To jsem přece já před operací.
7: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
3: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
14: No, co je?
15: Haló, je tam policie?
14: No jo, no, co chcete?
15: Právě jsem ho zabila.
14: Cože?
15: No, právě jsem ho zabila.
14: A fajn. A koho?
15: Králíka.
14: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
15: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberou. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
3: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
3: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každej na jiný straně řady. Takže seděl v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul zhodně.
3: Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to v, asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
3: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
3: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to,
1: jo.
3: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
3: Podle skutečné události, ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho příběh něco, na hodinu něco a napadlo, půl divadla.
3: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
3: Ano, chodí s otevřenýma očima.
1: Dá se o tom potom
3: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozor, když tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem F. Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMSkař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731, 800, 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo za potřeby. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte.
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkový přístroj. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát a mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: Co je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak Tak se rozhodl, že
5: tak nashledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady, i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

0: rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Jablonecká policie vyšetřuje napadení ostrahy v prodejně potravin. U terminálu městské dopravy v Liberci čeká na výměnu střechy poslední čtvrtina budovy. Turnovské komunální služby mají po 35 letech nové vedení. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle občasný slabý déšť nebo přehánky a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Kriminalisté v Jablonci nad Nisou obvinili mladistvou dívku z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Podle serveru Novinky.cz dívka pobodala pracovníka ostrahy v prodejně potravin v ulici Na Vršku. Nachytali při krádeži. Dívku dnes soud poslal do vazby, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Dnes soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou podaný návrh od státního zástupce akceptoval a mladistvou obviněnou poslal do vazby. Vzhledem k jejímu věku jí nyní v případě odsouzení hrozí za spáchání uvedeného provinění trest odnětí svobody až na 5 let.
1: Výrazné energetické úspory a komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fiedlerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená a část zastávek je přesunutá na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se už ale výměna střechy blíží ke konci.
3: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu, potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláště. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
1: Jednatelem společnosti technické služby Turnov a turnovské odpadové služby se stal David Knap. Nahradil ve funkci Libora Preislera, který služby vedl posledních 35 let. Pro nového jednatele je prioritou obnova vozového parku technických i odpadových služeb a modernizace sběrného dvora, informovala mluvčí Turnova Marcela Jandová. Česko bude spolu s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dnes k tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Kromě zemí Vyšegrádské čtyřky se k ní připojí taky Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko a Rumunsko. Podle Havlíčka budou moct tyto státy například využít kapacitu superpočítače s umělou inteligencí, takzvané AI Gigafactory, o který usiluje Česko. České soukromé firmy teď musí do projektu podat přihlášku. O tom, jestli v Česku superpočítač bude, rozhodne Evropská komise v příštím roce. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, výjimečně může slabě zapršet, nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přeháňkami, později večer od severu přijde déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci na silnici 1/14 dnes probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Očekávejte tam zdržení.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Příjemné pozdní čtvrteční odpoledne 3. září, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. Za malou chvíli Iveta Bláhová a souhrn regionálních zpráv a v této hodině vás kromě jiného čeká také pořad O čem se mluví. Mezinárodní festival duchovní hudby Lípa muzika vstupuje do 25. ročníku a při té příležitosti si do pořadu kolegyně Jana Švecová pozvala ředitele festivalu Martina Prokeše. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Turnově se dnes otevřelo nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policie a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo 265 milionů korun. Komplex 3 budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře i modernější zázemí. Na kdy se odhaduje plánovaný provoz výjezdového centra, se dozvíte už za chvíli. České dráhy připravují úpravu 15 vlaků, které zajišťují dopravu na tzv. Jizersko-horské železnici. Jedná se o soupravy Regio Spider ve světle modrém laku, které na tratích jezdí od roku 2011. Nově mají všechny vozy dostat červeno-bílý nátěr s regionálními motivy. I s nákupem nových vlaků přijde České dráhy repase původních vozů na 500 milionů korun, jak říká dopravní specialista společnosti Korit LK Pavel Blažek.
2: Ty vozidla projdou opravou všechna. Kromě toho nátěru se mění i podlahy, potahy sedaček a podobně.
1: Město Česká Lípa navýší kapacitu základní školy Jižní, která je určená pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením a také s poruchou autistického spektra. Takových školáků ve městě přibývá. Základní škola Jižní v České Lípě navíc slouží nejen pro místní žáky, ale i ty z okolí. V současné době navštěvuje speciální základní školu 90 žáků. Více jich do budovy nevejde. Od příštího školního roku by tam ale měla začít fungovat jedna třída navíc. Mozaika pro opravovaný liberecký plavecký bazén by měla být hotová do konce září. Vyrábí firma Preciosa Ornella v Desné na Jablonecku. Jde o repliku původní červené mozaiky. Skleněné obdélníčky aktuálně firma lepí na perlinku a vytváří jednotlivé dlaždice. Na obklady bazénu bude potřeba přes 3000 metrů čtverečních mozaiky, říká ředitel vývoje Preciosy Ornella Jakub Garnela.
3: Je to zhruba nějakých 36 tisíc těchto desek. Co se týká hmotnosti toho skla, tak je to přes 20 tun. Materiál už máme vyrobený.
1: Lidé od zítřka neprojdou Rígrovou stezkou u Semil. Po celý měsíc tam bude město opravovat vysutou galerii. Semilská radnice nechá vyměnit pochozí prkna a natřít konstrukci. Vysutá lávka tvoří část z 5-kilometrové pěší trasy ze Semil do Spálova. Kolik bude její oprava stát, vám přiblížíme v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: ke slabé přehánky a teplota v současné době dosahuje 19 až 22 stupňů, na horách kolem 16 stupňů.
1: A jaká tedy bude noc a ráno?
0: Tak v noci očekáváme většinou zataženo až oblačno, může ještě spadnout nějakých pár kapek a teploty se očekávají 16 až 13 stupňů, na horách 13 až 10 a v nižších polohách většinou spíš slabý, maximálně mírný západní až jihozápadní vítr, na horách čerstvý západní vítr. A zítra přes den většinou zataženo až oblačno, ojediněle se může vyskytnout slabý déšť nebo přehánky, ale k výraznější změně počasí dojde ve večerních hodinách, kdy později večer od severu přijde déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A zítra přes den by mělo být poměrně teplo, 24 až 27 stupňů. A vítr přes den bude většinou slabý nebo mírný, na horách čerstvý, ale večer při přechodu té studené fronty se změní na severozápadní a přechodně zesílí.
1: Říká Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country.

0: kapry a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová nám zpříjemnila to pozdně odpolední vysílání v Českém rozhlase Liberec a k tomu se hodí přidat něco dobrých zpráv. Hasiči, policie i zdravotnická záchranná služba na jednom místě. Řeč je o novém integrovaném výjezdovém centru v Turnově. Stavba už je hotová a v blízké době by měly složky integrovaného záchranného systému začít využívat. A detaily k novému centru rozebereme s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou.
1: Nové centrum stojí v blízkosti průmyslové zóny Vesecko u silnice 1/10. Blízko je taky silnici 1/35 a dálnici D10. Tato pozice je proto strategická, říká ředitel krajských záchranářů Luděk Kramář.
2: Sídlíme nedaleko silnice první třídy, nedaleko nájezd na dálnice, kde opravdu jsou vysokoenergetické úrazy. Právě ta společnost komplexnost výrazně zkrátí vlastně dojezd všech složek na místo zásahu.
1: Zároveň je centrum blízko Turnova, do kterého tak můžou složky i nadále zajíždět. V areálu mají hasiči, policie i záchranáři své vlastní budovy, kde jsou garáže a zázemí pro zaměstnance.
0: A od kdy budou jednotky nové centrum využívat?
1: Aktuálně je potřeba dokončit ještě administrativní záležitosti a podle Libereckého kraje by provoz mohl začít zhruba od října. Hasiči se budou stěhovat ze základny, kterou mají v Turnově u bývalého autobusového nádraží. Záchranáři zase opustí výjezdovou stanici u turnovské nemocnice. Kromě hasičů a záchranářů bude v místě sídlit taky policie, konkrétně oddělení silničního dohledu.
0: Kolik peněz Liberecký kraj za to nové centrum zaplatil?
1: Stavba vyšla na necelých 265 milionů korun, 100 milionů korun přispělo ministerstvo vnitra. Základny hasičů a policie by ale měl v budoucnu získat stát. Libereckému kraji by za to měl výměnou dát budovu Skloexportu v Liberci, parkoviště na Výpřeži pod Ještědem nebo třeba bývalou hygienickou stanici v České Lípě. Podle vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku Libereckého kraje Petra Staň proto kraj hasičům a policistům základny prozatím propůjčí.
3: V návrhu máme, že do konce roku 2027 by tady byli ve výpůjčce a poté, kdybychom se nedohodli, tak bychom to řešili nájemním vztahem.
1: Budova zdravotnické záchranné služby zůstane krajská.
4: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Do 25. ročníku vstoupil Mezinárodní hudební festival Lípa muzika. Na co a kde se mohou návštěvníci těšit a jak těžké je sestavit program na víc než 20 místech rozprostřených po celém kraji a také v Německu, mi odpoví můj dnešní host, kterým je zakladatel a také ředitel festivalu Lípa muzika, Martin Prokeš. Dobrý den, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A hezký poslech vám přeje Jana Švecová.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?
1: Bývá zvykem, že každý z ročníků ozdobí ne jedna, ale hned několik hvězd, které to budou letos.
2: Já bych asi začal naší uměleckou garantkou, a to je Jana Semerádová, přední česká flétnistka, držitelka rytířského řádu za přínos francouzské kultury u nás v České republice. Pokud se mě ptáte na hvězdy, tak ona přiveze hned na zahajovací koncert hvězdu velké velikosti, Italku Robertu Mameli, a tu doprovodí se svým orchestrem Collegium Marianum Orchestra. Pokud se bavíme o zahraničních hvězdách, tak nemohu nezmínit Joela Frederiksena, amerického basistu a loutnistu, který přiveze do zahrádek, do překrásného kostela svaté Barbory, program s poetickým názvem Pink Moon, Requiem za růžový měsíc. A je to projekt, kde se propojuje hudba Nicka Drakea, britského písničkáře, s gregoriánským chorálem a se středověkou muzikou. Je to skutečně hudební lahůdka, tak věřím, že to jako dárek přijmou naši posluchači právě k našemu čtvrtstoletí.
1: A když jste u těch zahraničních hostů, tak možná pojďme zmínit pro jazzové fanoušky jednu lahůdku.
2: Lahůdka, ze které jsou potěšeni vždy všichni pořadatelé na celém světě, a to je izraelský kontrabasista a vynikající jazzman Avishai Cohen, který přijede do Liberce se svým triem. A já musím teda ještě zmínit jeden ansámbl, a to je britský vokální ansámbl Voices 8, který byl několikrát nominován na cenu Grammy, a je to skutečně naprostá hudební lahůdka. Tento ansámbl vystoupí v České Lípě v Bazilice všech svatých a přiveze program, ve kterém se krásně snoubí americká tradice a gospel, takže věřím, že i to bude velmi krásný koncert.
1: Stalo se vám někdy, že jste si vysnil nějakého interpreta, kterého byste rád pozval na Lípu muziku, a že třeba odmítl?
2: Musím říct, že i tu situaci v oslovování hvězd máme jednodušší, než tomu bylo třeba před 10-15 lety, protože Lípa muzika už své jméno i v zahraničí má a byly zde už opravdové hvězdy, které nám otevírají cestu svými referencemi. Ale samozřejmě, že nastává občas situace, kdy z hlediska financí potom musíte dobře rozmýšlet, aby vám ta jedna hvězda nevzala půlku rozpočtu festivalu. Tak prostě zkrátka tohle je jediné omezení, ale ono je tolik krásný muziky na světě, že lze opravdu z čeho vybírat.
1: Mým hostem je dnes zakladatel festivalu duchovní hudby, a nejenom duchovní hudby, Lípa muzika, pan Martin Prokeš.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?
1: A když jste ten festival před 25 lety zakládal, to vám bylo 26 let.
2: 26, 27, no.
1: Tak co vás k tomu vedlo? Byla to právě ta láska k muzice? Vy sám jste vystudovaný pěvec a roky jste byl členem slavného souboru Schola Gregoriana Pragensis. Tak byla to ta láska k hudbě, a nebo spíš odvaha mládí něco vybudovat?
2: No, asi to bylo víc věcí najednou. Určitě tam byla taková ta mladická drzost, troufalost se pustit do věcí, které zdánlivě vůbec nejsou možné. Musíme si uvědomit, že jsem festival zakládal jako festival duchovní hudby ve městě Česká Lípa, který je velmi významně obsazené uranovým průmyslem a lidmi, kteří sem přišli za uranem, takže úplně nesnadné prostředí. To byla jedna věc, a druhá věc byla, že jsem s ansámblem hned po revoluci Pražští madrigalisté a pak ze Scholou Gregorianou Pragensis objel krásný kus světa a viděl jsem, že i na malých místech vznikají krásné festivaly. A to byla taková ta motivace protože jsem žil už v té době v České Lípě, jsem si říkal, tak to by bylo hezké, kdyby něco takového mohlo být i tady, jako u nás v regionu, aby jsme zatím nemuseli jezdit do center. Takže tak nějak jakoby propojení té lásky k muzice, té troufalosti, kterou prostě mládí má a taky chutí něco jako dokázat v tom městě, ve kterém žiju.
1: Lípa muzika se z původního festivalu právě duchovní a klasické hudby postupně rozšířila i na další žánry. Letos je to například, jak jste zmínil, už ta jazzová hudba, folklor. Co je tím záměrem vlastně propojit ty žánry? Je tam nějaká snaha přivést posluchače klasické hudby k jiným žánrům? A nebo naopak přilákat třeba milovníky právě folku, jazzu a těch menšinových a velmi zajímavých žánrů právě k té klasice?
2: Já bych řekl, že tím hlavním ukazatelem nebo tím hlavním pojítkem je kvalitní muzika. Já hrozně nemám rád škatulkování a žánrování. Takže muzika, která nějakým způsobem nese nějakou hodnotu, nějakou emoci, a to je vlastně první nějaký aspekt, který nás vede k sestavování právě takové dramaturgie. Druhá věc je, že je potřeba ale si říci, že Lípa muzika je stále festivalem klasické hudby a nikdy nebude tomu jinak, dokovať festival povedu já, protože považuji klasickou hudbu za největší hodnotu, kterou jsme dostali od našich předků, a je to skutečně takové bohatství, že by na to vystačilo několik lidských životů. A stejně bychom ji nevyslechli všechno. Takže to je další z důvodů. A potom, proč má tu pestrost? No, Lípa muzika je pestrá proto, aby měla možnost oslovit větší záběr posluchačů a lidí. A aby se ke klasické muzice dostali i lidé, kteří by za normálních okolností třeba vůbec k tomu nepřičichli. Takže když pak jdou na jazzový koncert, tak si řeknou, to bylo něco fantastického, to se fakt dělo u nás v Liberci nebo u nás v České Lípě. A my řekneme ano a podívejte se na ten kontext toho, v kterém to vlastně je zasazené, a přijďte příště i na něco, co třeba vám úplně neříká na první dobrou, že by vás to mohlo zajímat nebo se vám líbit, a pak můžete objevit krásu, což se našim posluchačům často děje a my z toho máme radost. A samozřejmě se tak snažíme i motivovat mladé lidi, kteří mají třeba jiný záměr nebo jiný záběr hudební skrz třeba Floexe, elektronickou hudbu nebo výrazový tanec a tak dále.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví s Janou Švecovou a jejím hostem.
1: No, vy jste zmínil ta místa, kdy jste říkal, to se dělo opravdu u nás v Liberci, opravdu u nás v České Lípě, a já jsem vám málem skočila do řeči a chtěla jsem dodat u nás ve Bzí, protože vy jste zvláštní, zajímavý festival i tím, že právě tu krásnou hudbu přivážíte do krásných a často málo známých míst, tak je to letošní novinka třeba právě ten kostel ve Bzí na Železnobrodsku, ale je to i třeba zřícenina gotického kláštera v Ojbíně německém. Proč si vybíráte tato méně obvyklá místa?
2: Protože jsou opravdu krásná a my se snažíme, jak jsem říkal už na začátku našeho rozhovoru, propojit tu krásu architektonickou, kterou tady v tom regionu máme. My jsme v litoměřické diecézi a ta je nejbohatší na sakrální památky. Ale zároveň taky proto, protože nám chybí kvalitní koncertní sály v tom regionu. My prostě nemáme možnost, kde dělat jako velké symfonické koncerty, aby opravdu skvěle vyzněly jako v Rudolfínu nebo v Obecním domě. Takže my z toho handicapu děláme tu devizu. My si vybíráme mnohdy malé kostelíčky v naší krajině, v bývalých Sudetech, a ukazujeme tu historickou souvislost. Ano, tady žili naši předkové, společně Češi a Němci, proto jsme i festival česko-německý. Jsme si vědomi té hodnoty, kterou společně vytvořili, a teď se snažíme o ní nějakým způsobem pečovat. Tak my jsme hudebníci, takže přivážíme do těch prostor krásné koncerty. A když jste zmínila Bzí, to je zrovna jeden z nádherných kostelů opravdu vesnička, naprosto malebná. Já se hrozně těším, až tam ty naše posluchače přivezeme, až budou okouzleni tak jako já poprvé, když jsem tam byl, a když tam pak budou mít možnost vyslechnout lužanskou Dvořákovou mši D-dur, tak to bude zážitek, na který, věřím, budou vzpomínat velmi dlouho.
1: Mým hostem je dnes zakladatel festivalu Lípa muzika Martin Prokeš.
0: Český rozhlas Liberec. O čem se mluví?
1: My už jsme vlastně mluvili o těch mimořádných interpretech, ale když jste zmínil vlastně tu ambasadorku letošního ročníku Janu Semerádovou, tak ona vymyslela vlastně velmi zajímavý projekt a vlastně půjde o světovou premiéru.
2: Janě Semerádové se splnil sen a ona byla vždy okouzlena uměním Mima Radima Vizváryho a říká, no já bych si hrozně přála, abych já prostě s nějakým uskupením hrála a Radim vyjadřoval tu emoci pantomimou, takže já věřím, že to bude krásný nejen hudební, ale i vizuální zážitek, protože Radim Vizváry je prostě držitel tálie a velký mistr, řekl bych, že u nás nemá obdoby.
1: Jak se vám daří ten festival, kde máte spoustu zahraničních hvězd, který rozprostíráte na různá místa, ale ten dokonalý servis nabízíte i vašim posluchačům, protože vy třeba odvážíte, dejme tomu z České Lípy nebo z jiných měst, na ta odlehlá místa v regionu. Jak se vám daří v současné době, kdy se finance ještě víc škrtají, než tomu bylo v minulosti, ten festival vlastně ufinancovat?
2: Já bych řekl, že nemáme sponzory ani mecenáše, my máme rodinu přátel, kteří vlastně dlouhodobě s námi jdou a není jich 10, 20, je jich přes 100. A to jsou lidé, kteří svoji společenskou odpovědnost projevují právě tím, že vkládají peníze do kultury. Takže naše festivalová rodina je takhle úžasná a udržitelná právě pro to, co říkám. No a doufejme, že do budoucna, kdy prostě ta společnost je teď na drátkách tak, jak je a prostě všude to nějakým způsobem vře, tak věřím, že projekty našeho typu, které prvoplánově nevznikly pro biznis, ale pro tu hodnotu, tak si své místo najdou vždycky. Hudba přečkala spoustu válek, spoustu politických vln, spoustu ministrů kultury, takže věřím, že prostě hudba přečká všechny krize a je to taky její poslání. Hudba umí léčit, zahojit, naplnit a to je věc, kterou všichni potřebujeme a proto i věřím, že ty posluchače si vždycky najde.
1: Tak to bylo poselství od zakladatele festivalu Lípa muzika, od Martina Prokeše. Přeju vám hodně sil do dalších ročníků, které, jak jste v úvodu mi prozradil, už teď připravujete.
2: Moc děkuji za pozvání a přeju krásný den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Jana Švecová.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes,

0: prepradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec na jednu malou chvíli Lucie Bílá a Jan Bendik a my se teď na jednu malou chvíli zastavíme na Riegerově stezce a ona to dost možná na nějaký ten čas bude návštěva poslední. Nadcházející týdny a s nimi přicházející podzim lákají k výletům, ovšem jeden z oblíbených turistických cílů na Semilsku nebude v nejbližší době přístupný. Riegerovu stezku totiž čekají opravy a podrobnosti řekla dopoledne Ivetě Kalátové redaktorka Anna Podhorná.
1: Oprava se týká vysuté galerie, to je asi 77 metrů dlouhá lávka ve výšce 6 metrů nad hladinou toku řeky Jizery. Co se bude opravovat, to vysvětluje za semilskou radnici vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Vladimír Bělonohý.
2: Uzavírka galerie na Riegerově stezce je především z důvodu ne úplně havarijního, ale dožilého stavu pochozí vestry, to jsou prkna. Samozřejmě součástí toho jsou i nějaké obnovy nátěrů.
1: Oprava vyjde na zhruba 1 milion a 200 tisíc korun a na projekt dostala semilská radnice 500 000 korun od nadace ČES v rámci programu na opravu turistických tratí.
3: Kdy přesně bude stezka uzavřená?
1: Vysutá galerie se bude opravovat od pátku 4. září a v plánu je měsíční uzavírka, ale podle vedení Semil se přesný termín dokončení bude odvíjet od klimatických podmínek. K uzavření celé stezky nedojde, ze strany od Spálova bude možné projít. Ale pozor, ze stezky údolím se nedá napojit na jinou turistickou trasu. To je možné pouze v jejich počátečních bodech a turisti, kteří by se cestou ze Spálova vydali, se tak před vysutou galerií musí otočit a jít zpátky stejnou trasou.
3: A až bude vše opravené a trasa znovu otevřená, tak co na ní uvidíme?
1: Celá trasa značená červenou turistickou značkou je dlouhá 5,5 kilometru a vede ze Semilského náměstí na nádraží ve Spálově. Liné se údolí řeky Jizery, na protějším břehu je možné spatřit vlak, i když je tato část železnice známá tunely. Kromě vysuté lávky turisti na trase narazí na několik skalních vyhlídek a studánek nebo projdou tunelem ve skále. V jeho blízkosti se v zimě na skalním převisu tvoří ledopády. Údolí nabízí také technické památky, vodní elektrárny a k ním přilehlé jezy.
3: No a kam tedy v okolí se měl vyrazit, než se stezka opět zpřístupní? Ty máš nějaké tipy?
1: Podobná je trasa Kamenického stezky, ta vede po modré a žluté turistické značce, výhledy do okolí poskytne kopec Kozákov. A prohlédnout si Riegerovu stezku z druhého břehu řeky je možné z celoročně otevřené feraty Vodní brána.
0: No a to už je z dnešního dne v kraji opravdu vše. Za malou chvíli vás čekají zprávy, ty pro vás dnes připravuje Iveta Bláhová a pak tradiční čtvrteční kulturní rozhledy neboli kultura pod Ještědem. Tomáš Beneš se kromě jiného spojí s Ondřejem Bašusem z Jabloneckého eurocentra a představí některé z připravovaných kulturních akcí. A čeká vás také rozhlasová soutěž o nejoblíbenější postavu z Cimrmanovských her. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším opět na slyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česká Lípa chce navýšit kapacitu speciální základní školy v Jižní ulici. Kvůli změně technologie trvá oprava tramvajových kolejí v Liberci déle než v minulosti. Rusko přirovnalo obvinění z incidentů v Lipsku ke kauze Vrbětice. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle občasný slabý déšť nebo přehánky a teploty do 27 stupňů. Jsou to zprávy, které připravuje Iveta Bláhová. Hezký večer. Město Česká Lípa navýší kapacitu základní školy Jižní, která je určena pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením a také s poruchou autistického spektra. Takových školáků ve městě přibývá. Základní škola Jižní v České Lípě navíc slouží nejen pro místní žáky, ale i ty z okolí.
2: V současné době navštěvuje speciální základní školu 90 žáků. Více jich do budovy nevejde. Od příštího školního roku by tam ale měla začít fungovat jedna třída navíc. Vzniknout má z nevyužívané jídelny. Škola dnes totiž pro výdej jídla používá jiné prostory. Podle mluvčí českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové teď bude město podávat žádost na ministerstvo školství a potřebuje získat i souhlas od stavebního úřadu ke změně využití prostor. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Až do 20. prosince má trvat oprava tramvajových kolejí v Masarykově ulici v Liberci. Rekonstrukce přitom začala už v polovině června. Dopravní podnik tak eviduje řadu stížností od cestujících, že opravy 500 metrů dlouhého úseku probíhají pomalu. Důvodem prostojů je ale změna technologie oproti pokládce kolejí v 90. letech, říká dopravní ředitel společnosti Martin Hetner.
3: Musíme vyndat ty panely, musí se udělat betonová deska pro nové kolejiště. Ten beton zraje přes 30 dní, potom se do něj musí navrtat kolejnice. Takže to, že je to delší, není tím, že by se nechtělo dělat rychleji, ale je to dané technologickými postupy, aby ta kvalita byla zachována dalších 30 let.
1: Celkem 363 netopírů odchytili během srpna v budovách pracovníci Liberecké záchranné stanice Archa. Výjezdu k nim měli celkem 10. Během srpna a září totiž vrcholí každoroční migrace netopírů, kteří si hledají nové ukryty. Letos je situace oproti předchozím rokům klidnější. To se musí záchranná stanice postarat o 600 až 800 zvířat, informovala jí vedoucí Ivana Hans-Venclová. Ruská ambasáda se ohradila proti slovu ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten si dnes předvolal velvyslankyni v Praze Anu Ponomarevovou kvůli obvinění Ruska ze srpnového útoku na letišti v Lipsku. Za viníka Moskvu tento týden označilo Německo. Ruská velvyslankyně to odmítla a incident v Lipsku přirovnala k české kauze Vrbětice. Ta podle potvrzení Ponomarevové tehdy sloužila k podněcování rusofobie a ničení vztahu s Ruskem. Podle české úřadů za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 stáli příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Velvyslanectví ale tvrdí, že ruská stopa nebyla prokázána.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo až oblačno, výjimečně může slabě zapršet. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přehánkami. Později večer od severu přijde déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V České Lípě ve Větrné ulici srazilo osobní vozidlo cyklistů. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
4: Je po zprávách, dobrý den vám od mikrofonu přeje Tomáš Beneš. V pravidelném čase začíná další vydání pořadu Kultura pod ještědem, který přináší zajímavosti, tipy a pozvánky do světa kultury v našem kraji. Za chvíli se spojíme s Ondřejem Bašusem z Jabloneckého Eurocentra a představíme některé z připravovaných akcí. Potom budete mít možnost zapojit se do naší rozhlasové soutěže o nejoblíbenější postavu cimrmanovských her, podrobnosti za chvíli. A chybět nebudou ani knižní tipy a pozvánka na řadu dalších kulturních akcí na přelomu srpna a září. Začínáme.
0: Kultura pod Ještědem.

0: Jaké zajímavé akce proběhly v jabloneckém Eurocentru během léta? Jak byly případně úspěšné? Na to se zeptáme teď společně Ondřeje Bašuse. Vítejte v Českém rozhlase Liberec. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Tak jak úspěšné bylo léto v Jablonci, jablonecká perle nebo křehká krása?
1: Tak začal bych křehkou krásou, která proběhla první týden v srpnu od 6. do 9. Jednalo se o 15. ročník. A tento 15. ročník byl zatím nejúspěšnější, co se týká návštěvnosti. Bylo několik tisíc návštěvníků na této akci, vydařilo se počasí, byla spousta vystavovatelů, takže v příštím roce opět v první polovině srpna se budeme těšit na návštěvníky, kteří dorazí na 16. ročník. No a potom následovala jablonecká perle, která proběhla vlastně minulý týden, 21. a 22. srpna. Jednalo se tuším o třetí ročník a byl také velice úspěšný a očekává se, že proběhne i následující rok.
0: Tak to rádi slyšíme. No a co chystáte teď od září během nastávajícího podzimu? Na co se můžeme těšit?
1: Tak, já si myslím, že určitě pozornost by si zasloužila jedna charitativní akce pod názvem Harmony Fest, která proběhne v sobotu 19. září na letní scéně Eurocentra. Jedná se o charitativní multižánrový hudební festival, kde vystoupí například Ondřej Ruml, Joffie Dare, PG Bazar a mnoho dalších. A výtěžek z této akce putuje na dobročinné účely klubu cystické fibrozy a spolku Astronaut.
0: Mm-hmm. A vy určitě přidáte ještě jednu, možná ano, i zajímavější akci.
1: A souběžně s touto akcí vlastně po celé republice v Jablonci nad Nisou nevýjímaje proběhne 160 let výročí založení nebo povýšení Jablonce nad Nisou na město. A součástí této akce budou nejen otevřené všechny památky v Jablonci nad Nisou, ale také proběhnou podzimní trhy, které se uskuteční na Mírovém náměstí a přilehlých ulicích. Myslím si, že návštěvníci se můžou těšit na klasické tradiční řemesla a hlavně na oblíbené gastro, které tam bude plno.
0: Připomeňte ještě termín.
1: Termín této akce je 18. až 19. září, to je pátek a sobota a je to po celý den.
0: Děkujeme za milé pozvánky. Ondřej Bašu z jabloneckého Eurocentra, aspoň na chvíli po telefonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Srdečný pozdrav do Jablonce, stále ještě hezké léto a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou a budeme se těšit na návštěvníky.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: I rozhlas vyhlašují anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana, a to u příležitosti 60. sezóny souboru, která začne teď v září. S Radiožurnálem budete moct být s herci přímo u oslav tohoto jubilea. A tady jsou podrobnosti. Vše se také odehraje v našem mikroregionu Tanvaldsko.
1: Tak kampak, Kuzmo Kuzmiče!
2: Karel Infeld Práchyňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek a byl to herec Kočovného divadla, i potom v Kamenném divadle v Praze hrál.
3: A Vavroch je podle Vávry?
2: Ano, my jsme trochu chtěli, aby to připomínalo Marišu.
1: Jo, Vavro, Vavroch jistě!
3: Karel Infeld Práchyňský alias Vavroch ze hry Záskok je nejoblíbenější postavou principála Zdeňka Svěráka. Sám ji označuje jako nejvděčnější. To Petr Bruckner na první příčku pomyslného žebříčku obliby řadí praktikanta Hlaváčka z detektivky Vražda v saloním kupé.
4: A byla to moje první vlastně velká divadelní role. A já jsem si to tak zamiloval a hrál jsem to strašně rád a ještě dneska si to občas zahraju, i když těch 21, co tam říkám, je 83.
5: Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující. 21.
3: Všichni nynější členové divadla Járy Cimrmana označili své tři nejoblíbenější figury a nevybírali jen z těch, které sami stvárňují. Nyní máte možnost z jejich nominací určit svého favorita i vy, a to prostřednictvím serveru iRozhlas. Hlasování skončí 20. září. O týden později, v neděli 27. září, vítěznou postavu vyhlásíme na oslavách 60. sezóny souboru v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
6: My jsme v Českém rozhlase hrdí na to, že tenhle velký fenomén Járy Cimrmana vznikl přímo u nás v Českém rozhlase. Proto jsme se rozhodli stejně jako před 10 lety otevřít tuhle tu krásnou jubilejní 60. sezónu v Příchovicích, nabídnout posluchačům, aby se potkali s herci, aby vyslechli naší debatu s herci a také, aby společně s námi oslavili 90. Miloně Čepelky.
3: Celodenní program Radiožurnál připravuje společně s divadlem a s mikroregionem Tanvaldsko. Tradiční součástí oslav tak bude spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Že soubor zahájí už 60. sezónu, označuje Zdeněk Svěrák jako neuvěřitelné.
2: Že ty hry vydržely tolik let a že byly napsány v jiných historických kulisách. Pro lidi, kteří dnes už tady nejsou, ty, co sedí před námi, ty nebyli na světě. Proto vysvětlení opravdu nemám.
3: Do jubilejní sezóny soubor vstupuje v oslabení. Koncem května náhle zemřel Jan Hraběta, který s Cimrmany vystupoval od konce 70. let. Samotná 60. sezóna začne 7. září. Hru Záskok soubor odehraje v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, všem dobrý den. Jeden citát o knihách zní: knihy jsou němými učiteli, kteří nás doprovázejí celým životem. Další knižní typy a novinky představí v Kultuře pod Ještědem znalec nejen místní literatury Martin Frič. Vítej, Martine.
1: Zdravím vás, milé posluchači, milí posluchači Kultury pod Ještědem. Zdravím vás spolu s kolegy z redakce Přehledu Živá kultura, živý Liberec, se kterými pro vás vybíráme knižní typy. A jsem moc rád, že jste, Tomáši, zmínil tenhle ten hezký citát o učitelích jako knihách, knihách jako učitelích, protože tenhle výběr je ovlivněný školním rokem. Chceme dát inspiraci rodičům, učitelům, vychovatelům, ale i třeba babičkám, dědečkům, co číst nebo co doporučit. První titul má zajímavý název: Ať vám visí na rtech. Tak by se možná mohl jmenovat třeba milostný román, ale tahle knížka je takovou moc příjemnou příručkou, návodem. Autor Matthew Dix napsal knížku Ať vám visí na rtech proto, aby vás naučil, jak hezky vyprávět, jak zaujmout, přesvědčit, pobavit. Ukazuje, že schopnost vyprávět nemusí být dar od Pána Boha, ale dovednost, která se dá naučit. Druhá kniha má drsný název: Hry, sítě, porno. Napsala ji Michala Šlusarev, vynikající odbornice na výchovu, pedagogiku a hlavně sítě, na digitální svět. Knížka Hry, sítě, porno má podtitul Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Tahle knížka sítě nijak nedémonizuje. Připomíná, že sociální sítě a prostředí internetu je dobrý sluha, velmi výkonný sluha, a tahle knížka vás naučí, jak to udělat nebo se pokusit, aby to nebyl zlý pán. No a nakonec dejme si aspoň jednu beletrii, i když i ta má přesah ke sportu, k tělocvikářům, k tomu, jak se dívat na sport svůj, svých dětí nebo našich svěřenců, pokud jste zrovna trenéry. Milan Janoušek napsal moc hezký příběh Jednou budem dobrý. Jsou 80. léta, mladý slovenský běžec Gejza Bakoš trénuje na olympiádu. No a zjišťuje, že to není taková legrace, protože záleží na politice, na dopingu, koho znáte, neznáte a tak dále. Střih, uběhne 40 let, Gejza Bakoš je skvělý trenér v Sigmě Bohnice a má dva dobré svěřence, Mílaře Dominika a vytrvalkyni Teu. Oba mají velkou šanci, oba sport ovlivňuje každého trochu jinak. Oba mají lajky na sítích, zase jsme u těch sítí, oba mají olympijské naděje. Jak to trenér zvládne, jak se to podaří, se dozvíte v knížce Jednou budem dobrý. Ať vás knížky hezky provází celým školním rokem a ať se vám hezky čte.
0: Říká Martin Frič, díky za dnešní knižní okénko v Kultuře pod Ještědem, a po písničce se ještě jednou spojíme s Martinem, protože bude řeč o portálu živýliberec.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, dobrý den všem. Už pár let funguje webový portál živiliberec.cz a s ním je spojený náš znalec literatury Martin Frič. Tak Martine, víte ještě jednou, dobrý den.
1: Moc mě těší, díky za pozvání.
0: Pojďme si představit zmiňovaný portál, vlastně o čem je a k čemu je přínosný.
1: Živiliberec.cz je místo, kde se s kolegy z redakce snažíme shromáždit všechny akce, které se v tom daném měsíci v Liberci a někdy i v blízkém okolí konají. Portál je soustředěný na liberecké akce, na největší pořadatele, samozřejmě divadlo, knihovna, palác, Líbik. A tak tehdy i původně vznikl, k tomu se možná dostaneme, i na ty malé, na spolky třeba z Ostašova nebo z Harcova, kteří dělají tři akce do roka, a pak je dobré, aby se o nich vědělo.
0: Ten portál je praktický, my si tam můžeme naklikat konkrétní datum, konkrétní termín a vyběhnou nám ony akce, je to tak?
1: Jsou tam stručné popisy a pak vždycky odkaz, kdy si můžete přečíst víc, případně si koupit vstupenky. Je to takový rozcestník. Na schvál tam nedáváme obrázky, snažíme se mít jako grafiku takovou úspornou, aby vás nerušila, aby opravdu jste si stručně přečetli, co se bude dít o víkendu nebo ten den, abyste si řekli, jestli půjdete na koncert nebo do kina nebo do nějaké akce v knihovně. Prostě vidíte, co se ten den děje. Hmm.
0: Kolik vás v redakci spravuje tento portál a jak moc je aktuální?
1: Dobrou duší, bez které by to bylo nemyslitelné, je redaktorka, editorka Zuzana Marišková. Už od počátku fungujeme, která pečlivě sbírá jednotlivé akce. V drsných dnech někdy mezi 22. a 25. každého měsíce je poskládá, připraví do tiskárny, protože živý Liberec.cz má staršího bratra, tištěný přehled, skládačku. Hned jak odešle data do tiskárny, otře si čelo, tak kontroluje a doplní web. Den co den, ob den hlídá, sleduje změny, hlídá e-mail, protože občas pořadatelé napíšou, že se něco změnilo, že nějaká akce třeba odpadla, a to se snažíme na webu samozřejmě mít. Na webu je akcí víc než v tištěném přehledu, ne všichni stihnou tištěnou závěrku, ale spoustě lidí vyhovuje, že můžou mít zastištěný přehled v kabelce, na ledničce, někde položený, a že si ho občas pročítají. Hmm.
0: Jak tahle ta myšlenka vlastně vznikla a čím je váš portál v republice jedinečný?
1: Tady jste, Tomáši, narazil na jeden otazník, který jsem si já za ta léta ještě nezodpověděl. Já vlastně nevím, jak moc jsme jedineční. Vím, že občas z velkých i menších měst nám říkají, tyjo, tohle u nás není. Ale já vlastně nevím, jestli nějaké město, ať už velikosti Liberce, nebo třeba trochu menší, má nějaké rozhraní, kde aspiruje na to, aby tam bylo pokud možno všechno, což je naše základní myšlenka. Vzniklo to před mnoha lety, kdy jsme sbírali akce jen malých pořadatelů, protože jsme si řekli, že ti velcí to mají ošelefované, takže tehdy Kino Varšava, Dobrá čajovna, přemýšlím, kdo tehdy to ještě byl, příležitostné akce, jako byl třeba Artvík a podobně, byly na jedné skromné A4 a byl to takový spíš letášek. A pak jsme si řekli, no tak pojďme udělat krok dopředu, pojďme z toho udělat větší skládačku A3, která se složí do praktického letáku. To se podařilo, takhle to pár let běželo a pak přišel web. Možná nakonec tohohle popisu o tom, jak jsme vznikali, malá prosba na vás, milí Liberečané, zvlášť vy, co jste patrioti nebo máte rádi kulturu. Naši skládačku vidíte na různých místech. Nejvíc se jí rozebírají lidé v knihovně, ale i v kavárnách, v knihkupectví. Někdo pro ní chodí do informačního centra, někdo na radnici, různě. Vemte pár kousků, třeba kamarádům, doporučte nás web, když se vám bude něco líbit, doporučte nás třeba na sociálních sítích. No a samozřejmě jsme neziskový projekt. Velké poděkování patří městu Liberec, bez něhož bychom nemohli fungovat, ale část si musíme na sebe sehnat sami. Takže vítáme i inzerenty.
0: Tak se, vážení posluchači, inspirujte, podívejte se na portál živiliberec.cz. Děkujeme Martinu Fričovi a opět v příštím vydání Kultury pod ještěrem v knižních typech na viděnou, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Hezký dobrý večer, dneska ve čtvrtek 3. září, kdy jmeniny slaví Bronislav. Bronislava přejeme všechno nejlepší. No a kam v těchto dnech vyrazit? Třeba už zítra v pátek 4. do Městského divadla do Turnova od 18 hodin. Chcete konečně porozumět tomu, co se v dnešním komplikovaném světě opravdu děje? Tak přijďte na diskuzi večer z cyklu Chvilky k zamyšlení. Politický geograf, pedagog a publicista Michal Romancov nabídne strhující pohled pod povrch mezinárodní politiky. A zveme i na sobotu za 2 dny, vždy jednou do roka, první sobotu v září, se do zaniklé sklářské osady Kristiáno v Jizerských horách vrací sklářské řemeslo. Letos na tradiční sklářské slavnosti, která se uskuteční v sobotu 5. září a připomene tak 250 let od zahájení tavení skla ve zdejší huti. Tradiční dětský den se spolkem válečných veteránů Libereckým krajem a SBD Sever. Sobota 5. září o 10 hodin rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec, ty pro celou rodinu. Další nabídka, tradiční soutěžní hudební festival Tulifest, který propojuje zdravou a handicapovanou společnost, po několika letech mění místo konání. Letošní 13. ročník se uskuteční v sobotu 5. září na horním parkovišti obchodního centra Nisa v Liberci. Přijďte si užít příjemné odpoledne s živou hudbou v jedinečné atmosféře botanické zahrady v Liberci. Už za 2 dny v sobotu 5. 9. od 14 hodin. O hudební doprovod plný známých melodií filmové, klasické i populární hudby se postará smyčcové duo Yellow ve složení Michala Krejčová-Vitáková a Pavla Mazancová. A další tip. Tradiční sichrovská pouť se blíží. Stánky a pouťové atrakce, poutní mše v zámecké kapli na Sichrově. To vše už za pár dní, tedy o víkendu v sobotu 5. a v neděli 6. září na Sichrově a také v obci Radimovice. Jiráskovo divadlo v České Lípě pozve na 8. září od 19 hodin na detektor lži. Co všechno se může stát, když si manželé pozvou do bytu hypnotizéra? Běžte se podívat, protože vám zahrají Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a třeba Jan Hofman. Určitě to bude stát za to. Příjemné kulturní zážitky a pohodový čtvrteční večer s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

A ještě na závěr připomenu, že od příštího vydání v našem pořadu 6. září v neděli po 9:30 nabídneme další zajímavou četbu, rozhlasovou tvorbu a už teď mohu slíbit příběhy sklářů z Jablonecka. Tak se můžete těšit. Tolik dnešní vydání Kultury pod ještědem. Školákům a studentům přejeme úspěšný start v novém školním roce a vám klidné stále ještě letní dny s Českým rozhlasem Liberec. Tak opět ve čtvrtek po 18. nebo v neděli po 9. naslyšenou. Zdraví Tomáš Beneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí záchranným složkám. Díky novým dílnám může střední hospodářská a lesnická škola ve Frýdlantu přijmout víc zájemců o lesnické obory. Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle občasný slabý déšť nebo přehánky a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. V Turnově se dnes otevřelo nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo 265 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější vjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře i modernější zázemí.
2: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září roku 2024 a plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku zprovoznila nový pavilon pro výuku lesnických oborů. Jeho výstavba a vybavení moderních dílen stály 46 milionů korun. Škola tak může přijmout víc zájemců o obory lesnický mechanizátor a zpracovatel dřeva, informoval vedoucí praktické výuky Luděk Mazánek. Jednatel společnosti technické služby Turnov a turnovské odpadové služby se stal David Knap. Nahradil ve funkci Libora Preislera, který služby vedl posledních 35 let. Pro nového jednatele je prioritou obnova vozového parku technických i odpadových služeb a modernizace sběrného dvora, doplňuje mluvčí Turnova Marcela Jandová.
3: V současné době asi nejde čekat nějaké překotné novinky. V každém případě nový pan jednatel určitě bude pracovat na dalším rozvoji našich městských společností.
0: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun. Řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, Macinka neupřesnil. Jednání budou ještě pokračovat. První má následovat v pondělí před schůzí vlády.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, výjimečně může slabě zapršet. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přehánkami. Později večer od severu přijde dešť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřena, probíhají tam stavební práce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Velká malá písmena Evergreen v Hezky česky. Tak co to máte dnes, co se týká malého velkého písmene?
2: Tak tuhle jsme s kolegou psali takovou kapitolu o Frantovi Sauerovi, který se kdysi proslavil tím, že zorganizoval stržení Mariánského sloupu. No a tak jsme řešili, jestli ten Mariánský sloup je s malým nebo velkým písmenem. Já jsem ho psala s malým, kolega s velkým, ale nepoprali jsme se.
1: No, já přemýšlím, co bych napsal já. Asi kdybych psal obecně o fenoménu Mariánského sloupu, tak napíšu malé. Kdybych psal o nějakém konkrétním, třeba Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, tak bych možná napsal to velké. Tak jak je to správně?
2: No, máte smůlu. Není to vlastní jméno, pořád se to bere jako typ pomníku, takže vždycky s malým písmenem. No, ale je to tak, že je to takzvané vztahové přídavné jméno. A tento typ přídavných jmen poznáme podle té přípony ský nebo ánský a to signalizuje, že tam je vždycky malé písmeno. Leda, že by to bylo třeba Mariánské náměstí, ale tam už zase víme, že je to vlastní jméno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Dobrý večer, lačerate šukar šuniben. Socioložka Selma Mohidž-Dizdarević se dlouhodobě zabývá anticikanismem a jeho projevy v české společnosti. Je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti, která přináší zkušenosti 75 Romů a Romek z různých částí Česka. Výzkum ukazuje, že s projevy protiromského rasismu se lidé setkávají už od dětství a že ovlivňují jejich život nejen ve škole nebo při hledání bydlení a práce, ale také v každodenních mezilidských vztazích. Jednou z oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou také sociální sítě a nenávistné komentáře vůči Romům. Právě internet totiž může některé předsudky a stereotypy nejen odrážet, ale je také dál šířit. O tom, jak anticikanismus v české společnosti vypadá, proč přetrvává a jakou roli v jeho šíření hrají sociální sítě, to nám řekne Selma Mohidž-Dizdarević.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu, právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivé je to, když se to týká třeba dětí. A ještě navíc, co je velmi problematické vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně jako v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Mohidž-Dizdarević také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním jakoby cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají jako do ty oblasti nenávistí, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi jako provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc jako do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam jako může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, jakože vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarević důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu, tuším, ve škole jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam jako ty jednotlivé tresty, které jsou jakoby i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, jako to je to specifikum těch sítí, je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není jako když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, nevím, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to jako fyzicky někde neodehrává.
0: Dizdarević je přesvědčená, že je potřeba společnost v tomto směru kultivovat a více mluvit o odpovědnosti, kterou na sociálních sítích každý z nás má, i o dopadech toho, co na internetu zveřejňujeme.
1: Zároveň sami víme, že lidé na velmi vysokých funkcích, tedy otevřeně prostě uráží různé skupiny lidí, nejenom Romy. A to je legitimní, protože jsou vlastně u moci. Jo, takže já bych spíš jako pracovala jako s lidmi, kteří mají vliv a těm ostatním, jak říkám, dávat nějaký šance.
0: V čem se liší nenávist vůči Romům v online prostoru od jiných forem nenávisti? A jaký je rozdíl mezi tím, jak se projevy nenávisti objevují na internetu a v běžném životě?
1: Já si právě nemyslím, že se to tak zásadně liší. Já si myslím, že to zase je takové kontinuum. Ta nenávist člověka ohrožuje. A teď si vemte, jak ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom nedávném výzkumu, který jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně takový stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to, jako, že vám někdo řekne, jako, že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a on tam mluví jako o Romech, že nechtějí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jakoby potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu na to, jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to v některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jakoby nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
0: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarevič.

0: Poslech Oroma Vakeren zpříjemnili Jan Bendík a Rytmus. Poslední den prázdnin pořádala organizace Klíče a Klíčky komunitní akci v Mladé Boleslavi v kulturním centru Pluhárna. Klíč Fest se nesl v duchu 80. a 90. let a děti si užili den plný zábavy, her, zpěvu a tance. Výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného byl věnován Danke, mladé mamince, která je na vozíku. Akce se zúčastnila také Iveta Durdoňová, která na místě oslovila Juraje Hrehu z organizace Klíče a Klíčky.
1: Tak jo, ještě jednou, kluci, pojďte na podium, já vás vyzvu. Tak pojďte.
2: Jsem na akci Klíč Fest, který pořádáte vy, pane Hreho, a váš spolek Klíče a Klíčky ve stylu 80. a 90.
3: Tento festival jsme uspořádali jako ukončení letních prázdnin, začátek školního roku. Děcka budou mít strašně moc povinnosti, co se týče vlastně učení, dotahování školy a tak dále.
2: Kolik máte dětí ve vašem spolku?
3: Přesně vám to neřeknu, protože děti je od 300 do 350. Klíče a Klíčky i věnují se volnočasovým aktivitám. Začínají fotbalové tréninky, hudební kroužek, divadelní kroužek, podcastový studio, kde vlastně se budou natáčet podcasty. Taneční kroužek máme, ale všechno je to podmíněné tím, že děcka musí chodit na doučování. Bude to fungovat formou i tou, že děti přijdou ze školy, u nás se tam najedě, kde už budou mít připravené jídlo, udělají si úkoly, připraví se do školy, pak jdou na volnočasovou aktivitu, na kroužek, který si vyberou, nebo rodiče, který dají to dítě na ten kroužek. Pak mají takovou odměnu, kde se jezdí na různé akce ještě, což jsou většinou přespávačky víkendovy, a to mají jako pak za odměnu.
2: To se týká dětí zde v Mladé Boleslavi a dětí i v Litomyšli.
3: V Litomyšli jsme teprve rok. Děti z Boleslavy a okolí, ty známe nějaké 4 roky. Je to připravené jak pro ně, tak i pro tyhle ty děti. Jenom s nějakýma rozdílama. Protože nemůžeme stejné akce dělat pro děti, kterým se věnujeme rok, protože nejsou tak daleko jako ty děti, kterým se věnujeme 4 roky. Tím, že máme úžasný tým a můžeme s čistým svědomím odejít do Litomyšle na prodloužený víkend, kdyby nebylo toho týmu, tak to nejde. Máme lidi jak aktivně, tak pasivně, máme spousta dobrovolníků, lidi, kteří jsou aktivní každý den, tak jich je 6.
2: Vy jste trenér fotbalového týmu Mongagua. Nedávno jste měli fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamenalo? Věděl jste o tom, že navštíví turnaj, kde byly fotbalové týmy z Mongagui?
3: Ano, turnaj se odehrál na Strahově v Praze. Pro děcka to byl zážitek, pro mě to byl zážitek. Jsem strašně rád, že pan prezident tam byl.
2: Vy jste z týmu Mongagua z Mladé Boleslavy. Jaké to bylo pro vás?
4: Bylo to pro nás velký zážitek, takže jsme si moc užili.
5: Tak byl to zážitek. Mluvili jsme s panem prezidentem, jak se má. A on říkal, že se má dobře a že se podělá další takový turné.
6: Já mám s ním fotku a bylo to pro mě moc dobrý zážitek, že jsem mohl mluvit s prezidentem a užil jsem si to.
7: To samý, bylo to krásný zážitek, to jsme se někam posunuli, bylo to krásný hřiště, ale škoda, že jsme to neutáhli, ale jinak bylo všechno super a máme i fotku s prezidentem, s panem trenérem.
2: Tréninky vám začnou od září, ale začíná vám i škola. Josefe, do jaké třídy ty jdeš?
4: Do 7.
2: Sebastiáne, ty jdeš do jaké třídy?
8: Já už jsem vyšel dávno a měl jsem jít na střední, jakože byly nějaký komplikace, takže jsem nešel a teď chodím do práce, brigádně. Je mi 16 let.
2: Hráli jste dřív fotbal?
4: My když jsme začali hrát tady s bratrancem Samikem, Zakochanky a Předměřice, pak jsme se jakoby připojili k Jurovi, Klíče a Klíčky.
9: Já jsem chodil za Bezno a pak jsem potkal Janu, tak jsem šel k ním.
2: Co vás čeká do konce roku?
8: Tak to přesně ještě nevíme, ale budeme mít nějaký trénink a teď 19.9. nebo nějak tak máme další turnaj Praze 3 a uvidíme, jestli to nějak dotáhneme a musíme jít zabrat.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge budbacht, zorte zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
10: Český rozhlas zprávy. Průměrná hrubá mzda se v České republice meziročně zvýšila téměř o 7%. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu upouštět přehradu Slapy. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 28 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Průměrná mzda v České republice byla letos ve druhém čtvrtletí téměř 52 tisíc korun. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Meziroční zvýšení přibližně o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka už ale firmy naráží na meze svých možností.
11: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
10: Zajíček doplnil, že firmy budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu zítra večer upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplnit vodou právě ze Slap. Tato situace přitom nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
12: Hydrologické sucho v Povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
10: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za jeden týden. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z celkových 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Následující 4 roky chce věnovat hlavně stabilizaci školy.
13: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
10: Návrh akademického senátu musí teď potvrdit prezident republiky Petr Pavel. Počasí. V noci na pátek čekáme v Česku většinou oblačno, přehánky už jen ojedinělé, ranní minima ale docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni. Zítra přes den zpočátku převážně oblačno, doznívající přehánky, postupně oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
14: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
10: Na hlavním tahu číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na hranice pozor v Miloticích. Po nehodě cyklisty je v místě omezený provoz, počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
14: Alex a host.
15: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo. Jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo, že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já si to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně, co by teenager, jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl hrát než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo. Jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, já než jsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na damu a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studiu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodli jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne, během? Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, že to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když byste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí, protože...
0: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácí?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Je to, ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho. No.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaký nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte

pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takovej jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsem si všim praktický věci, praktických rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono. Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc, od Díl B, který režíroval Honza Pušnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v Oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolik?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovej, takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pociťoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kačce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou jsme
0: museli. Máte ve filmu po celý natáčení toho filmu, jste měl paruku.
1: Ano. Každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufáme, že se to trošku změní a že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům.
0: Solitér.
1: Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám ze srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví, takže.
0: Byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne,
0: užili
1: ne, ne.
0: jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili. Takže to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní, ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani té produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak.
0: Že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase. Ale tím, že jsem to dělal od malečka, tak to ve mně je neustále. Je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat. Proto abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty. Tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai-box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu, nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herství, jo. Protože při tom herství jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize. A u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout do
1: toho? Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
0: Takže... Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai-box. Využil jste některých těch dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v Osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afganistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčel samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na Osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2030. Tři české hokejové kluby dnes zahájily boje v Lize mistrů. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 29 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Motoristé dnes odpoledne hnutí ANO představili, jak navrhují snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle motoristů je příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028. Kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dlouho očekávaná rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ta by měla být hotová v příštím roce na jaře. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází také několik průzkumů. Upřesní mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: Krevní plazmu mohou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam totiž pro ně jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se mohou objednat na předem daný termín. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby. Upřesní tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
1: Hokejisté Pardubic i Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polské Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Re 4-0. Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, pouze ojedinělé přehánky, ranní minima docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni, zítra přes den zpočátku ještě oblačno, ojedinělé přehánky, postupně ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra vysoká 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: U Hodonína teď opatrně na silnici číslo 432 za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice. Osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Kohinoor, nejznámější diamant světa, ale také český výrobce psacích a výtvarných potřeb. Kohinoor Hartmut, akciová společnost se sídlem v Českých Budějovicích.
1: Co vám říká značka Kohinoor?
2: Tušky, jsem vybavím jako první.
3: Tak Kohinoor si dost pamatuju z dětství, je to firma na výrobu tužek, jestli se nepletu.
1: Myslím, že vyrábí kancelářské potřeby nebo psací potřeby, tušky, pastelky a je to velmi známá česká firma.
4: Kohinoor, tak to jsou nějaké psací potřeby asi.
5: Tuhy, tušky a další náčiní na kresbu a psaní.
1: A jak dlouho si myslíte, že je tak na trhu, nebo jak dlouho funguje?
5: 180 let.
1: 70. let třeba?
3: Já bych řekl tak 30 let.
2: Kolem 60 let.
4: 120 let třeba.
6: Z jakého dřeva Kohinoor vyrábí?
1: Já nevím, tak třeba smrkový, asi ne, co tak borový dřevo třeba.
5: Bříza.
3: To netuším.
4: To bude jedle.
0: Pověst praví, že Kohinoor byl zhruba před 4, možná 5000 lety nalezen v Indii, v náplavách řeky Godavar. Údajně ho nosil jeden z hrdinů staroindického eposu Mahabharata. O nejstarších osudech tohoto diamantu toho moc nevíme. Není známa ani jeho původní váha v surovém stavu. Doložené historické zprávy najdeme až ve 14. století. Dobová svědectví ho zmiňují v souvislosti s pokladem krále Rajáha Malvara. Má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu byl po několik generací. Po dobytí Indie v polovině 16. století se dostal do vlastnictví velkých Moghalů, vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala od legendárního Čingischána. V pokladnici v Dillí strávil další téměř 200 let. Byl zasazen do oka slavného pavího trůnu a když v roce 1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel Šach Nadir a poprvé tento diamant spatřil, úžasle prý pronesl slova Kohinoor. V překladu to znamená hora světla. A tak diamant ke svému jménu přišel. Později byl převezen do Perzie a po pohnutých dobrodružstvích, spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho přechodných vlastníků, se stal kořistí vládce Pandžábu. V pandžábské pokladnici zůstal až do doby, kdy byla Indie připojena k britskému království. Úchvatný kámen pak dostala darem královna Viktorie. Nechala ho přebrousit a umístit do středu královské koruny jako hlavní klenot. Přebroušením se sice snížila hmotnost diamantu na 105 karátů, chcete-li 21,6 gramu, nebývale se tím ovšem zvýšila jeho hra barev. V Británii se rozšířila pověra, že pokud by diamant nosil mužský vládce, přišla by Velká Británie o Indii. Při předávání diamantu bylo prý totiž královně diplomaticky řečeno, že Indie by raději viděla Kohinoor v držení jejího veličenstva jako součást osobních šperků a ne jako součást anglických korunovačních klenotů. Indie si nakonec na Anglii stejně vydobila samostatnost. Kohinoor se do ní však nevrátil. Najdete ho v klenotnici anglických panovníků v londýnském Toweru. My ale dnes nemáme mluvit o diamantech, ale o tuškách. A tak se pojďme podívat, jak se vyrábějí.
7: Českobudějovický závod Kohinoor sídlí stále v budovách, kde se tušky začaly vyrábět už na konci 19. století. Továrnou mě provází vývojář Vladimír Líbl a prvním krokem je výroba takzvané surové tušky z tuškárenských prkýnek. A ta se vyrábí například z cedru z Kalifornie, Sibiře nebo z Lípy.
8: Na exkurzi vyrazila kolegyně Mária Fajfrová.
9: Dobrý den.
10: Takže surová tuška přichází na další operaci a to je lakovací stroj, kde tuška speciálním postupem je protlačována vlastně skrz kotlík s barvou. Tušky padají na sušicí pás a procházejí sušicím tunelem, na jehož konci vlastně padají do zásobníku a vracejí se nazpět. Většinou tušky procházejí třikrát barvou a dvakrát až třikrát vrchním lakem. A vlastně po tom průchodu vlastně ta tuška už je úplně krásně suchá, jo?
9: Ano, ano. A jsou to tedy ty klasické tušky s barvou žluto-hnědou?
10: klasická Kohinorka.
9: Naschledanou.
10: Takže teď máme vlastně tušku hotovou, máme ji nalakovanou, namáčenou, vypadá krásně a potřebujeme ji ohrotit, ořezat, ano.
9: Že všude kolem nás jsou tisíce tužek. 10 000. 100 000?
10: Spíš 100 000.
9: Kolik vy máte tu denní produkci?
10: Denní produkce je přibližně kolem 500 000 tužek denně.
9: Pane, jo. Můžu dál?
10: Takže tušku máme nalakovanou a dochází k dalšímu vlastně zkrášlení vlastně té tušky a to je máčení. Dobrý. No a teď se nacházíme vlastně v hale ručního balení, kde se vlastně balí ty nejkrásnější, nejkvalitnější tušky do uměleckých souprav, do dřevěných kazet, kdy vlastně chceme, aby ty tušky byly perfektně uložené, krásně vytočený značkou nahoru. Můžeme se podívat. Vidíme příklad ručního balení do plechových obalů. Momentálně tady to je export do Spojených států.
9: Že tady už stroje nejsou, tady už ne. Jsou opravdu ty lidské ruce.
10: Tady se balí vlastně nejkvalitnější a nejdražší naše výrobky.
7: S Vladimírem Líblem stojíme nad takzvaným kabinetem. A to je přehled výrobků, který Kohinor
10: pro suchou malbu
7: vyrábí.
10: V prvním šuplíku je celkem 120 ostínů suchých kříd. K tomu jsou ještě doplňkové ostíny. Dalším šubleti jsou vlastně naše standardní výrobky a to vlastně tušky Kohinor.
9: A já jenom musím říct, že opravdu ten design těch tužek je úplně stejný, jako ho znám od svého dětství.
10: Samozřejmě, protože tušky Kohinor v tomto provedení se vyrábějí od roku asi 1890 nebo 1889. Žlutá tuška Kohinor má název podle diamantu, který je v anglické koruně, pochází z Indie, Kohinur znamená hora světla a má na žlutou barvu, takže

0: Že dneska lidi jsou zahlcení elektronikou. Počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a tak dále a tak dále. A lidi postupně si uvědomují, že by se vlastně měli věnovat nějaké kreativní činnosti, aby vlastně po nich vzniklo nějaké dílo, které sami vytvoří. A ten trend od roku je čím dál tím silnější a je to vidět i na veletrzích, že jako spousta firm, který vyrábí kreslicí a psací prostředky, trvale vlastně zvyšují svůj obrat a rozšiřují sortiment, aby uspokojili zájmy vlastně zákazníků.
1: Co říkáte fenoménu antistresových omalovánek?
0: Dneska je to boom v této oblasti a samozřejmě se na tom podílíme.
1: Jak jsou na tom Češi v malování? Malujeme více než jiné národy, nebo kde vy máte tu cílovou skupinu, když zůstaneme zatím u těch pastelek?
0: Tak já vám odpovím velice jednoduše, protože my vyvážíme do 80 zemí světa, takže vlastně převážná produkce nám odchází vlastně na export. A jsou tam takové státy, jako jsou Spojené státy americké, kde je ten boom daleko vyšší než u nás. Východ, západ, vlastně celý svět.
1: Říkáte, že se přizpůsobujete době i třeba v těch odstínech, tak jaké odstíny nebo barvy jsou tedy teď třeba nejprodávanější nebo moderní?
0: Jsou odstíny třeba, nevím, mátová a odstíny zelené. Jeden čas byly v modě i fluorescenční odstíny. Zákazníci chtějí výraznější odstíny, červené barvy, jo, a podobně. Jo. Takže vždycky různé speciální barvy, růžové. Vždycky je to ohlas na nějaký módní trend, na módní zájmy a na přání zákazníků.
2: Rod Hartmutů, kteří stáli u zrození firmy Kohinoor Hartmut, má kořeny v Bavorsku. Jeho nejslavnější potomek Josef se narodil v únoru 1758. Hartmutové měli odedávna smysl pro umění. V Bavorsku i v Rakousku lze dodnes najít v kostelích oltáře i klekátka, kterým dali tvar. Josefovi rodiče měli hluboko do kapsy a tak na důkladné školní vzdělání nebylo. Odmala se ale u chlapce projevovaly umělecké sklony. Pomáhal otci v jeho truhlářské dílně, stále něco kreslil a navrhoval nábytek. Ve 13 se vyučil u svého strýce France Meisla zedníkem a kameníkem. V jeho službách už zůstal a když strýc dostal místo jako městský stavitel ve Vídni, Josef šel s ním. Byl pilný a učenlivý a tak brzy získal i bez učitelů teoretické znalosti i kreslířskou dovednost. Když kníže z Lichtensteinu pověřil Meisla provedením stavby paláce ve vídeňské Herrengasse, navrhl Josef Hartmut průčelí této budovy a vypracoval i náčrty vnější a vnitřní výzdoby. Po strýcově smrti byl Josef Hartmut jmenován lichtensteinským knížecím stavitelem. Toto povýšení se ovšem neobešlo bez odporu knížecích rádců. Ti poukazovali na to, že Hartmut má neúplné školní vzdělání a vadila jim i Josefova vznětlivost a nezrovna uhlazené vystupování.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Josef Hartmut pro knížata z Lichtenštejnu kreslil plány nových staveb na jejich panstvích a také sám řídil stavební práce. Valtice, Břeclav, Lednice, tam všude je můžeme dodnes obdivovat. Kdo by neznal například lednickou vyhlídkovou věž zvanou minaret, která byla podle Hartmutova projektu postavena v močálovité půdě zpevněné olšovými piloty a dubovým roštem. Mimochodem je jednou z nejvyšších staveb tohoto charakteru v Evropě. Tvarem připomíná čerstvě ořezanou tušku postavenou hrotem vzhůru. No a jsme zpět u psacích potřeb. Talentu Josefa Hartmuta totiž práce stavitele nestačila. Přestože byl samouk, začal překvapivě slavit úspěchy i jako vynálezce a také jako zakladatel světoznámé továrny.
1: S Martinou Horskou stojíme u tužek, kterých je tady v sortimentu prodejny Kohinor několik desítek. Tužky se rozdělují především podle tvrdosti.
2: Ano, tak ten střed takovej je to HB, to je ta známá dvojka běžná, jakákoliv třeba tady z těch obrázkových, a je určená především na psaní. A potom je právě ta řada B, takže čím vyšší číslo u Bčka, dělá se až do 8B, tak je ta tuška měkčí. Jo? A zrovna tak je to u té řady H, jako hard, jako tvrdý. A tam máte teda F, takovou zvláštní, ale začíná to háčkem až do 10H a to je opravdu nejtvrdší.
1: Vy jste řekla F?
2: Ano, to znamená jakoby firma, jako pevný.
1: Jak dosáhnete té tvrdosti?
2: Té tvrdosti se dosahuje poměrem jílu a grafitu. Podle toho, jak se namíchá potom ten poměr, tak je ta tuška buď měkčí nebo tvrdší.
1: Z jakých materiálů jsou tušky vyráběné?
2: Používá se hlavně cedrový dřevo, to zvlášť teda u toho uměleckého sortimentu. To poznáte, že je takový načervenalý, je to dovozový dřevo a je to asi fakt špička jako pro tušky nebo pastelky.
1: A tady to světlé dřevo, to je?
2: Tohle to světlé dřevo, to je borovice.
1: Ta nejklasičtější tuška, to je taková ta oranžová.
2: Zvláštní žlutá.
1: Žluto-oranžová.
2: A má s tím hnědým koncem, ano.
1: Hnědý konec. Mm. A jak je stará, jaká je její historie?
2: Vznikla v roce 1888.
1: Je dobré se takhle držet tradice a zachovávat věci stejné?
2: Já si myslím, že určitě, protože hodně zákazníků právě tohle oceňuje, že přijdou, já nevím, na obchod po 20 letech a teď zjistí, že tu je pořád ten, co měli doma oni, když byli malí. A je to taková ta nostalgie pro ně. Jo. Tady příkladně třeba verzatelky, když se vyrábí někdy, já nevím, 1946 vlastně a jsou pořád oblíbený a hlavně třeba architekti je používají. Potěší to ty lidi hodně, opravdu, no.
1: Co ještě zůstalo stejné, kromě té žluto-oranžové tušky a verzatelky?
2: Myslím, že sloníci, to je guma se slonem přírodní. Tady máme ještě takovýhle tušky, třeba ty Orient.
1: A to je taky tradiční?
2: To je stará tuška, ano, co se vyráběla.
1: Vy jste mi tady ukázala verzatilky, které si pamatujeme všichni ze školy. Kdo je nejčastěji kupuje a používají ještě dnešní děti?
2: Děti málo, ale hlavně právě ty architekti třeba si chodí kupovat.
1: Já jsem si všimla, že vy tady máte i tesařskou tušku.
2: Tady to jsou tušky takový ty klasický asi, co znáte. Tam jsou tři tvrdosti. Ta první je vlastně jakoby pro truhláře, zednická a tato je kamenická na kámen.
0: Nebyly to jen tušky. Vynálezy Josefa Hartmuta zasahují do různých odvětví. Roku 1789 se mu podařilo vytvořit směs nové minerální hmoty k výrobě jídelního nádobí. Nádobí formované z ohnivzdorné hlíny bylo levnější než porcelánové, které do té doby hospodyňky obvykle používaly, a tak brzy prorazilo na trhu. Říkalo se mu vídeňská kamenina a mělo jednu velkou přednost. Poleva na něm neobsahovala zdraví škodlivé příměsi. Hartmut si ve Vídni zřídil továrnu a vyráběl v ní čbány na víno i na vodu, hrnce na omastek, dokonce i potrubí a chemické nádoby, které se do té doby musely dovážet z ciziny. Na počátku 19. století se mu také podařilo zhotovit z písku a malé přísady vápna zaručeně nehořlavé cihly, z nichž pak byla vystavěna zeď kolem knížecí lichtenštejnské lesní obory ve Valticích. Následovaly další vynálezy a byla jich dlouhá řádka. Umělá tuška je z nich asi nejznámější. Dříve se při výrobě psacích a kreslících tyčinek používal grafit, který se dobýval v dolech poblíž vesnice Borrowdale v Anglii. Grafit neboli tuha se rozřezával na tyčinky a pak vkládal do dřeva. Jenže Anglie zakázala vývoz grafitu ze země a na výrobu tužek si držela monopol. Navíc se doly vyčerpaly a bylo potřeba najít jiný zdroj. Pokusy byly různé, žádný z nich ale ani zdaleka nedosáhl kvality prvních tužek. Teprve Josefu Hartmutovi se to podařilo. Čistý grafit nahradil směsí rozemletého grafitu s jílem vypáleným v peci. Tomu umožnilo vyrábět tužky s různou tvrdostí. A tak si roku 1802 založil ve Vídni další továrnu. Továrnu na tužky. Vynález představoval pro rakouské země velký hospodářský zisk, protože se zbavili závislosti na Anglii. Roku 1810 se Josefu Hartmutovi podařilo dosáhnout soběstačnosti a nebýt závislý na cizích surovinách. V císařském majestátu ze 7. dubna 1812 oznamuje, že každoročně vyrábí přes 70 tisíc tuctů, tedy 840 tisíc tužek, a že tužky jim vyrobené dosahují tak vysoké úrovně, že se dají z velké části vyvážet do ciziny. Hartmut zemřel ve Vídni 23. května 1816. Továrnu vedla vdova a později ji převzali synové Ludvík a Karl. Rozhodnutím Karla Hartmuta byla výroba kameniny a tužek v roce 1848 přeložena z Vídně do Českých Budějovic. Vedla ho k tomu nejen blízkost zdrojů surovin a levné pracovní síly, ale také příznivé dopravní podmínky. Říční doprava po Vltavě a koněspřežná železnice. V roce 1889 uvedla firma na trh tušku tehdy nezvyklé žluté barvy v 17 stupních tvrdosti. Dostala cizokrajný název Kohinor. Byla považována za nejlepší kreslící a psací pomůcku a výrobek obdržel řadu vyznamenání. A po této tušce dostala později název celá firma. Kohinor L&C Hartmut.
1: Já jsem v podnikové prodejně Kohinoru s Martinou Horskou, vedoucí prodejny. Představte mi váš obchod, proveďte mě jim, co je tady to, u čeho se lidé nejčastěji zastavují.
2: Já bych vám chtěla hlavně představit náš umělecký sortiment, protože ten je úplně nejvíc prodávaný a to je tady.
1: Já mám to privilegium, že můžu jít za pult, kam se běžný návštěvník nedostane.
2: Tato sada mondelů, to jsou vlastně akvarelové pastelky, které jsou rozmivatelné vodou. Můžu vám i předvést, teda přímo. Dělají se do 72 odstínů, ale dají se dokoupit ještě speciální sady na portréty a nebo třeba na krajinu.
1: Takže si teďkom bereme papír.
2: Něco si takhle namalujete a veme se štětec vodou a takhle se to vlastně rozmije.
1: A ty si kupují malíři anebo běžný člověk, který přijde z ulice?
2: Úplně všichni, včetně dětí, protože to je pro ně prostě strašně zajímavý, tahle ta technika.
1: Já tady ale vidím těch pastelek mnohem víc. Tady přede mnou jsou takové ty duhové.
2: Tahle to novinka už není, to už se dělá léta, jako pozdější se začaly dělat tyhle ty tónovací, jsou v tříhraným provedení a vlastně jsou, máte třeba tři odstíny zelený v jednom, že ta malba potom není, nebo to kreslení není jednolitý.
1: A kdybych se zeptala třeba na absolutní novinku?
2: Absolutní novinka jsou teď anilinky.
1: Co to
2: u nás
1: znamená?
2: Se tomu říká, to jsou takový výrazný, brilantní barvy, můžu vám ukázat, jak to potom vypadá po vnitření. Takovýhle vzoreček.
1: Dalo by se říct, že to jsou vodovky?
2: Jo. Jsou to vodové barvy, ano, ale jsou hodně výrazným pigmentem.
1: K sortimentu Kohinoru patří třeba i štětce.
2: Také patří tyhle ty školní, štětinový a potom jsou vlastně ty kulatý vodovkový. Buď jsou třeba s umělým vlasem, takzvaným nylonovým, a ty jsou hodný hlavně na temperu a na akryl. A potom můžete použít i tu štětinou vlastně, to je takový ten jakoby nejlevnější štětec. A potom se dělají štětce třeba, řeknu, z černýho vola. A ty jsou hodný třeba na olejový barvy, kde se používají ředidla, protože to ředidlo potom ten vlas hodně narušuje v tom umělým, takže určitě přírodní.
1: Tady dál jdeme okolo jednotlivých pastelek a jsme u tužek. A těch je tady spoustu.
2: Takže naše nejkrásnější tuška, nejznámější, je s označením 1500, která se dělá ve 20 gradacích dnešní, čili tvrdostech.
1: A ty různé barvy těch tužek, to znamená jenom jakoby jinou značku, nebo v čem jsou ty rozdíly?
2: Tušky, to jsou úplně ty první tušky, které vznikly někdy v roce 1888, ty 1500, a potom se vlastně časem přidaly ty 1900, to jsou taky docela známý, ty černobílý.
1: Kohinoor vyrábí i tyto uhly, které jsou tady na poutě?
2: Tohle není uhel, to je grafitová tuška, taky to je vlastně grafit. Je to jako progreso grafitový a je to bez dřeva a obalený v laku.
0: Josefův syn Karl Hartmut vystudoval vídeňskou polytechniku a dotáhl to dost daleko. Nejenže řídil prosperující firmu zděděnou po otci víceméně sám, protože bratr Ludvík se věnoval spíš cestování a uměleckým zálibám, ale dokonce se stal poslancem Českého zemského sněmu. V Českých Budějovicích získal domovské právo a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejvlivnější měšťany. Při vedení továrny prosazoval progresivní metody. Například pro své zaměstnance založil podnikovou nemocenskou pokladnu. Při jednání o uzákonění maximální 12-hodinové pracovní doby se neúspěšně přimlouval na ministerstvu za snížení limitu na 11 hodin. Císař František Josef mu nejprve udělil několik řádů a pak ho vlastnoručně psaným listem povýšil na dědičného šlechtice. Karl Hartmut zemřel roku 1881 při honu, když se na něj zřítila skála. Továrna ale neosiřela. Řízení firmy převzal jeho syn Franz. Před první světovou válkou zaujímal Kohinoor Hartmut na světovém trhu druhé místo v exportu. První bylo Německo. Firma měla obchodní zastoupení skoro v 70 zemích světa. Vlastní sklady v 7 městech zaměstnávala až 1,5 tisíce pracovníků a vyráběla na 90 milionů tužek ročně.
3: Převedení Kohinoorky do národní správy. Podzemní činností několika málo zaměstnanců bylo již v posledních měsících připraveno vše, aby v okamžiku, kdyby přišlo převzetí továrny českým zaměstnanectvem v úvahu, zachován byl klidný další chod podniku. Vybráni byli lidé spolehliví, aby zastávali jak v technickém vedení, tak i v administrativě všechna místa obsazená Němci. Revoluční závodní výbor zajistil pak osobu, která znala tajemství Kohinooru a která byla vzata do přísahy. Zůstal teda československému průmyslu zachován v nezměněné hodnotě výrobek, který našemu státu v minulosti byl nositelem deviz, vzhledem ke svému světovému rozšíření a který bude i v budoucnosti význačným pro náš vývoz. Všichni němečtí zaměstnanci, kteří mohli být ihned nahrazeni, byli propuštěni. Převedením továrny Hartmut v národní správu zbavili se České Budějovice nejsilnější bašty němectví a z valné části i buňky fašistické. Rudé právo 12. června 1945.
0: Po druhé světové válce potkal Kohinoorku podobný osud jako ostatní továrny u nás. Vyhláškou ministerstva průmyslu se od 1. ledna 1946 stal z Kohinooru národní podnik, který byl ze zákona také vlastníkem ochranných známek původní firmy. Následovalo několik soudních sporů s potomky původních majitelů, žijícími v Rakousku a ve Velké Británii. Vlekli se 10 let a skončili v roce 1960 s mírem. Dnes firma produkuje víc než 4,5 tisíce druhů zboží. Tušky, uhly, rudky, pastelky, pastely, křídy, olejové, temperové i vodové barvy, tuše, psací a rýsovací potřeby, pryže a řadu dalších.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí tamním záchranným složkám. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima vysoká kolem 29 stupňů a vítr bude často v průběhu dne zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V mobilní aplikaci EZ-karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní například výsledky laboratorních testů nebo také přehled o dárcovství krve a plazmy. Karty mohou mít lidé v mobilním telefonu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
2: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
2: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
4: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
2: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Turnově dnes otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo více než 260 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře také modernější zázemí.
5: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září 2024. Plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé. Upřesní sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále. Co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na letošním US Open postoupila už do třetího kola. Naopak další česká tenistka Kateřina Siňaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakaové ve třech setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze ojediněle přehánky, postupně oblačno až polojasno a hlavně na jihu republiky často i skoro jasno. Maxima zítra vysoká mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě bude až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech může výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na kilometru 20. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce, nebo

0: dnes své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit nad přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorado. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním

0: Olomouce, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanes tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hrály se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou. Hoši a dívky ve stejných létech, já praporečník tenkrát byl, a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když zkvetou naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou a vzpomínám si o zašlých létech.

její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec, ředitel Ostravského divadla Antonín Rašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Rašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branalt. Víte, kde to Richard Branalt? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu, musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a

0: Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašár? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No, tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé Matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám typ. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nají.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, on je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavní a zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, no, že jsem, totiž víš, že existuju, no. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů, jak si podvědomně zařazeni do určitého, jako prostě, oni jsou takový a takovým typem, Efa je takový, ten je takový, no, a když se potřebuje ten typ, tak ho vemme jako typ, že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli, že jo, ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne, co si budeme povídat, je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král Gumiku Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva.
4: To byla
2: úleva.
4: Kdo
2: stále musí,
4: a najednou
2: jako je puncovaný
4: se
2: komik,
4: divili, říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkají, normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce,
3: to máš v Praze, každý jsme jiný.
4: Ano. Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy. Jistě.
4: Dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor. Ještě
2: to, že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když 1. strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat, a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
4: ano,
2: v Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě viděj v ulici, tak se hned střílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: Že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano, neboť sem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy od diváků,
4: jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka, a 3 píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No
4: ale velmi rád píšu. Odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne
4: dopisu. Všechno se telefonem vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci. A já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

A já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal, za tuhle z brusu novou svízel, že jste přitom, jak jste mizel, moje

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále, natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě, okouzlí sám sebe, svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám stále za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To. No,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct. Že jo? Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrovtip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, a mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy na otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel. Mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisem, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech do těch rozhovorů nepatří. A já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a jsem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, jestli někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva. Tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží. Jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte zlínské studio 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou, napište na rozhlas.cz/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu, do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka, naše webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla. Věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tomto domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Mm-hmm. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně sloužila, dalo by se říct, jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvyklá. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si taky ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo. Ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí, i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci, nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy? Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem Ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek a na té pravidelně sedím, když na štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mě pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měla takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko. Na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo. A můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?
2: Zajímají se taky, ale oni prakticky, moje dcery, byly zvyklé, když tady vyrůstali, takže pochopitelně jsme o tom běžně jako mluvili, takže já jsem jim to nepotřebovala ani nějak vysvětlovat, jenom jsem třeba řekla, tahle pohovka, tyhle ty křesílka, ty už tady byly od mého narození, ty měla vlastně stařenka už předtím, akorát se muselo vyměnit už dvakrát nebo třikrát čalounění a potahy, což je pochopitelné, ale tak si na to zvykli, že ty věci žijou tady s náma pohromadě. Já třeba tady, já telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru prakticky nic nezměnil, nedá se říct, že to je módní výstřelek, to by ani nebylo nutné, ale je takový standardní a zapadá tady do toho ostatního. Takže je to tak pěkně skloubené, ale možná, že to je všecko proto, že už jsem na to takhle zvykla, ale nebrání třeba z kuchyni. Když jsme nechali si renovovat kuchyň, my jsme z kuchyně měli dveře do spíšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno ale dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat. Je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny. Tak vám přejeme, ať vám všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
2: Já děkuju za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky, ještě dlouho to bych si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: toto...
0: Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším zahrát, počkejte chvílečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že, jak se říká, kutil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou věcí, kterou vidím, stojí práce a podobně. Mám rád staré věci, opravdu rád, protože vím, že v těch věcech je skrytý um těch lidí, kteří to dělali. Má to nějakou hodnotu, vypadá to krásně a věřím, že dovede to udělat radost ještě dlouho a dlouho a dlouho. To je první. Které věci mám rád, nebo které věci mi zůstaly z dětství nebo podobně. Mně bylo kolik 16-17 roků, to znamená to, že vizek 50 pryč, tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit, byl jsem tenkrát do Režnovy pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se to šteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší, potom když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takovéto kyvadlo, takovéto závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je to taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně, ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
0: No, věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo,

0: byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten úm a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
1: Přesně. Přesně.
0: To už dnes není, vidíte, Oline.
1: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku. Jsou ty, no, ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné. Ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
0: Ano, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře, a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
1: Já bych to nazval, ty umělci bych nazval zlaté české ručičky.
0: Ano,
1: protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
0: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
1: No, ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch šturáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda, a to praktikuju do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě musím rozdávat radost tímto způsobem. S kamarádama teda jsem někdy samostatně, to jedno, ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková jakoby koule takovou s ručkou, a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamboriny a podobně, ale to bylo takové, to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem, má to krásný takový dutý zvuk, velice se to hodí o takový country písniček a podobně. To mám pořád mi to tady visí nad krbem, na trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka a já bych to uzavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit, a mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to o těch, hlavně o těch hodinách, které mi občas tíkají do rytmu mýho života.
0: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou, protože v sobě nesou kus našich blízkých. To já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Oline, do Kopřivnice ze Zlína, a budeme se těšit.
1: Děkuji moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobrou. Noční linka.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
1: Volám z Uherského Hradiště.
0: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou. Povídáme si o tom, co máme doma za žádnou cenu, bychom se toho nezbavili právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
1: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba, ale opatruju plechový cedník, který měla kdysi moje babička. A moje babička byla Slovenka a nikdy se nenaučila pořádně česky a místo toho, aby říkala knedlíky s nějakým ovocem, tak vždycky říkala parné buchty a ty vytahla. A tady tímto cedníkem přesývala cukr. A ten cedník je opravdu už tak dobitý, nemá žádnou hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, když zavřu oči a vidím tu babičku, jak chystá na ten stůl a má ty krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, nesvedu. A babička je, ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk.

0: Člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád, bohužel, všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve Špajsce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami, pro boha, co tady máš, tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říká, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
1: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
0: Některé recepty jsem si zapamatovala a jako když jsem byla hloupá holka, 17-letá, 18-letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám, už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
1: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí, nebo jste si schovala, ztratila se?
0: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s jiším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a jenom ty vzpomínky. A možná to, že jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být stejná babička. Úplně stejná, jako byla ona.
1: A to je krásné, to jste mi úplně vyrazila dech. Tak by to mělo vypadat, tak by to mělo být, ale není to samozřejmost, někdo takové štěstí neměl, aby měl v rodině takové vzory. Děkuju vám, že jste se k nám dnes přidala, paní Ševčíková. Bylo to milé, vyprávěla jste o cedníku, o pohlednicích a přinesla jste krásné myšlenky. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, až bude.
0: Děkuji vám, prostor. Hodně zdraví a všem milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte, těším se na vás.

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem, vám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sahla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džbán pivní. Já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený, jednak broušené sklo, které tady mám vystavené. Já jsem tím vyloženě obklopená. Já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové skleničky ještě po rodičích. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jaruško, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám třeba pařáček, mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, takový ten rozkládací klasika. No a já prostě v tom hledám tyto poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně z Hradiška. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mi je zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužily minimálně 10 let. A vždycky se natahly, prostě každý ráno se natahly a oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekly, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani mě žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekly, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže
0: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
1: No já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Za prvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozchodit a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už podvečer, kdy se už vlastně v tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, bla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka, přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvila.
0: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
1: spojí.
0: Já
1: nevěřím na náhody.
0: Jerušku,
1: já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokouším rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka, kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiček, který tady mám a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
0: Děkujeme. To byla hezká tačka za vaším vyprávěním. Ano.
1: Já moc děkuju všem předřečníkům i těm, co budou volat a všechny vás moc zdravím ze srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se, Jaruško, a mějte se nádherně všichni.
0: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Danou, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým, pro mě spíš krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy. Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženku z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To je takový ke kroji přehoz. Třeba takový přehoz.
1: No, oni krojí nerochy, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i s takovýma třásněma, je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař a udělal nám, jsme tři dcery, struhy, jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema, takže já když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka, tak to taky pak podědí vnučky. A udělal nám i struhy na ořechy, zase v menším, s takovým, no jak se to řekne, prostě vevnitř s takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlynek, na housky, ta přikopka nahoru, a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: že... To chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti a...
1: To nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že
0: takže
1: to přežije.
0: Takže Růženko, dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším?
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko je prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak byl velice šikovný a ty struhy a na ořechy, na zelí, na všechnu zeleninu, to nedám, to je prostě poklad. A to už se ví, že to dostane ona a pak už Sofinka, vnučka.
0: Přežila teda, předpokládám, tady ta věc v kuchyni, ta struha, už spoustu stěhování a tak dále. Je něco, co jste ale za ten svůj život někde ztratila nebo rozbila? Dodnes je vám to líto?
1: No tak spoustu lidí, jak naši zemřeli, a to už je dlouho, tak se vyházelo. Dneska si říkám, že jsem to mohla schovat, ale třípokojový byt je hrozně malý. A tam je krámu a krámu, to je hruza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
0: A fotografie, máte nějaké pokladové? A
1: ano,
0: víte, pozor, kdo je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
1: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí. Můj dědeček se narodil v roce 18, já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji. Já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedé, žádné sklo malované, nic, jenom čiré sklo. No tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
0: No, teda myslím, že u vás to musí být krásné, že se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
1: No, pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí. Teď nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
0: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte si s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nestárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let. Připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší a mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí, a chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně.
0: Aha.
1: Já totiž žiju v nábytku úplně starým, to byly kdysi, tady je kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna, takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary. To je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice lahve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, no, se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci. A ta spodní skříně se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené i takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polévkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já toho mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky ale umývat, přijdou Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, a když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné zrcadlo.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, blikám jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, jo. Ale určitě víte, ano. O čem byste chtěla vyprávět, proto voláte.
2: Ano, ano.
0: Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství. A to je tak se 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem 45. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom. Vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní. Je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou. napluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky, jak se zmiňovali, tak mám taky mamince, když byly 4 roky, je tam v kroji a její maminka v kroji jako stařenka moje. Takže mám plno takových věcí. A ještě, když tam měla maminka 4 roky a tatínek 15 roku, jsou vyfocený na té krejčovské dílně všichni s mým dědečkem z 30. let. Mám plno vzpomínek, jak stařenka vařila třeba halušky nám ze zelím, nebo jak chodila do lesa na dřevo. Vždycky si donesla, bydleli jsme na vesnici v Senici, a ona chodila 2 kilometry pěšky, vždycky nuši na zádech, od sunaru, plno borůvek, lesních jahod, jak to vonělo, hřiby. A tak mám takový krásný vzpomínky na všechny. A jsem moc ráda a nerada bych něco z toho vyhodila. Je to taková moje srdcovka všechno. Jo.
0: To chápu. A byla už nějaká věc, které jste se dokázala zbavit a poslala jste ji dál? Možná, že řešením by bylo rozdávat to po rodině, kde by to stále zůstalo tady mezi těmi svými.
2: Ano, ano. Nic jsem nevyhazovala, ani nechci vyhodit. Ještě tady mám po dceři košatinu z jedné šátky. Narodila se v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten její proutěný kočárek, taky tu košatinku a panenky nějaké. Všecko to tady mám ve vitrině. Prostě jsem taková sběratelka všeho možného. Všecko se mně líbí. Misu ještě po druhé babičce, ta už má taky 100 let, vídeňský porcelán. Prostě mám toho tady jako na vzpomínku plno věcí.
0: A ten ráda někdy vzpomíná. Používáte třeba na Vánoce, ten vídeňský porcelán?
2: Jo, ano. To vždycky je
0: tak
2: na
0: to je fajn, když člověk ta věc, kterou má doma schovanou, může někdy použít, ono to dostane zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
2: Ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová na žloutlí, uši to má krásně vypracované, květinky jsou na tým, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásné, i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí.
0: Je to a moc víte, pěkné. Jak se dostal do vaší rodiny?
2: No,
0: nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
2: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
0: A tady zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
2: Ano, ano, ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině, v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené. Ještě
0: housle, no paní Lido, vy jste pokladnice.
2: Mám příběhová
0: pokladnice dnes.
2: Všechno možný, jo.
0: Tak ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co tam máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
2: Ano, ano, ano.
0: Děkuju za váš telefon.
2: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
0: Tak zase
2: příště. A přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud bych chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a

0: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem noční linky Českého rozhlasu a povídat si s námi bude paní Alenka.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc, a tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým jako sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, ne, že bych tady nebyla obklopená, a mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárnách, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak na fonice zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já teď nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbánek, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou, se 37, si měli takový to oválné zrcadlo, tak já ho do dneska mám, že už je to přes 9 roku, tak jsem si ho nechala tady předsím tam na tu skříň naširovat a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo veškerá Karolínka nebo Karlovice, nebo tak nějak, jako byla ta sklárna, tak nevím, odkud to rodiče, že se nebyla na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam vyrýta, vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhoš, tam kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to, no a křišťál po rodičích, a, nebo karlovarský porcelán, to české sklo, vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah, nebo tomu nerozuměla, a dneska říkám, co by jí za to dala, kdybych to tady měla. Těžký hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velké, s takovou jsou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat, jakože. Tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to se na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 8 tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takové, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práce a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady toto jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako, vím, že jednou jsem tady měla nějakého starožitníka, ale ne, že by něco chtěla pro něco bočinenu. A on se díval po jiný věc, má na to a říká, že já to od vás koupím, já to toho, no. Já to. Já se říkám, ne, Bepa, pokud já budu žít, tak to tady budu mít a já se na to budu dívat, co bude potom s tím, to je jedno, ale ne. V žádném případě, kdyby se nevím kolik, tak ne. No,
0: ano, to si člověk pamatuji. Často až s postupem času uvědomuje, když jsme byli mladší, tak pro nás ty obyčejné věci, které jsme měli doma od jak živa, vlastně neznamenaly tolik. A každý z nás se podle mě, paní Alenko, řekne, proč jsem se to nenechal, nebo proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině.
1: To
0: je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme.
1: Ano.
0: A vy tak. Teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky, nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
1: Jako věděli, fotografie, alba, to tady mám strašně spousta.
0: No a máte to popsané? Má každá fotografie?
1: To mám popsané, ty alba, ty fotografie, alba vlastně tenkrát, že se to lepilo takový těch růžku nebo nějak
0: ano,
1: takový.
0: Takové...
1: No, ano, přesně to se odlepovalo a tak dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
0: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam všechno píšete? Jméno, rok a místo?
1: Tak třeba mám na mý školní, jako se ve škole ten gradický fotil a tak dále, takže tam mám třída, rok a tak dále, to tam mám napsané, nebo třeba z dovolené nějaké z dětství, nebo tak nějak, nebo rodiče. Tak to tam mám vždycky jako poznačené ten rok, no to tam je to vím, že to tam nemám, jako ale tak vždycky ten rok tam mám napsaný kdy, kde to je a tak jako, no, to mám, no.
0: Já jsem s tím začala právě tak... proto, že jsem u některých starších fotografií už nevěděla, kdo na nich je. A třeba mi zrovna někdo z té rodinné větve už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala. Takže je to důležité.
1: No, nebo ještě zeš, no, ano.
0: Alenko, děkuju, dívám se na čas, je čas se rozloučit, pustit si písničku od Petra Muka, doufám, že se vám bude líbit.
1: To určitě, no. Takže děkuju vám všechny ještě jednou zdravím a dobrou, hezkou noc. Děkuju, nashledanou.
0: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: Až do posledních tónů, Petr Muk, Tančíš sama. Moc hezky se to poslouchalo. A teď budeme opět poslouchat vás a vaše příběhy. Co jste si koupili za svou první výplatu a možná to máte dodnes? Co jste zdědili po svých předcích? To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teďkon, ale byly třeba cechy kovářů, nebo zlatníků, nebo různých takovýchto řemesel. A ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil. Mm-hmm. A předávali, nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo lednickým nebo prostě jako
0: jakémkoliv,
1: nebylo dobrý nebo
0: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
1: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý. Nebo předávali ty svoje zkušenosti, nebo tak. No, řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, ale my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, vomáčky, nebo tak, no. Předávalo se to prostě těm generacím.
0: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině, nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
1: Mně je prostě už líto, jak je, ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty no nejsou nebo zanikly nebo prostě není, no. Nebo takhle, museli by být ty starý lidi nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
0: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne?
1: No,
0: máte tak nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
1: Obrazy, co seku, nebo co, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
0: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
1: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva nebo tak jako tak, ale především
0: třeba
1: to
0: nějaká
1: zdraví.
0: Fotografie starší.
1: Nebo přemýšlím.
0: No. Nic se neděje, Jani.
1: Nevím, předtím to bych jako rychle honem, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
0: Ano,
1: a je opravdu, museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
0: Ano, a dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
1: no,
0: té
1: já
0: práce,
1: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak ne, jako není, no.
0: Tak děkuju vám moc, připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávaly z generace na generaci a dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře, jenom už je jich méně, ale na druhou stranu více o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Jani. Děkuji, že jste s námi
1: chvíli vysílala. Taky nashledanou. Ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
0: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čeladinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začal jako služka a končila jako výborná kuchařka, přijel až do roku 1922, to znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad vyučený list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady máme zase ty jeho pobyty ve Vídni, potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavbyvedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie ty rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, ty jejich rodiče tam tkali a bylo tam to malé hospodářství u tatínka, to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiný řemeslo. No a když byla válka, mám vyuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který to měl jako povolání dělat, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té pratetě i její kuchařku, takže to schovávám a ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska, Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie. A pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, který byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka vlastně a prarodičů. A je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím. A pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel. A ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, tak to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala Vesnu, tak měla mladší sourozence dva. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu Vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeladínskou knížku, výuční list, fotografie, staré dopisy.
1: Ano, z roku 1866 se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou, dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který si Českomoravský Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byl a škola, zase Hradci, Jindřichovi a tak, tak všecko, on je všude s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všechny pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i od tý mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemřeli, a to byl rok 1964 maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné. Všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl. Já se vám přiznám.
0: Mm-hmm. Teda, tak to smekám.
1: A moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tady mám z těch všech stran a dávám to dohromady, abych to složila vlastně do roku, kde všude ještě z těch rodných listů vlastně můžu vypsat ty datumy toho narození. A pak vlastně tady mám i ty úmrtní listy těch lidí.
0: To je krásná práce. Sice emotivní, ale velmi důležitá pro ty budoucí generace.
1: Je to velice emotivní, ale opravdu si říkám, smekám před našima rodičema i prarodičema i před tou pratetou, protože bylo vidět, že do toho roku nešla do té služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
0: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
1: A krásnou noc.
0: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří to byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, dědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, říčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem osilnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická. Slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se nám nepodíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednak nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je... U kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměrně nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla: z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Peská na pohoří nezvyklých rozměrů, co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít, na psací náčiní, na nůžky skřínka snad. Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky. No, skobata, jak ty to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí. S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžtě, severák výjima chladný. Úctivě. Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co my zvem balkónek v ulici. Venkovský.
4: Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, či melou maličký.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský.
5: A myš to? A pozor, vypal. Bum!
2: To byste přibližně by řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste by měl jen onu fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco všim posloužit, jak já vám, věřte skorem. Ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku. Nevězte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
8: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla

0: Tak na to si pamatuju, jak
1: to nebylo Babička. Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí?
0: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě. Tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub Dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub Dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který...
3: Jsou na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád. Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej.

0: máš a máš šťastné. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
1: No jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
0: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
2: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
0: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků, tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi sebou.
0: Jak vylezeš.
1: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně, tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
0: No strašně jsem se rozlobil.
1: Zjezdil.
0: Co říkáš, jsou závistivý.
1: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
0: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
1: jsme nehráli.
0: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal.
1: Nezlob si, pum!
0: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
1: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
0: kabátu. Ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
1: No jo, ale ještě
4: cigareta, taky, jak se ještě zlobí.
0: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se Františku. Já jsem si říkal, kerej uličník,
1: ten
0: večer ještě. Já jsem si říkal, kerej uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se Františku.
1: Víš, jak to bylo?
0: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se Františku.
1: Víš, jak to
0: ráno
1: bylo,
0: jsem
1: to
0: se holil, bylo v tom, no.
1: To Pepík Rus volal k vám.
0: Hildě.
1: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
0: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
1: To je klub dobráků, tohleto.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
2: Ano.
1: Děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
1: No to byly brepty nádherný.
0: Slavný brepty.
6: No slavianofilové, že no to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo Slavianofilové.
7: Oni jsou Slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
1: Slánofínové.
6: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
1: No to Roubal přeci, Inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsáce, měl brepty, co kdo
7: řekl.
1: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knížku.
7: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
2: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střece. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, malič.
1: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
7: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselhru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová, a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
2: Tím to mělo končit, ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
3: To jsme si těšili, říkáme, ona exempore, jo.
7: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, no, že jo,
2: říkala. No, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona, a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akční.
7: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
2: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře. A otak už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo. A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňsky. Bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
7: Na židli.
2: Načež přišel Neverka, zapráskal fousama a říká, a co to dělá ženská, prosím, a co, dělá jsem v Carmen, si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
8: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce.
4: Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat?
2: Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
5: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
5: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
5: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
5: Námořník, pane. Uboj námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
5: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
5: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
5: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
5: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
5: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
5: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával, sáh po sáhu.
3: Našel jste?
5: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
5: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
6: Nápad.

jsme staré mořské krysy, nad každým nás klička vysí.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná devíti ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Ben Gunna. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávat!
4: Dostali strach!
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
5: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
6: Honzo Silvere! Honzo Silvere!
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
6: Honzo Silvere.
1: Ben Gunn. No to je přece Ben Gunn.
2: Ben Gunn nás vovolá k sobě.
1: Brižoši, zachraňte se.
5: Dejte se na pokání.
1: Mrtvý Ben Gunn.
6: Živý Ben Gunn. Přišel si pro tebe. Honzo Silvere.
1: Ben Gunne, kam si dal poklad?
6: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
7: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
8: Máme vás všechny na mušce!
7: Stejte se! Počítám do tří! Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet!
1: Mrtvý Ben, živý Ben Gunn, ty taky patříš k pirátům! Všem to řeknu!
6: Patřil jsem, Honzo Silvere!
5: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
7: Odevzdáme vás námořnímu soudu! Počítám, jedna?
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
7: Dva? Nestřílet, já se vzdávám.
9: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
10: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ifské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
4: pevně! Puste mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě já.
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi.
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseille.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal
0: pane guvernér,
3: žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, ale letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.